kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z tébla trav, kdo ti chodí každý ráno utřít sladký slzy a z duše prach. Byla jsi má krásná dámo, teď už víš,

než mě poprvé táta vez na své čezetě. Na zadním sedadle trůnil jsem si jako král a on vlasy ve větru

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, v půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle. Zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody. Jo. Jako, musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud jsi mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo. Je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo. A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu Pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplně oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku a za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: Tak dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš mě druhá, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opevříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak

0: a zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Druhou stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje ty ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a na dálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuji Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť a vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Takže do níže se vyklopí majonéza. Do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: Asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky.

0: www.pochoutkovýrok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadi Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadia připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jaká, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červený

0: víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
0: Med a olej.
1: A olej. Tak to
2: Sapa,
1: si zkusím.
2: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano.
2: Nebojíte se tam trošku?
0: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu a akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
2: A jestli přečtete složení, to mě zajímá, to tam mají v češtině opravdu?
0: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně. To vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
2: No já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
0: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
0: To
1: no.
0: jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci. Jo.
2: A to vás láká si dát.
0: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch rostodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí. Jo. Ty nádobí neuvěřitelné, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
2: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru z autobusu?
0: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, moc drahý, moc dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
2: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
0: Na skánou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat. Už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno. Mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci neboli voraři si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo vorařství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na vorařství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro vorařství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhali chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: Lidé možná nevědí, jak složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky voražských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vodařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No, tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku a oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jak jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, který sloužili od toho roku 1896 jako jištění krovů. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze, v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý k řece, tomu se říkalo splast nebo vaziště, a tam se vlastně připravovala stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zúžitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, že ten se choval jako vlak. Tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je celý do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme proto, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště, je vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený. A je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti. Ta se jmenovala Korce, tam měl hájovnu. A já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili. Takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové Voražské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální Voražské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři, tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejdou dělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, kde ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerekem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Když jste říkal, že ten vrátný takzvaný, který byl tedy vpředu hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špediterské lodě nebo špediterská plavidla, či jak to říct. Co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit. Museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole. No a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě. No a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek to byla paráda nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vorů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vor, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vorů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavily se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaným koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltaván Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu, jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé k panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
2: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesněji parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní. Ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezi zubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno, i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo bejt. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů. Takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub. Takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubní

0: lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivé zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovuju ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teď bych to mohl jako si splít. Mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým by potom koušel. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Aleno, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá, že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se toho jí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky když úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam oříšek.
1: Takový dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí, já nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, hodně si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Lidé dnes můžou navštívit zrekonstruované židovské památky, i ty, které jsou běžně zavřené. Nadační fond EduZměna hledá školní průvodce, pomáhat budou od září na Votičsku. Dnes čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami do 33 stupňů. Je neděle 9. srpna. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jeden židovských památek. Lidé dnes můžou navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů po celém Česku. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné se otevřou i místa, která jinak nejsou volně přístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Cílem akce je podle koordinátora projektu Pavla Veselého z židovské obce v Praze přiblížit právě i finanční náročnost oprav a údržby památek. Řekla, kam se například lidé můžou přijít podívat.
3: Já bych možná pozval návštěvníky, aby si prohlédli židovské památky v Pacově nebo v Neveklově nebo třeba v Čáslavi, protože tam ten posun k lepšímu je opravdu vidět. Tam se hodně opravily synagogy, investovalo se tam poměrně dost peněz do jejich oprav a restaurování.
2: Seznam přístupných památek je na webu projektu. Synagogy a hřbitovy budou dnes otevřené od 10 do 17 hodin. Od září začnou základním školám na Votičsku pomáhat noví školní konzultanti. Zájemci se můžou přihlásit do 15. srpna nadačnímu fondu EduZměna, který další pobočku Centra podpory vzdělávání zřizuje. V příštím školním roce organizace podpoří po celém Česku 8 regionů více než 10 miliony korun, říká zástupce ředitele fondu Ondřej Matějka.
4: V posledu jde o to zlepšit výuku, aby se zlepšily i vzdělávací výsledky dětí. To, aby se naše děti učily naplno a s radostí, to je vlastně ten cíl.
2: Praha 1 začne zítra upravovat dětské hřiště ve Vlašské ulici. Dělníci obnoví chodníky, doplní lavičky a zeleň. Přibudou i herní prvky. Radnice na podobě hřiště spolupracovala s obyvateli a rodiči, kteří ho navštěvují. Hotovo by mělo být do konce listopadu. Sport. Fotbalisté Sparty nedokázali bodovat ani ve druhém venkovním utkání nového ročníku Šance ligy. Na hřišti Mladé Boleslavy prohráli 0-2. Pokračuje trenér Pražanů Brian Priske.
5: Není možné předvést něco takového, když hrajete za Spartu, nedá se takhle hrát, musíte být lepší ve všech směrech. První poločas byl hodně pod naší úrovní, ve druhém jsme už v některých směrech vypadali lépe. Dostali jsme se do šancí, přesto jsme nedali ani jeden gól. Jednoduše řečeno, nebyli jsme dostatečně dobří.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně jasno, večer ale začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 je mezi 24. a 22. kilometrem směrem do Prahy kvůli údržbě mostu zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Jinak je provoz v kraji při víkendovém ránu plynulý a bez hlášených komplikací. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už začíná Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
6: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
6: A v dobrém ránu Střední Čechy nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že Česko stále zužují velmi vysoké teploty, ale dělá stát dostatečná opatření a nebudou chybět ani děti. Luštěniny patří k jídlu, které jedni milují a druzí obcházejí obloukem. Ví dnešní děti, co to je, kde rostou, jak chutnají a proč jsou zdravé? Zeptali jsme se jich v Praze. A z českých písniček si zahrajeme Václava Neckáře, Black Milk nebo Rangers a na úvod hodiny to bude Jana Kratochvílová a tvé publikum jsem já a já přeji hlavně pěkné to dnešní nedělní ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou.

0: 10 minut po 5. hodině vstáváte s nedělním dobrým ránem střední Čechy s datem 9. srpna a pohled do kalendáře teď nabídne Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
3: Hej, Římani!
2: Nositelů jména Roman a tady je Petr Jungmann. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fatboy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
3: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
2: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
3: Je Martin Fuchsa olympijský vítězem!
2: Martin Fuchsa vyhrál finále kánojí oparník stylem start-cíl.
4: Jsem teda olympijský vítěz, ne?
5: Ano, ano.
4: Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a... Je to tady.
2: Kulatou 50 slaví rodačka z francouzského Beaumont.
6: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
2: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda. Herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli. You got it.

0: Minuta po čtvrt na šest a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Chotětov 16, Krušovice 12 a Horní Bezděkov 13, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Neděle by měla být jasná, odpoledne a večer až polojasná, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky, tak ty můžou být zpočátku mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Stomatologie už dávno není utrpení. Jak náročné byly zákroky pro Alenu, která se léčila se zánětem dásní, kostí a chybějícími zuby? Co jí dělalo největší problémy?
3: U mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení.
2: O novinkách ve stomatologii se zubním lékařem Janem Šmídem.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: S vámi je dobré ráno, střední Čechy. Luštěniny jsou rostliny, které mají plody ukryté v luscích, třeba fazole, hrách, čočka nebo cizerna. Jsou bohaté na bílkoviny, vlákninu i minerály a patří mezi nejzdravější potraviny na světě. Luštěniny dokážou zasytit, prospívají srdci a snižují hladinu cukru v krvi. A co jsou luštěniny podle dětí z Prahy?
1: Dnes na téma potravinový zázrak. Luštěniny. Co o nich víte?
2: Čočku. S vajíčkem, chlebem a kyselou okurkou.
3: Je mladá hlásek. Zelený.
4: Já mám ráda hrášek. My ho pěstujeme na zahrádce. Už jsme ho sklidili jednou a my jsme ho taky s Jančou jednou ochutnali a byl dobrý.
5: Hráškovou polívku.
6: Jednou dávno v létě jsme šli na pole a viděli jsme tam hrášek. Takže jsme pak doběhli domů po hrnec a šli jsme na to

že klenotnice baziliky na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Prahou včera prošel duhový průvod, který je už tradičním vyvrcholením festivalu Prague Pride. Ten se zaměřuje na práva sexuálních menšin a boj proti diskriminaci. Letos se průvodu podle odhadu organizátorů zúčastnilo přibližně 45 tisíc lidí, podobně jako loni. Na bezpečnost dohlížely stovky policistů i kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně. V Praze žádné větší komplikace řešit nemuseli. Škoda při požáru lesa a polí v Křečovicích na Benešovsku je podle hasičů předběžně 5 milionů korun. Příčinu policie stále vyšetřuje. V úterý oheň zničil i několik chatek. 4 hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři. Tunely Lochkov a Chlupice na Pražském okruhu budou ještě do dnešního poledne uzavřené. Řidiči tu busy neprojedou kvůli údržbě technologií. Doprava je mezi sjezdy Vestec a Chlupice odkloněná přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce. Dělníci v Plaňanech na Kolínsku dokončují opravu městského bytového domu. Vyměnili okna a dveře, zateplili fasádu a zavedli centrální vytápění. Úpravy mají snížit energetickou náročnost budovy. Nájemníci by tak měli ušetřit za energie. Městys za práce zaplatil 27 milionů korun. A dnešní počasí bude jasno, odpoledne a večer polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dálnice jsou po ránu bez kolon a nehody hlášené nejsou. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl šesté pokračuje Dobré ráno Střední Čechy a vydáme se na průzkum.
2: Česko stále sužují velmi vysoké teploty a ten průzkum je zaměřený na to, jestli dělá stát dostatečná opatření, aby připravil společnost na takové klimatické extrémy.
3: A teď už Eláni a Kočka. Dobré ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost pro to, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Většina lidí se taky obává negativních dopadů na svůj život.
1: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
2: To byl poslední červnový víkend. Tehdy k tomu ministr sportu Boris Šťastný z motoristů ve sněmovně poznamenal.
3: Nejde o globální oteplování, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy.
2: V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
4: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích.
1: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
4: Padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
2: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například třetina voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. 2/3 lidí se taky obávají,

0: že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života.
1: Nejčastěji se toho opět obávají mladí, přes 80% z nich. Nejméně se obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
0: Skoro 2/3 lidí se začali sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
2: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
3: My dáme pryč tady, jak máme to sezení, když ráno chceme spát díl, tady hlede sluníčku. A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak k ráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
1: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák, asi 1/3 z nich. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. Obyvatelé malých měst a vesnic pak pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori pak více šetří pitnou vodou. A 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
0: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: A k tématu se vrátíme ještě krátce po 8:30, kdy se podíváme do Sedlčanského domova pro seniory.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: Je minuty po 6:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Břešťany 9, Přítoky 14 a Beroun 11, tolik máme právě teď ve středočeském regionu na teploměrech. Neděle bude jasná, odpoledne a večer až polojasná, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Svět. 8 minut před 6. Olga Lounová a Memento Mori s vámi. Dobré ráno, střední Čechy. No a pokud nevíte, co dneska podniknout, tak na otázku, kam vyrazit, vám odpoví Denisa Hrgeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Zámek Dobříš ještě dnes patří hudbě. 6. ročník festivalu hudby nabídne závěrečný program, večerní koncert zpěvačky Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis. Dopoledne se nejmenší návštěvníci můžou těšit na pohádku Tři prasátka. Na zámku Nela Hozeves se vydejte po stopách ztraceného pokladu. Dobrodružná výprava s čelovkami vás zavede do zámeckých sklepů, tajných schodišť i ke krovům, kde na vás čekají šifry, úkoly a pátrání po truhle dávného zámeckého pána. Hra plná napětí a týmové spolupráce vám ukáže historii zámku z úplně jiné perspektivy a potěší především děti od 8 let. Městský palác Tempel v Mladé Boleslavi představuje svět textilního umění autorky Aleny Novotné. Její výstava Tapiserie tkané i netkané ukazuje tvorbu, ve které se tradiční řemeslo propojuje s výtvarným pojetím. Uvidíte textilní obrazy vytvořené různými technikami a objevíte krásu barev, struktur a ruční práce, která dává každému dílu osobitý charakter. Nejpozději do 29. srpna. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hrgeslová.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Cizí jazyk by měl být podle více než 60% Čechů povinný až od třetí třídy, ukazuje to bleskový průzkum společnosti Median. Magistrát v Mladé Boleslavi požádal turistické agentury o posudek. Zřícení na Michalovice možná bude v knize rekordů. Dnes bude slunečno beze srážek a s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
3: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
2: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. V Praze je aktuálně až do odvolání zastavený provoz metra na lince B v úseku mezi Zličínem a Novými Butovicemi. Důvodem je technická závada na trati. Mezi Novými Butovicemi a Černým mostem metro jezdí v pravidelném intervalu mimo svůj jízdní řád. Podle webu PIT.cz je postupně zaváděná náhradní autobusová doprava XB. Zápis zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to mladoboleslavská radnice. O případném zápisu pak rozhodnou zastupitelé. Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 tisícin stupně. Pokračuje radní města Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
4: Si uvědomujeme, že vynaložit 1 milion korun za zápis do Guinnessovy knihy rekordů je skutečně hodně peněz a proto jsme se ve vedení radnice dohodli, že zpracujeme cost-benefit analýzu, analýzu příležitostí a nákladů a tu předložíme zastupitelům, kteří zejdou z říjnových komunálních voleb. Sport.
2: Většina české atletické výpravy odletěla včera do Birminghamu na mistrovství Evropy. Na svůj první kontinentální šampionát mezi dospělými odcestoval taky juniorský mistr světa v desetiboji Tomas Järvinen.
5: Určitě se hrozně těším. Možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat a chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
2: Atletické mistrovství Evropy začne zítra a představí se na něm celkem 52 českých reprezentantů.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno, odpoledne a večer pak až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy srazilo osobní auto srnu na kilometru 3,5 za sjezdem na Úvaly. A na D1 z Brna do Prahy se v omezení u Šmejkalky znovu jede dvěma zúženými pruhy. Je to mezi kilometry 24 až 22,5. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách pokračuje Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
6: Krásné ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
6: A v Dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že jako den a noc, tak se dají označit výkony fotbalové Sparty v jednom týdnu. Taky, že dnes je Mezinárodní den původního obyvatelstva a už navždy bude Amélie z Montmartru. Francouzská herečka Audrey Tautou sice zazářila také ve filmech Šifra mistra Leonarda nebo Coco Chanel, pro miliony diváků ale zůstává především zasněnou servírkou z pařížského bistra. Dnes je jí 50 let a my si připomeneme její životní příběh herečky, která se dobrovolně vzdala hollywoodské slávy a dala přednost obyčejnému životu. No a z českých písniček si zahrajeme Evu Farnou, Mandraže nebo Olympiky a jako první Michal Tučný a všichni všichni už jsou v Mexiku, tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 13 minut po 6. Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Lék na špatnou náladu. Od premiéry filmu Amélie z Montmartru uplyne v září už 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou dnes oslaví 50. narozeniny. Přestože se stala z jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování, soukromí a životu mimo záře reflektorů.
1: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčí místem.
2: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
1: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
3: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adore this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
1: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
4: She connected by her presence and her personality.
3: Yes, and I think also it's also because the audience connects with this character.
1: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
5: Professor Langdon, you're in grave danger.
1: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přestože po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile nebo životopisný film o Jacques Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: S vámi je dobré ráno, střední Čechy, 5 minut po 7:15.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dobřejovice 13, Zápit 12 a Zdice 11, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Neděle by měla být jasná, odpoledne a večer až polojasná a teploty dneska naměříme mezi 30 až 33 stupni. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a rostlové podmínky, tak ty můžou být zpočátku mírně nepříznivé, postupně budou ale dobré až velmi dobré.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. S ním.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy a v dobrém ránu nesmí chybět český humor.
1: Vážení, je doba Hanzelkovsko-Zigmundovská. Často se cestuje. Ráno snídáš v Praze bulharská rajčata a večer polikáš v Sofii pražské debrecíny. Ty debrecíny si musíš v Sofii ovšem nějak objednat. Posunky a zvuky, jako třeba hej, šč, čutu, bav, bav, bav. Pingl, baštiť, baštiť. Menáš, menáš. Tím tak na nejvýše upozorníš na sebe přítomného lékaře, psychiatra, ale obsluhujícího číšníka určitě ne. No a aby se vědělo, jak přivolat v cizině personál, co a jak v tramvaji, co s hezkou dívkou, jsou cestovateli k dispozici takzvané konverzační slovníky. To je výtečný nápad. Na jedné straně česká věta a na druhé pěkně foneticky věta v cizí řeči. Žádná gramatika, žádné der, die, das, ich bin esel, du bist esel, nic. Vyhledáš, přečteš, řekneš a je konverzace hotová. Jdu takhle například v Sofii po hlavní třídě. A najednou spatřím dívku, no, jako obláček. No přímo silonová kvalita. Srdce mi začalo takhle pracovat. Madame, pastojte moment na fleku. Oslovím jí nejdříve mezinárodně a rychle vyhledám příhodný text ve slovníku. A jako naschvál se mi plete před očima výrazivo k hovoru s mladou dámou velmi nevhodné. Tak třeba nevíte, kam se poděla má jalovice, kterou jsem vedl oklikou do jatek? A nebo mívá ctěná, váš manžel častěji kurděje, nebo štítnou žlázu? Zavrhuji manželovu štítnou žlázu a již nervózně listuji slovníkem. A nalézám zajímavou větičku. Zavolejte trošku, babičku pokousal jele.
2: Víte, že nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů? Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Česko se potýká s extrémním suchem. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Špatná situace je například v povodí Vltavy nebo na Svratce. Malé toky vysychají. Hladiny větších řek udržují vodohospodáři vypouštěním vody z přehrad. Kvůli tomu už klesla hladina Orlické nádrže zhruba o 11 metrů. Pitná voda ale podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly chybět nebude. V Praze je aktuálně až do odvolání zastavený provoz metra na lince B v úseku mezi Zličí a Novými Butovicemi. Důvodem je technická závada na trati. Zavedená je náhradní autobusová doprava XB. Mezi Novými Butovicemi a Černým mostem metro jezdí v pravidelném intervalu mimo svůj jízdní řád. Od září bude v Pražské Vinoři působit dětská skupina Liška. Děti ve věku do 6 let do ní budou moci chodit 3x až 5x týdně. Provozovat ji bude spolek z Mladé Boleslavy, kterému Vinoř pronajala část budovy bývalé školky. Služba přijme maximálně 12 dětí. Dělníci vyměňují vzduchotechniku v jídelně u základní školy Karlov v Benešově. Nová technologie za téměř 5 milionů korun zajistí lepší odvětrávání v kuchyni i umývárně nádobí. V provozu by měla být od 1. září. A dnešní počasí. Bude jasno odpoledne a večer až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové už silničáři před chvílí odklidili sraženou zvěř. Provoz v kraji už je tak bez dalších komplikací a plynulý. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A my pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se na fotbal.
1: Konkrétně zjistíme, jak dopadl včerejší fotbalový zápas Sparty s Mladou Boleslaví.
2: A teď už Eva Farná a mám boky jako skříň, tak krásné nedělní ráno.
3: Mám prostě.

0: Všichni jsou dost soudní na to, aby si uvědomili, že tohle to prostě je špatně.
1: Přiznal obránce Sparty Jaroslav Zelený. Je až s podivem, jak rozdílné zápasy Pražané odehráli během necelého týdne. V úterý porazili po velmi dobrém výkonu ve třetím předkole Ligy mistrů Olympique Lyon 2-1. V sobotu, tedy o pouhé 4 dny později, v nejvyšší domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2 a za celé utkání ani jednou nevystřelili na branku.
2: Není možné předvést něco takového, když hrajete za Spartu, nedá se takhle hrát, musíte být lepší ve všech směrech. První poločas byl hodně pod naší úrovní, ve druhém jsme už v některých směrech vypadali lépe. Dostali jsme se do šancí, přesto jsme nedali ani jeden gól. Jednoduše řečeno, nebyli jsme dostatečně dobří.
1: Zlobil se trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Pražané prohráli i druhé venkovní utkání v novém ročníku a stejně jako na hřišti Zbrojovky Brno znovu o 2 góly. Mladá Boleslav naopak zůstává neporažená a v neúplné tabulce se dokonce posunula na první místo.
3: Co podali všichni skvělý defenzivní výkon a dopadlo to výhrou. Po třech kolech 7 gólů není špatný.
1: Usmíval se mladoboleslavský záložník Jan Zíka. Před rokem měli Středočeši po třech kolech i kvůli prohře na Spartě pouhý bod. Teď jich i díky výhře právě nad Pražany mají 7.
4: Pravděpodobně ta změna největší je v tom, na co jsme vlastně sázeli, že po nějaký další spolupráci s týmem a se mnou a i tady s vedením klubu nějak ten tým někam dovedeme. Samozřejmě teď je teprve začátek sezóny, ona ta sezóna ještě bude hodně dlouhá, ale je to samozřejmě mnohem příjemnější začátek než v té minulé sezóně.
1: Říká trenér Středočechů Aleš Majer. Z Mladé Boleslavy Tomáš Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Minuta před 6:45 s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Krásná hora nad Vltavou 13, Osnice 14 a Jiřetice 10, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být jasná, odpoledne a večer až polojasná a nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 30 až 33 stupni. Foukat bude k tomu slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, no a rozptylové podmínky, tak ty budou zpočátku mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Do studia tentokrát přijde zpěvačka Naďa Válová. Mluvit bude nejenom o své lásce k šanzonům nebo o spolupráci s dvojicí Habka Horáček, ale taky o tom, jakými netradičními metodami učí ostatní zpívat.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Dnešní neděle s datem 9. srpna je Mezinárodním dnem původního obyvatelstva. A tento den je připomínán každoročně právě 9. srpna na podporu a ochranu práv světového domorodého obyvatelstva. Tento den se rovněž uznávají úspěchy a přínosy, které domorodí lidé dělají pro zlepšení světových problémů, jako je ochrana životního prostředí, a byl vyhlášen valným shromážděním Organizace spojených národů v prosinci roku 1994. Tak dobré ráno.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Největší středočeský domov seniorů v Sedlčanech dělá stavební úpravy. Mají vést ke snížení teploty v budovách. Dnes bude slunečno beze srážek a s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
2: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli taky dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Snížit teplotu v horkých dnech mají v domově seniorů v Sedlčanech rozsáhlé stavební úpravy. Za více než 176 milionů korun nechává jeho vedení všechny budovy zaizolovat, včetně střech. Dělníci taky mění okna. Na těch nových jsou speciální fólie, které odráží sluneční záření. O kolik stupňů by mohla v létě klesnout vnitřní teplota, říká jednatel stavební firmy EMH Stavební Martin Heisler.
4: Ze zkušenosti z jiných staveb máme vlastně vypozorováno, že ta teplota se sníží zhruba o 4 až 5 stupňů.
2: Na druhou stranu mají současné úpravy přinést taky úspory za vytápění v zimním období. Reportáž z domova uslyšíte před 9. hodinou. Provoz metra na lince B mezi Zličínem a Novými Butovicemi už je obnovený. Metro v daném úseku nejezdilo přes hodinu a čtvrt kvůli technické závadě na trati.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slávie budou v této sezóně šance ligy hájit 100% bilanci. Ve třetím kole nejvyšší soutěže nastoupí v 15 hodin proti Pardubicím.
5: V obou úvodních ligových kolech Pražané vyhráli o 4 góly. Na výhru 5-1 se Slováckem navázali triumfem 4-0 v Ostravě. S Pardubicemi slávisté v dosavadních 12 vzájemných zápasech v nejvyšší soutěži neprohráli a doma je ve všech 6 duelech porazili. Slávia si odpoledne odbyde poslední část z disciplinárního trestu za nedohrané květnové derby se Spartou a bude mít po čtvrté uzavřené hlediště. Na tribuny ale po úpravě řádů stejně jako proti Slovácku můžou skupiny dětí do 12 let v doprovodu dospělého. Lukáš Michalík, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno, odpoledne a večer pak až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D10 je mezi kilometry 8,5 a 7,5 směrem do Prahy kvůli pracím zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. Jinak je provoz v kraji plynulý a bez hlášených komplikací. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokračuje Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.
6: Krásné ráno.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
6: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že pražskými ulicemi včera prošel pochod Prague Pride. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize a nebudou chybět ani děti. Je obrovský a nelétá, běhá ale rychleji než leckteré auto, pštros. Jak by ho popsali děti, které ho možná znají jen z obrázku nebo ze zoo? Uslyšíte Děti z Kolína a na experimentální trati Kopidlnka už zase jezdí autonomní vlak Edita. Byli jsme u jeho návratu a za chvíli vám k tomu povíme víc. A z českých písniček to bude Petr Muk, Jelen nebo Valdemar Matuška a na úvod hodiny Holky a mám ráda, tak pěkné ráno.
0: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 11 minut po 7 a dobré ráno, střední Čechy s vámi.
1: Region Express.
0: Po týdnech oprav se na Kopydlnku vrátil autonomní vlak Edita. Na trati mezi Kopydlnem, Dolním Bousovem a Bakovem nad Jizerou nejezdil kvůli poruše motoru. Mimochodem, o této trati se objevila zmínka už v roce 1883. Své místo měla hlavně při přepravě cukrové řepy a dalšího zboží.
2: Dnes už se o běžnou trati nejedná, společnost AŽD ji využívá jako experimentální pro moderní železniční technologie a zkouší právě tady autonomní provoz vlaků bez strojvedoucího. To láká cestující k výletům, jen málo když se jim totiž nabídne možnost vidět na vlastní oči, jak vlak řídí automatizovaný systém. Jedním z cestujících byl David Janoška.
3: Já se považuji jako fanoušek železnice, mám naježené spousta kilometrů a tady Kopydlnka mi právě chybí na mapě. V momentě, kdy jsem se dozvěděl, že tady společnost AŽD bude provozovat autonomní vlak, tak jsem jenom přemýšlel, jak to napasovat do svého časového rozvrhu, abych se tady mohl projet a podívat se na Editu na vlastní oči.
2: Jak to na vás zapůsobilo, co si z toho odnesete?
3: Za mě je to strašně zajímavý, že ten vlak vlastně dokáže jet sám bez strojvedoucího, který jenom dohlíží na to, aby ten vlak jel tak, jak měl. A jsem strašně rád, že je to vlastně česká firma, která vyvíjí tady ty autonomní technologie.
2: Dohled nad Editou měl tentokrát Michal Novák. Popisuje, jak se autonomní vlak vlastně uvádí do provozu.
4: Edita obsahuje systémy, které dokážou řídit ty systémy vlaku, její rychlost, brždění, zastavování. Na základě informací, které získají ze systému na infrastruktuře, jako jsou jízdní řády, parametry trati, sklony, oblouky, rychlostní limity a podobně. A tento systém je doplněný vlastně systémem na identifikaci objektů a detekci překážek před vlakem, takže dokážeme zamezit i kolizím, ke kterým by eventuálně mohlo dojít.
2: Těší ho zájem lidí právě o jízdy s Editou. Mimořádný zážitek umocní odborné výklady. Na co se cestující nejvíc ptají?
4: Ptají se, teď tady byla zrovna skupina lidí z Brna, řídí šalinu v Brně, takže k tomu mají blízko a hodně se ptali.
2: No a jak často je možné vlastně Editu vidět v akci?
4: No, standardně Edita jezdí v časovém období od dubna do října, vždycky první víkend v měsíci. V době, kdy nejezdí Edita, to znamená v ostatních víkendových dnech mimo prázdniny jezdí standardní 810.
2: Dodal Michal Novák z Kopydlna, Pavel Petr, Český rozhlas.
0: A do pravidelného provozu na Kopydlnce navíc od 15. srpna zamíří unikátní prototypový vůz řady 812, přezdívaný Esmeralda. Po opravě ho AŽD vrátila zpět na koleje. A proč se motoráčku přezdívá Esmeralda? No, kvůli charakteristickému zelenému zbarvení.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Máme 3:45 na 8 a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jince 15, Zichovec 13, Třebonín 17,5, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být jasná, odpoledne a večer až polojasná, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré a na podrobnější předpověď si počkejte kolem 7:45. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Stomatologie už dávno není utrpení. Jak náročné byly zákroky pro Alenu, která se léčila se zánětem dásní, kostí a chybějícími zuby? Co jí dělalo největší problémy?
3: U mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení.
2: O novinkách ve stomatologii se zubním lékařem Janem Šmídem.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 8 minut před 7:30 posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Pštros je největší pták na světě. Má dlouhý krk, silné nohy a velké tělo pokryté peřím. Přestože má křídla, neumí létat. Místo toho je výborný běžec a dokáže běžet velmi rychle. Žije hlavně v Africe a živí se rostlinami, semeny i drobnými živočichy. O pštrosovi teď budou mluvit děti z Kolína.
1: Tentokrát zkusíme zúročit návštěvy zoologických zahrad. Popiš pštrosa.
2: Má křídla, ale nelítá.

0: v boji ještě bubnuje. Vydává takový hlasy.
1: Já jsem ho viděl na jednom hrádku. Já jsem byl potichu a oni bubnovali. Táta to neslyšel.

Kněže Kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou. 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Česko dnes a zítra zasáhne další vlna veder. Teploty můžou překračovat 32 stupňů. Dnes platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, Střední Čechy, Plzeňsko a Jižní Moravu. Zítra už pro většinu Čech a Moravy. Meteorologové proto varují i před zvýšenou zátěží pro lidi. Hrozí přehřátí a dehydratace. Na mnoha místech kvůli horku a suchu zároveň pořád platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Od září začnou základním školám na Votičku pomáhat noví školní konzultanti. Zájemci se můžou přihlásit do 15. srpna nadačnímu fondu EduZměna, který další pobočku Centra podpory vzdělávání zřizuje. V příštím školním roce organizace podpoří po celém Česku 8 regionů více než 10 miliony korun. Tunely Lochkov a Chlupice na Pražském okruhu budou ještě do dnešního poledne uzavřené. Řidiči tu busy neprojedou kvůli údržbě technologií. Doprava je mezi sjezdy Vestec a Chlupice odkloněná přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce. Před 81 lety dopadla na japonské město Nagasaki jaderná bomba. Plutoniová puma Little Man, česky Tlouštík, tam způsobila podobnou skázu jako o 3 dny dříve bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí. A dnešní počasí. Bude jasno odpoledne a večer až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na silnici 16 je nové omezení u malého újezdu na Mělnicku. Kvůli údržbě vozovky je tam pravý jízdní pruh uzavřený. Jinak je provoz v kraji plynulý a bez hlášených komplikací. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl osmé je s vámi dál dobré ráno Střední Čechy a zamíříme do Prahy.
2: Pražskými ulicemi včera prošel pochod Prague Pride za práva sexuálních menšin. Více už v reportáži za chvíli.
3: A teď už Petr Muk a Přicházíš s láskou. Krásné ráno.

0: najevo podporu sexuálním menšinám. Vyvrcholil tak týdenní festival, který měl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost. Celou akci doprovázela hudba, duhové vlajky a transparenty.
1: Jsem moc rád, že tu jsem. Myslím, že je to hodně důležitý pro spoustu lidí a myslím si, že je důležitý, aby se tyhle akce děly.
2: Říká Eliot, který přijel do Prahy s přáteli z Českých Budějovic. Pana Radka z Prahy trápí útoky na sexuální menšiny.
3: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost nejenom tady v České republice, ale i v Evropě dost radikalizuje a viz berlínský útoky na tuhle tu naši komunitu.
2: Na Prague Pride přišla i paní Jana se synem.
4: Já jsem tady jako podpora pro syna a pro všechny děti, který zase nemají takový štěstí, že by měli rodiče, který akceptují, protože podle mě to není o tom smířit se s tím, ale prostě je to tak, takhle se všichni rodí.
2: Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, říká mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleničková.
5: Ten ostrov Štvanice poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
2: Pochod začal na Václavském náměstí minutou ticha za oběti berlínského útoku, při kterém koncem července zemřela žena a desítky dalších lidí byly zraněny. V reakci na to pražská policie posílila bezpečnostní opatření. Podle mluvčí Evy Kropáčové během průvodu nedošlo k žádným komplikacím ani konfliktům.
6: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků a účastníků tohoto pochodu. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
2: Celý program Prague Pride skončí v neděli, kdy je připravená mimo jiné mše v evangelickém kostele u Martina ve Zdi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, minutu před 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už mám ve vysílání meteorologku České televize Taťánu Míkovou. Přeji dobré ráno.
2: Krásné, musím říct, dnes většinou jasné nebo skoro jasné ráno.
0: Jak to tedy vypadá i z hlediska teplot ve středočeském regionu a jaká bude neděle?
2: No, ono to působí trochu neuvěřitelně, ale teploty jsou v dost širokém rozpětí. My je máme od 10 na jihu regionu až po 19 stupňů Celsia, to je v Dolním Bousově na severu. Ale musím říct, že i v pražském Klementinu je těch 18,7, takže opravdu máme místa, kde je pořád relativně dost teplo. A nebo se alespoň už stihlo za to slunečné ráno udělat. A jsou i místa, kde je chladněji, než jsme měli v předcházejících dnech.
0: Já tady musím říct, že mám otevřené okno do zahrady a nejde na mě teplý vzduch a jsem v Praze.
2: Je to tak. Ten vzduch sám o sobě opravdu teplý není, ale pravda je, že jak svítí slunce hned od rána, tak tam, kde se zahřívá země od rána, není stín, tak samozřejmě i tam vzduch od té země se ohřeje rychleji, než tam, kde je opravdu zastíněno hned po ránu.
0: Ale my máme nějaké ty výstrahy zase na vysoké teploty pro dnešek, tak jak to bude?
2: Je to tak, ty vysoké teploty, to je varování, které platí zejména, když se podíváme s ohledem na technologie a hospodářství, to znamená teploty, které můžou způsobit, že se třeba roztahují koleje nebo prostě v hospodářských chovech, kde by měly mít zvířata přinejmenším nějaký vzduch, v kterém se dá dýchat, tak to jsou teploty, které by mohly být nebezpečné. Jinak ale pokud jde o dnešní den pro lidi, zatím ta zátěž teplem není vyhlášená a to souvisí s tím, že ty dnešní teploty by měly být přece jenom do 33 stupňů Celsia, takže dnešní den nebude tak rozpálený jako pondělí. Zítra bude těch výstrah v platnosti výrazně víc. Samozřejmě musím ještě pořád připomenout, že pro velkou část země, včetně středních Čech, platí to varování před možností vzniku a šíření požáru. To je opravdu velice nepříjemné. Dokonce se nám včera na webové kameře podařilo zachytit do vysílání i místo, kde zrovna stoupal kouř z nového požáru. Ten, pokud vím, se podařilo zachytit docela rychle a stabilizovat, ale nikdy nevíme, kdy se vytvoří opravdu v podmínkách, kdy to bude nepříjemné a zastavit ho nebude tak jednoduché.
0: Předpokládám, že dnes pršet nebude, jak to bude zítra.
2: Předpokládáte, Petro, úplně dobře. Bude jasno, odpoledne večer může být až polojasno, to znamená, že může trochu přibývat mraků, ale žádné srážky během dnešního dne nečekáme. Může se to měnit možná dokonce na západě, severozápadě regionu i během noci, protože tam by mohly přijít nad ránem první kapičky deště. Může to být přeháňka nebo občasný déšť, nicméně pokud jde o srážky výraznější, tak ty čekáme spíš až během zítřejšího odpoledne. Takže, abych to ještě shrnula, pro dnešní den jasno nebo polojasno, maximální teploty 30 až 33 stupňů Celsia. Vítr z jihu, jihovýchodu a většinou do 18 km za hodinu. No a v noci z začátku polojasno, od západu postupně oblačno a k ránu i zataženo s výjimečnou možností přeháňky. Samozřejmě, když budeme mít zítra víc mraků než dnes, tak už ty teploty nebudou tak nízké, abychom si vychladili domy a byty. Ranní teploty budou většinou mezi 20 a 17, snad jenom tam, kde by se déle udrželo jasné nebe, což je pravděpodobnější na jihu a východě našeho regionu, tak můžou jít zítřejší ranní teploty k 15.
0: To byla meteoroložka České televize Taťána Míková. Já vám děkuji, přeji krásnou neděli a budu se těšit na slyšenou.
2: Já taky a všechny zdravím. Příjemný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom si se

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: 8 minut před 8 hodinou v dobrém ráno střední Čechy. Anna K. A teď dostane slovo Petr Jungmann, aby se s vámi podělil o dění pro dnešní den.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
3: Hej, Římani!
2: Nositelů jména Roman a tady je Petr Jungmann. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fatboy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brnavu z bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
3: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
2: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
3: Je Martin Fuchsa olympijský vítězem!
2: Martin Fuchsa vyhrál finále kánojí oparník stylem start-cíl.
4: Jsem teda olympijský vítěz, ne?
5: Ano, ano.
4: Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a... Je to tady.
2: Kulatou 50 slaví rodačka z francouzského Beaumont.
6: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
2: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda. Herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: K nové zdravotní pojišťovně přejde každý rok asi 60 tisíc lidí. Poslední možnost pro letošek je do konce září. Ze Špejcharu na Hradčanskou v Praze nejezdí tramvaje. Dnes bude slunečno beze srážek a s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí, uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
5: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba vzdáleným přístupem a podobně.
4: Na komplikace se musí připravit cestující v Praze na Letné. Ze Špejcharu na Hradčanskou nejezdí jednosměrně tramvaje. Kvůli opravě trati jsou do 17. hodiny vedené odklonem. Vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Linky číslo 1 a 25 ve směru na Hradčanskou budou vedené přes zastávky Čechův most a Malostranská. Přes tyto zastávky povedeme také tramvaje linek číslo 8 a 26 jedoucí z centra. V provozu bude tramvajová linka 38, která pojede z Bílé Labuti na Špejchar.
4: Ve směru z Hradčanské na Špejchar a Letenské náměstí jezdí tramvaje bez omezení. Poděbradská radnice nechá nasvítit sochu Jiřího z Poděbrad na náměstí. Reflektory umístí tak, aby se silueta jezdce odrážela na některých okolních budovách. Připomenou si tím 130. výročí odhalení díla, říká mluvčí města Klára Zubíková.
7: V pátek 14. a v sobotu 15. srpna si od 8:30 večer do 5. hodiny raní můžete prohlédnout slavnostně osvětlenou jezdeckou sochu, která je dominantou hlavního náměstí a jejímž autorem je Bohuslav Šnirch. Sport.
4: Tomáš Satoranský byl vyhlášený nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny. Tradiční anketu ovládl už po 9. Satoranský si ještě před odchodem do Hapoelu Tel Aviv zahrál s Barcelonou finále španělské ligy. Mezi ženami poprvé zvítězila pivotka Emma Čechová. Ta v květnu odešla z USK Praha do zámořské ligy WNBA, kde nastupuje za Minnesotu. Počasí. Dnes bude jasno, odpoledne a večer pak až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Velmi opatrně, pokud jedete z D1 na letiště, zbystřete za exitem 19 Ořech. Před chvílí tam bylo zaznamenané auto jedoucí v protisměru, konkrétně mezi 18. a 25. kilometrem. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po zprávách už pokračuje Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
3: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkou.

0: 12 minut po 8. Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zamíří do zvířecí říše. Martin Písařík vám přiblíží řadu zajímavostí o pásovcích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě a nebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrt na devět, s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Unhošť 20, Nupaky 20 a Dolní Břežany 19,5, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být jasná, odpoledne a večer až polojasná a teploty, ty nejvyšší, naměříme mezi 30 až 33 stupni. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky, ty můžou být zpočátku mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Necelých 8 minut před 8:30 posloucháte Dobré ráno střední Čechy, dospívala Lucie svou Danielu. No a v nedělním ránu nesmí chybět ani humor. Přeji krásné ráno a příjemný poslech.
1: Úvodem bychom vás chtěli seznámit s jedním dopisem, který vlastně určil směr, jakým se tyto návštěvní dny budou ubírat. To je s dopisem, který nám přišel nedávno poštou.
2: Poštou. Lékárna nám ho doručila.
1: Neříkám lékárna, ale mohl třeba holoubek přilétnout a něco bílého za veřej upustit.
2: Tak to snad přečti, ať to máme za sebou.
1: Již čtu. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných půvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi, mladými umělci, myslím moc a moc upřímně. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší výsky zavítala jednoho dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Unesla jsem ho a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů vězevčí noře, kterou tak dovedně adaptoval. A vy, pane Bobku, jste mu hodně podobný. Ráda bych vás všechny poznala blíže, jako tenkrát Reného. Zpívejte hodně písniček, pane Bobku, a zapějte taky nějakou o naší stříbropěné Vltavě, které ani důmyslný chemický průmysl neubral na kráse. Vaše Božena Hůlová, Deskovice, číslo popisné 366.
2: A právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se ukázat vám v dnešním pořadu zpěváky nejenom jako umělce, ale říci vám o nich též něco teple lidského, dojímavě prostého. Zmínit se o jejich vítězstvích i životních prohrách.
1: Pavlíka Bobka jakožto zpěváka poznáte za okamžik. Nás by ovšem zajímalo, co dělá takový Bobek například o nedělích či svátcích. Nebo co dělá takový Bobek, když je tuhá zima. Nasypeš ptáčkům síkorce, drozdovi, albatros, když usedne?
3: No, ještě že nasype.
1: Nasype
2: ptáčkům. Vidíte, a to je to krásné, co by nám bývalo uniklo. Pavel Bobek sype ptáčkům, aby jim to neklouzalo.
1: My jsme dokonce požádali i uliční výbor Pavlova bydliště o vyjádření ve věci Pavel Bobek a jeho morální profil a došla nám tato odpověď. Vážení soudruzi, ptáte se na pěkné individuum. Práci v ulici zanedbává, na schůze nechodí, odmítl se stát členem požární hlídky a poškleboval se jí. Co vlastně dělá, že chodí domů až k ránu? Onehdy jsem ho stopoval a zapadl do vinárny, kam mě bohužel nepustili kvůli oblečení. Až budu znát podrobnosti o skvrně naší ulice, ozvu se. S pozdravem, toho nám byl čert dlužen, váš Jaroslav Tenk.
2: Jak je vidět, jisté okolnosti v životě Pavla Bobka bude třeba ještě objasnit, ale to je věc spíše administrativní. My jsme však v Bobkově záležitosti šli ještě dále. My jsme výpisem z kroniky jeslí 0024 zjistili, že Pavel Bobek může být příkladem všem chlapcům a děvčatům. Příkladem píle, houževnatosti a statečnosti. Narodiv se totiž němý, dokázal se záhy vyrovnat s touto tvrdou a nečekanou skutečností a tajným a pilným odezíráním přes pravý okraj vyřezávané kolébky naučil se již ve 3 letech anglicky, neboť byl vychováván londýnskou chůvou. Ale nemysli si, Pavlíku, my taky umíme anglicky. One, two, dry.
4: Víte, že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Je 8:30. Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Zápis zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to mladoboleslavská radnice. O případném zápisu pak rozhodnou zastupitelé. Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 tisícin stupně. Praha 1 začne zítra upravovat dětské hřiště ve Vlašské ulici. Dělníci obnoví chodníky, doplní lavičky a zeleň. Přibudou i herní prvky. Radnice na podobě hřiště spolupracovala s obyvateli a rodiči, kteří ho navštěvují. Hotovo by mělo být do konce listopadu. Fotbalistky Slávie si v této sezóně evropské zápasy nezahrají. V utkání o účast v evropském poháru podlehli Brøndby Kodaň. Po remíze 1-1 v základní hrací době i prodloužení zvítězil dánský celek v penaltovém rozstřelu 5-3. A dnešní počasí bude jasno odpoledne a večer až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech neprůjezdný mezi exity 3 a 15 v obou směrech. Objízdná trasa vede přes Barrandov a Jižní spojku. Kolony se zatím netvoří a žádné komplikace jinak hlášené nejsou. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A po 8:30 pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vezmeme vás do Sedlčan.
1: Nová okna se speciálními foliemi a lepší izolace budov. To jsou jen některé úpravy na snížení teploty, které teď dělají technici v tamním domově seniorů. Podrobnosti už za chvíli.
2: A teď už Marcela Holanová a Žárlím. Pěkné ráno.

0: léta prázdnin. Karel Gott, posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Česko čeká další horký den, vyšší teploty hůře snáší nemocní a starší lidé. Snížit teplotu v pokojích mají například v domově seniorů v Sedlčanech rozsáhlé stavební úpravy. Technici upravují izolaci budov a střech, mění taky okna. Na nových bude speciální folie proti slunečnímu záření.
1: Jsem v domově seniorů v Sedlčanech, kde právě bude začínat hlášení. Paní ředitelka Jaroslava Kocíková prý takhle pravidelně v teplých dnech vyzývá obyvatele domova, aby pili a měli klidový režim.
2: Milí klienti, pijte, i když nemáte žízeň. Těl vodu potřebuje o to více.
1: Paní Irena se teď vyslechla hlášení. Jak snášíte ty teplé dny?
3: Nesnáším. Strašně se mi špatně dýchá. Ale my to řešíme tak, že si stahujeme žaluzie.
1: A nějak se ještě ochlazujete?
3: Máme tam větráček.
1: By se obrátila ještě tady na paní ředitelku. Někoho napadne, jestli by nebylo vhodné třeba pořídit klimatizace?
4: Nás to napadlo také, ale po zkušenosti ostatních domovů jsem zjistila, že hodně lidí právě je potom nemocných, má angíny.
1: Takže byste přistoupili sice asi k dražšímu a výraznějšímu komplexnímu řešení. Výměna oken.
4: Potom jsou to slunečnice. Budeme dělat izolaci, pak budeme izolovat i střechy a samozřejmě i větráčky jsou pro nás nejlepším řešením.
1: S jednatelem společnosti, která rozsáhlou rekonstrukci domova dělá, Martinem Heislerem, jsme teď vyšli ven.
5: Všechno je to koncipované tak, aby vlastně co nejmenší přísun tepla byl v letních měsících a co nejmenší ztráta v zimních měsících.
1: Je nějaký odhad, nějaký propočet téhle nové stavební úpravy, o kolik by mohly v létě snížit v těch budovách teplotu?
5: Ze zkušenosti z jiných staveb máme vypozorováno, že ta teplota se sníží zhruba o 4 až 5 stupňů.
1: Náklady na rekonstrukci přesáhnou podle vedení domova 176 milionů korun. Ze Sedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy.

0: Minuta po 8:45 s vámi ještě chvíli. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Toušice 23, v Šetaty 18,5, v Šešími 20. Tolik ukazují vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být jasná, odpoledne večera polojasná a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 30 až 33 stupňů. K tomu bude foukat slabý, proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky, tak ty budou zpočátku mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Do studia tentokrát přijde zpěvačka Naďa Válová. Mluvit bude nejenom o své lásce k šanzonům nebo o spolupráci s dvojicí Hapka Horáček, ale taky o tom, jakými netradičními metodami učí ostatní zpívat.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: 10 minut před 9 hodinou Radek Tomášek. Dobré ráno, střední Čech je u konce. Po 9 se můžete těšit na pořad Cesta k uzdravení. Užívejte neděli. A teď už tipy a Denisa Ergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Zámek Dobříš ještě dnes patří hudbě. Šestý ročník festivalu hudby nabídne závěrečný program, večerní koncert zpěvačky Kateřiny Marie Tiché a kapely Benjis. Dopoledne se nejmenší návštěvníci můžou těšit na pohádku Tři prasátka. Na zámku Nela Hozeves se vydejte po stopách ztraceného pokladu. Dobrodružná výprava s čelovkami vás zavede do zámeckých sklepů, tajných schodišť i ke krovům, kde na vás čekají šifry, úkoly a pátrání po truhle dávného zámeckého pána. Hra plná napětí a týmové spolupráce vám ukáže historii zámku z úplně jiné perspektivy a potěší především děti od 8 let. Městský palác Tempel v Mladé Boleslavi představuje svět textilního umění autorky Aleny Novotné. Její výstava Tapiserie tkané i netkané ukazuje tvorbu, ve které se tradiční řemeslo propojuje s výtvarným pojetím. Uvidíte textilní obrazy vytvořené různými technikami a objevíte krásu barev, struktur a ruční práce, která dává každému dílu osobitý charakter, nejpozději do 29. srpna. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Den židovských památek dnes veřejnosti zpřístupní desítky židovských synagog a hřbitovů. Nalezená kola z Mladé Boleslavy odveze nezisková organizace do škol v africké Gambii. Dnes bude slunečno bez srážek a s teplotami do 33 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na dnešek připadá Den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude možné navštívit desítky synagog a hřbitovů po celém Česku. Zájemci si budou moct prohlédnout nejen památky, které prošly opravou, ale i ty, které obvykle přístupné nejsou. Co je cílem Dne židovských památek, popsal koordinátor projektu Pavel Veselý z Židovské obce v Praze.
2: Upozornit na množství památek tohoto typu synagog, bývalých synagog, židovských hřbitovů na území celé České republiky a seznámit návštěvníky také s jejich stavem, protože ten se velmi výrazným způsobem za posledních 25 let posunul samozřejmě k dobrému. Takže ukázat i to, co se povedlo opravit a rekonstruovat.
0: Seznam přístupných památek je na webu projektu. Synagogy a hřbitovy budou dnes otevřené od 10 do 17 hodin. Opuštěná kola z Mladé Boleslavy dostanou školáci v africké Gambii. Městská policie je po dohodě s magistrátem věnuje neziskové organizaci Kola pro Afriku. Ta se postará o opravu a jejich následnou přepravu.
3: Jedná se o jízdní kola, která nalezli strážníci v ulicích města a dlouhodobě se o ně nikdo nepřihlásil. Celkem jich je přes 40. Organizace od roku 2013 poslala do Afriky přes 15 000 kol. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Od září bude v Pražské Vinoři působit dětská skupina Liška. Děti ve věku do 6 let do ní budou moci chodit 3x až 5x týdně. Provozovat ji bude spolek z Mladé Boleslavy, kterému Vinoř pronajala část budovy bývalé školky. Služba přijme maximálně 12 dětí. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy bodovali i ve třetím utkání nového ročníku Šance ligy. Spartu porazili po gólech Schuberta a Klímy z penalty 2-0. Trenér Středočechů Aleš Majer byl spokojený především s výkonem v první půli, kdy domácí dali oba góly.
4: Jsme byli dostatečně, i když to je trošku líp, ale dostatečně kvalitní v kombinaci a nebáli jsme se hrát a myslím si, že jsme byli velmi aktivní, hlavně v těch přechodových fázích a až na pár lehkých ztrát jsme nedávali míče zadarmo. Škoda, že jsme tam některé ty situace nedotáhli. Tam si myslím, že jsme někdy v takové předfinální fázi zbytečně přišli o míč dost lehce. Počasí.
0: Dnes bude jasno. Odpoledne a večer až polojasno a nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 na prvním kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Na tahu 16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví dejte pozor v malém újezdu. Pracují tam na údržbě vozovky a projíždí se Kyvadlově, ale bez většího zdržení. A Pražský okruh je až do dnešního poledne kvůli pracím údržby neprůjezdný v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lochkov, mezi 3. a 15. kilometrem. Objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barandov. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a za chvíli už pořad Cesta k uzdravení.

11 minut po 9. hodině vám společnost dělá Český rozhlas Střední Čechy. Komplexní stomatologická péče u pacientů, kteří mají hned několik diagnóz na jednou. Chronický zánět v kosti, vypadávání zubu, četné kazy a další skryté záněty zubů. O tom bude řeč v dnešní cestě k uzdravení. Kateřina Dvořáková si pozvala do studia předního českého stomatologa Jana Šmída a jeho pacientku Alenu, která byla kdysi ve zdánlivě bezvýchodné situaci. Cesta k uzdravení už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu, jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní, chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé k panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let,
3: ano.
1: A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
2: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní. Ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezi zubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno, i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů. Takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub. Takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici, na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení. s Kateřinou Dvořákovou. Rady, tipy, recepty i aktuální zprávy ze středních Čech. To vše najdete každý den na webu střednichechy.rozhlas.cz a navíc nás tu můžete poslouchat online. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi i na internetu. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop, v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivé zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďku bych to mohl jako si splíct. A mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým by potom koušel. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik, je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kostí?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba dva dny, že se

0: spokojená s výsledkem?
1: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
0: Ale taky když... úsměv.
1: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
0: oříšek. Takový dobrý hovězí steak.
1: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí a nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
0: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, já teď si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
0: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
1: No, chutná, no.
0: A děkuju, že jste přišli.
1: No. Já taky děkuju.
0: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
1: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková. Tvůj

0: Pořad Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou je za námi. Na další díl se můžete těšit zase příští neděli ve stejném čase. Po desáté už to bude pochoutkový rok a dnes bude připravovat taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Po jedenácté to bude pořad hudební kavárna. Jinak mějte krásnou neděli a Petra Procházková se těší na slyšenou zase příště v dobrém ránu střední Čechy.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Autobusové spoje na Nymburskou budou od 1. září lépe navazovat na železniční spoje. Dnes bude slunečno beze srážek a s teplotami do 33 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí, ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Autobusy na Nymburskou budou od 1. září jezdit podle nových jízdních řádů. Například od hlavního nádraží přes sídliště Drahelice směrem do centra nově propojí linky číslo 433 a 833. Ve špičkách bude interval půl hodiny, mimo špičku pak 60 minut. Radnice taky přejmenuje 9 zastávek ve městě, říká mluvčí Nymburska Marta Svobodová.
5: Cílem úprav je zlepšit návaznosti autobusových spojů na železniční dopravu, zkrátit cestovní doby především směrem do Prahy a posílit obsluhu města. Součástí změn je také úprava jízdních řádů linek městské dopravy.
2: Do Prahy v prvním pololetí letošního roku přijeli bezmála 4 miliony turistů. To je o zhruba 1% více než loni touto dobou. Turisté stále častěji vyhledávají kulturní akce a během pobytu taky více utrácejí, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě.
6: Nejvíce cestovatelů dorazilo již tradičně z Německa, Spojených států amerických a nebo Velké Británie. Podle analýzy transakčních dat v Praze utráceli až o 18% více než loni. Sport.
2: Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové. Desetibojař Adam Juliš získal bronz v osobním rekordu 7877 bodů.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno, odpoledne a večer až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D5 z Prahy ve směru do Plzně jeďte velmi opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 12. kilometru tam leží sražená srna ve stoupacím pruhu. Na dálnici D10 na 48. kilometru směrem na Turnov čeká v odstavném pruhu na odtah porouchané auto. A porouchané auto je taky na D8 na 1. kilometru směrem na Ústí nad Labem. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
7: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěžka, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí až středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo, je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo, a jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny, se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělní?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
1: Kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano, necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš Nedruda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opečíme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažn, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Tvarohový
0: těsto, tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Paulu se i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho.
5: Do tíže se vyklopí majonéza,
4: do tí se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: Jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až na konec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kilo a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadí Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozen nám připraven, Nadia připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásek?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehínka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letejku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No vyspadne. Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci. Jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru.
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky

0: střídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, aha, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, uh-huh, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady, uh-huh, a jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
2: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
0: Naschánou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někdo v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že je osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Do konce září můžou lidé žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. Nadační fond Edu Změna hledá školní průvodce. Pomáhat budou od září na Votičku. Bude slunečno beze srážek a s teplotami do 33 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Do konce září přijímají zdravotní pojišťovny žádosti o přestup klientů. Pro letošek je to poslední možná změna. Každý rok si novou pojišťovnu zvolí asi 60 tisíc lidí.
4: Zhruba třetina nových klientů loni přecházela k té největší v Česku Všeobecné zdravotní pojišťovně.
5: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
4: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
6: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, o které pojišťovny jste registrována.
4: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Od září začnou základním školám na Votičku pomáhat noví školní konzultanti. Zájemci se můžou přihlásit do 15. srpna nadačnímu fondu Edu Změna, který další pobočku Centra podpory vzdělávání zřizuje. V příštím školním roce organizace podpoří po celém Česku 8 regionů více než 10 miliony korun, říká zástupce ředitele fondu Ondřej Matějka.
7: V posledu jde o to zlepšit výuku, aby se zlepšily i vzdělávací výsledky dětí. To, aby se naše děti učily naplno a s radostí, to je vlastně ten cíl.
3: Na komplikace se musí připravit cestující v Praze na Letné. Ze Špejcharu na Hradčanskou nejezdí jednosměrně tramvaje. Kvůli opravě tratě jsou do 17. hodiny vedené odklonem. Vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
8: Linky číslo 1 a 25 ve směru na Hradčanskou budou vedené přes zastávky Čechův most a Malostranská. Přes tyto zastávky povedeme také tramvaje linek číslo 8 a 26 jedoucí z centra. V provozu bude tramvajová linka 38, která pojede z Bílé Labuti na Špejchar.
3: Ve směru z Hradčanské na Špejchar a Letenské náměstí jezdí tramvaje bez omezení.
1: Sport.
3: Fotbalisté Sparty prohráli v Šancelize na hřišti Mladé Boleslavy 0-2. Středočeši rozhodli v první půli, kdy skórovali Schubert a z penalty Klíma. Pražané, kteří oproti předkolu Ligy mistrů s Lyonem udělali 7 změn v základní sestavě, za celý zápas nevystřelili na branku. Po třech kolech tak má Sparta pouze 3 body a v neúplné tabulce je až 9. Mladá Boleslav naopak zůstává neporažená a díky lepšímu skóre vede ligu před Teplicemi.
1: Počasí.
3: Bude jasno odpoledne a večer od západu polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy dejte pozor za sjezdem na Horní Počernice. Na 5. kilometru se zastavuje. Následná kolona pokračuje až na konec omezení na kilometru 8,5. Celé je to zhruba na čtvrt hodiny. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu hudební kavárna Pavla Vítka.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
9: Šanzoniérka Naďa Válová neustále pendluje mezi hlavním městem, středními Čechami a jihem republiky. Jsem moc rád, že se dnes na chvilku zastavila a zavítala k nám do Karlína. Nad kávou tak probereme nejen její počiny jako zpěvačky a textařky, ale také její netradiční pedagogické metody. Na všechno se moc těším a jsem rád, že následující hodinu našeho vysílání strávíme spolu. Pěkný den.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla a proti mě sedí už můj dnešní host. Naďa Válová, zpěvačka, šanzoniérka, textařka, učitelka a propagátorka netradiční výuky zpěvu. Naďo, těšil jsem se na tebe, ahoj.
1: Ahoj Pavlíku, já jsem se těšila taky a dobrý den vám všem.
0: Tak, my jsme rádi, že tě tady máme, ale než se dostaneme ke všem těm profesím. Ty jsi na svém webu uvedla, že miluješ moře, pastelové barvy, sovy, humor a životní příběhy. A dokonce si o sobě řekla, jsem zpěvačkou se starou duší. Tak je to pravda?
1: Hele, vždycky jsem byla staromilec. To znamená, že čím starší nábytek, čím starší místa, to všechno na mě prostě dejchá, mluví to ke mně. Na tebe ne? Máme to tak?
0: Máme to tak.
1: My umělci to tak prostě jako, a nejenom umělci, má to spoustu lidí prostě. Takže ano, moře miluju, jednou se tam chci odstěhovat, dělám pro to všechno možný.
0: Jako, že bys tam žila?
1: Že bych tam jako žila.
0: To je krásný.
1: Jako největší sen je, kdybych to jako mohla skloubit a nečekat třeba do 80, víš. Kdybych jako mohla zpívat a pracovat tady a pak jako třeba aspoň na 14 dní tam odjet a pak zase se vrátit a pracovat. Víš? Že bych si to třeba pamatovala aspoň, že jsem u toho moře.
0: A myslíš si, že to je nesplnitelný?
1: Zatím to je nesplnitelný. Už kvůli práci, kvůli dětem, jasně, protože se mnou jít nechtějí, mají samozřejmě nějaký svoje sny a plány, takže do toho jim jako maminka s plánem moře vůbec nezapadá, takže ne, zatím ne.
0: A Naďo, prosím tě, já jsem takový všetečný, které moře by to mělo být, nebo které pobřeží? Máš nějaký takový svůj sen?
1: Ano,
0: ano?
1: Můj domov je Džerba. Takže já jsem prostě doma tam.
0: A čím tě tak si získala nebo upoutala?
1: To je právě o té staré duši, víš, protože měla jsem možnost setkání s člověkem, který dělá životy minulý.
0: Ano.
1: A já jsem furt nevěděla, proč jsou určitý věci tak, jak jsou. A on mi říká, protože jste ve 14. století žila na té Džerbě. Proto vám jde francouzština, jako kdybyste se ji učila 10 let, přitom se ji učím půl roku. Víš, takový zvláštní věci. A já jsem přijela a seš doma. A víš to. A najednou do tebe jako takový jako klid, pohoda. Říkáš si, Ježíše, já jsem tady byla, nebo já nevím. A pak najednou se to jako rozuzluje a dozvíš se to.
0: A Naďo, tušila jsi to někdy, jako že jsi doma jinde, že jsi prožila někde třeba svůj minulý život právě tak, jak ses potom dozvěděla? Nebo jestli jsi to tušila prostě, nebo jestli to pro tebe byla novinka, když ti to ta osoba řekla?
1: Nebyla. Já jsem vždycky jako podvědomě věděla, že tohle není všechno.
0: Ano.
1: Že to není jeden domov, proto jsem se furt jako cítila, víš, když se přestěhuješ 10krát a furt to nikdy není ono.
0: Jo.
1: A furt si říkáš, něco mi tam chybí, i když tam máš ty svoje oblíbené věci, děláš svoji oblíbenou práci, máš kolem sebe lidi, kteří tě milujou, ty je milují, všecko, ale furt ti něco chybí. A to bylo ono.
0: A jak by ses tam, když by teda na to došlo, jo, tak jak by ses tam zařídila? Jak máš představu, jak bys tam žila u toho moře? Chtěla bys malej domeček, nebo chtěla bys velký dům, nebo k svojí pláž, nebo...
1: Vůbec ne. Pavli, až si tam jako pronajmu, protože nakoupit asi se dlouho nepovede, ale ty pronájmy jsou tam za pár korun, protože vlastně na český poměry, i když nemůžeš přepočítávat, protože když tam pak seš, tak je to jiný,
0: ano,
1: ale na české poměry to vychází zhruba 10 000 korun jako celý, jakože nějaká ta režie. Takže si pronajmeš prostě za pár korun byt a až ho tam budu mít, tak přijedeš, jo?
0: Jo, tak na to... Já jsem to chodit... tak malinko směřoval, ano, aby ti nebylo smutno.
1: Víš, jako budem chodit na kafe s blbloudím mlékem,
0: ano,
1: a půjdem na tu pláž a pak půjdem večer na tu skvělou diskotéku, kde hrajou ty arabský a francouzský věci. To je prostě...
0: Tak to je krásná představa. Přiznám se, že v tom tě nemůžu nechat.
1: Tak...

0: Naďa Válová, šanzonierka, je mým dnešním hostem. Naďo, já vlastně o tobě jenom vím, že máš dva syny, k tomu se ještě dostaneme, že zpíváš od 3 let, jsem se dočetl. Opravdu?
1: Ano. Opravdu, už jako vlastně, opravdu od 3 let, no. Když jsem chodila, protože v době našeho dětství,
0: ano.
1: Ta bezpečnost byla trošku někde jinde.
0: Jistě.
1: Takže já jsem chodila normálně před barák sama s ostatníma dětma a tam seděly ty babičky. A já jsem jim zpívala ty věci z té školky, ty hity nový, který jsem se tam vždycky jako naučila. Takže ano.
0: A ty jsi ale založila svou první kapelu v 16 letech už, to je taky docela brzo na holku.
1: Jo, a to byla ta kapela, a teď jako když s tebou pak přeskočím o pár, až si toho řekneme víc, tak já se vlastně vracím k tomu, co jsem v těch 16 chtěla dělat. Takže to byl úplně první jako impuls k tomu, že zpěv je pro mě jako dechání. Je to stejný jako chůze.
0: Na mě to tak působí u tebe, ano, opravdu. Ty jsi jeden z mála lidí, kterým věřím každý tón, když zpíváš, víš. A řekni mi, jak to potom bylo s tebou dál. Jak se vlastně k té hudbě potom postupně dostávala?
1: No tak na konzervatoř mě nepřijali standardně pro nedostatek talentu.
0: To se stalo mnoha talentovaným.
1: Takže tak to prostě je.
0: Ano.
1: Jenže já jsem vlastně jako úplně původně dělala tanec. Že? Já jsem dělala scénický tanec a mám vlastně absolutorium a 11 let scénického tance. Já jsem to chtěla prostě dělat na velkých scénách a velký soubory. No nepovedlo se, tak jsem říkal, tak druhý je ten zpěv, což jako je pro mě to. A tam to taky nevyšlo, no tak jsem říkal ta kapelu a něco a vlastně začali jako, víš, takový ty garážový, to, co tě nejvíc naučí. Zkoušíš v garážích, mrzneš, texty příšerný, muzika hrozná, ale vyhraješ se, vybombíš se a pak vlastně se začne jako něco dít, že jo, ten hlas se vyspívá. A tak, takže to, co jsem nedostala na té konzervatoři, jsem dostala jakoby životem, že prostě jsem si to poctivě odmakala. Rauty, svatby, jenom pohřbiny teda, to nemůžu. Byť takový nabídky bohužel mám, já si to jako vážím. Ale tím, jak mám smutný hlas, tak ty lidi k tomu
0: chápu.
1: Jako inklinuju a to já nemůžu. Takže...
0: Ne, to ti naprosto rozumím, tak. Ale ty ses vlastně, čili ses vlastně obouchala životem, praxí.
1: Ano.
0: A kdy přišla taková ta první vzpruha nebo šance nebo příležitost?
1: Pěvecká soutěž Česko hledá superstar a Michal Horáček v Porotě. Tam jsem zpívala Petra Muka, Tančíš sama a bylo to hotový.
0: To si pamatuju.
1: Ano, to si pamatuju všichni.
0: To si pamatuju, tak teď jsem si vzpomněl. Ano, vidíš, já jsem si to nespojoval.
1: No.
0: Teď mě to úplně tu vzpomínku otevřela. No, ty jsi tam okouzlila, to vím.
1: Ano, hele, mě bylo 26, proti mě ty 15-letý děti, který měli všechno před sebou, tak Michal Horáček za mnou přišel, to už jsem byla v nějaký 50, přišel za mnou na pokoj na hotelu a říká, Naďo, víte, že to nevyhrajete? A já říkám, no to teda nevím, já přece jako, tak víš, že umíš zpívat, jo, prostě s tím tam jdeš, nebo teda aspoň většina lidí to tak má, že umějí zpívat a proto tam jdou. On říká, nevyhrajete, protože umíte zpívat, už jste jako vyspívaná, hotová zpěvačka, to je špatně, za druhý jste stará, a za třetí víte, co chcete a to se tady jako jako.
0: To teda bylo nemilosrdný, jo. Ale řekl
1: ale
0: bych,
1: měl pravdu.
0: Měl pravdu, ano, ano.
1: Jo, takže on říká, přece vy nejste jako popová princezna, která, no takže tak, nicméně hned mi vlastně nabídl spolupráci s ním a s Petrem Habkou.
0: No tak ty si vlastně přeskočila několik pater tím
1: tak,
0: pádem.
1: Já si myslím, že všechny.
0: Ty jsi, ano, ty jsi vyskočila rovnou na střechu mrakodrapu,
1: tak.
0: Protože ti vlastně nejlepší z nejlepších ti dali takzvaně, jak se říká, v naší branži lano,
1: ano.
0: Tu udici.
1: Jo.
0: A byla jsi v té soutěži přece jenom ale taková jako obnažená, byla jsi trémistka?
1: Já jsem se strašně bála.
0: No.
1: Víš proč? Protože mi o to strašně šlo. Opravdu.
0: Aha.
1: Já jsem nechtěla vyhrát, protože jsem, jako jsem slávoman, to jsme všichni, co si budeme tady...
0: Bez toho to nemůžeme dělat.
1: Jo, jako a. To ne, ale já jsem se strašně bála, že mě v nějakým kole vylejou, že neprojdu, že se něco stane a prostě já jsem byla poslední rok, jako tam byla věková hranice, o to šlo. Já už jsem nemohla vypadnout, protože dal už bych se, takže já jsem se tak strašně bála, že mě někdo převálcuje, že prostě se neprotlačím. Pak to jako osud teda zařídil sám, ale bylo nás 20, šlo se do poslední 12 a já jsem byla 13.
0: Ale jak vidíš, všechno špatné je nakonec k něčemu dobrý.
1: Ano.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Támecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Naďa Válová, můj dnešní host, na kterého jsem se moc těšil, šansoniérka a majitelka nádherného podmanivého altu, ve kterém je vepsán kus života. Prosím tě, ale teď jsme před písničkou skončili vlastně u Michala Horáčka, což některé zpěvačky by byly schopny, myslím si, kvůli tomu zabít, aby tuto šanci dostali. A to by to tak nějak jako přirozeně osudem spadlo do klína, ale řekni mi, jaký to bylo najednou se dostat k člověku, který textoval pro Hanu Hegerovou, Zagorovou a blablabla a tak dál, pro Kocába, že jo, prostě s Hapkou tvořili vlastně ten hvězdný tandem.
1: Ano, 40 let. Jaký to bylo, Pavlí, to je jednoduchý. 21 let s ním pracuju, velmi úzce a pokaždý, když volá,
0: ano,
1: tak já si nejdřív musím zapálit cigáro, protože se bojím.
0: Bojíš se?
1: Vždycky. Prostě mám k němu obrovský respekt.
0: Víš, co mě nejde? Ty působíš jako taková rázná
1: a
0: ženská.
1: Vůbec nejsem, ale víš, to je právě to, že každý si myslí, že jsem jako od rány a doví co a žena z lidu a tak. Přitom já jsem jako hrozně křehká uvnitř a to dělá prostě jenom to tělo a ten hlas, ten nejvíc, víš, jako. Takže s Michalem Horáčkem, no, strašně si ho vážím a je pro mě životně důležitý. Jeho názory jsou pro mě důležitý. Neříkám, že jsou třeba vždycky správný, ale jsou pro mě důležitý.
0: Ano.
1: Beru ho vlastně jako svýho životního mentora a když třeba já píšu texty, tak já mu je pošlu prostě jenom proto, aby je viděl, aby třeba řekl, Naďo, tak to vůbec, anebo Naďo, dobrý, jako, jasně, že nikdy nebudeme Horáček, nikdy nikdo nenapíšeme takový texty, ale když mi řekne, jako dobrý, tak jsem s tím jako v pohodě, jo.
0: A jak to bylo s tou první písničkou, kterou vlastně třeba si v rámci jeho projektu naspívala?
1: Tak volal mi ve 2 ráno, protože Petr Hapka nepracoval přes den, takže 2 ráno byly 2 odpoledne pro něj vlastně.
0: Ano.
1: A volal mi 2 ráno, že mi Petr složil píseň a že teda se sejdeme ráno ve studiu a že tam Petr bude. A já jsem normálně pana Horáčka uprosila, aby to nedělal, že já nemůžu zpívat přece před Petrem Hapkou ještě jeho píseň. Takže já jsem do rána nespala, učila jsem se to a opravdu to teda kvůli mě udělal, že Petr byl jenom na telefonu. Že já jsem to první setkání potřeba odložit trošku.
0: A to byla písnička
1: V úzkých,
0: ano. Tak já ti něco řeknu, ale někdy, když na mě přijde taková určitá nálada, tak já si tu písničku musím pustit, protože ona je taková živá voda. Nevím, čím to je, přitom ona je smutná, ale ona není bezvýchodná, jak působí. Ona mě něčím uklidní. Možná je to tvůj hlas, možná jak ty tak jako klidně frázuješ, možná je to určitá forma smutku, který v těch slovech a v tvým projevu je, ale člověče, mě to uklidní. Za to ti děkuju.
1: A já děkuju, že ji posloucháš.
0: Já myslím, milí posluchači, že je málo písní, které opravdu stojí za to, aby se čas od času pravidelně poslouchali, nebo aby jsme si je poslechli. Tak já teď navrhuju, Naďo, než se dostaneme k dalším částem tvý kariéry a tvý osobnosti, splníš mi přání, pojďme si ji zahrát.
1: Ano, ráda.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky, požehnán, kdo se nebude.

0: Naďa Válová, moje oblíbená zpěvačka šanzoniérka, stále sedí proti mě. Naďo, ty jsi vlastně potom byla přizvaná do Lyrikálu, velké kulturní události Kudy kam? Mm-hmm. To se hrálo tuším ve Státní opeře.
1: Ano. 3 roky.
0: Ano, verše Michal Horáček, hudba Petr Hapka. A Naďa Válová hrála cizí ženu. Víš, co by mě zajímalo, jaké to pro tebe bylo, víš, najednou se dostat z toho zpívání vlastně do takového scénického útvaru, kde po tobě chtěli herectví, někam jít, tam něco zaspívat. Víš, prostě to, co už k divadlu patří. Byl to velký šok?
1: Strašný. Já nejsem totiž herečka. Takže já jsem potom s Ninou Divíškovou, že jsme byli velký kamarádky, tam jsme se poznali a ona mě vlastně pomáhala s nějakou průpravou a ona říkala, tak když to nemáš jako od přírody, nemusí to být, tak si dej každý pohyb na nějaký slovo, aby to jako bylo plynulý, takže já jsem se vlastně...
0: Ale to je dobrá rada.
1: Byla. Takže tímhletím já jsem se oprostila od toho, že to jako neumím, jako přirozeně. A věděla jsem, že tahle ruka jde tady na tohle, takhle, takhle, žaluzie a tak. Takže pak už to bylo dobrý. Jo.
0: Herec o tom přemýšlí, víš, že jako, jak to má říct, jak se má tvářit, jestli tohle gesto je správný. Našla jsi tam nějaký ještě i jiný spřízněný duše, který ti třeba takhle jako pomohli se projít touhletou částí té tálie, když to tak řeknu?
1: Ano, Franta Segrádo. Ten měl totiž všeho naloženo, plný vozejky a uměl všechno a byl přirozený a byl boží a byl tam Vojtadyk, takže my jsme byli taková partička těch zlobilů a pak byli ty hodný, takže s těma zlobilama já jsem samozřejmě jako splynula. A
0: zdravé jádro kolektivu.
1: No, a oni mi pomohli, takže...
0: A jak to potom šlo dál? Ty jsi vlastně začala i koncertovat, že jo?
1: Ano.
0: To vím, že jsem často viděl tvoje plakáty. Vlastně jsi pak naspívala i duet s Lenkou Novou, to taky je jedna moje, jak se ten chlap na mě dívá.
1: Ano, a s Matějem Rupertem.
0: A vlastně dostala ses do takové jako, takové trošku jako hudebně noblesní partičky.
1: Ale není to, jako není to úplně dobře, víš? Protože,
0: proč?
1: Protože už mám škatulku a teď jako vlastně třeba překvapuju lidi, ona umí zpívat, ona je šanzoniérka, má takhle hluboký hlas a přitom ona má skoro 4 oktávy. Hmm. Ona jako umí zpívat i vysoko. Víš, takže to se jako nečeká od šanzoniéra.
0: Jasně. Prostě.
1: Takže že nebudu vůbec se rouhat, že by mi to ublížilo, ale to je...
0: Zaškatulkoval. A prosím tě, a když teda potom vlastně najednou začalo být takový trošku ticho kolem tebe v jeden čas, čím se to stalo?
1: Já ti to povím. My jsme s Bárou Basikovou, ona mi vyprodukovala 2019 album Černá. Mělo se jet 45 koncertů a my jsme schválně udělali jako ticho před bouří, vlastně my jsme se na chvíli stáhli, aby jsme pak vyjeli s tím, že 45 měst, 45 to. V den prvního koncertu všechno zavřeli.
0: Covid.
1: Tak.
0: Aha.
1: A bylo to.
0: A bylo vymalováno. Uh-huh. A vlastně ti trvalo několik dlouhých let. A to je dobře, že jsi to nevzdala.
1: No tak.
0: Že jsi v sobě měla tu energii se znovu zvednout a vlastně vracet se zpátky, což pojďme si zahrát písničku. A to mě pak právě zajímá, jaký to je ten fénix, víš, to vstát z toho popela.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: covidu, tak jako mnoho jiných, přišla o projekty, ano, ale nevzdala jsi to a teď jsi zpátky. Tak jak se to stalo?
1: Jednoduše. Víš co, mě totiž za korony nevzali ani do Kauflandu, jo. A co umíte? Já říkám, tak umím jako zpívat a umím tančit a umím fotit a oni říkali, to se úplně jako nehodí, takže mě nikam nevzali a já mnoha hodinový hovory s Bárou a s jinýma lidma, který jsme na tom byli všichni stejně a ono říká, tak uč online. Já říkám, prosím tě, mě to nikdy ne... A ono říká, máš co předat. Takže tím za prvý začala škola, tím se to nastartovalo. Moje škola?
0: Ano, tvoje škola, netradiční výuka zpěvu. Prosím, ano, tě, v čem je netradiční?
1: Rozhodně tam nejedeš etídy, nestojí šupiána jak solní sloup, ano, a neustále dokola.
0: A neděláš
1: prostě...
0: mama.
1: Tak, jako samozřejmě, že rozespěvy dělám, ano, ale stavím je přímo tomu člověku na tělo podle jeho možností, jeho velikosti nádechu, jeho funkcí hemisfér. Takže já prostě všechno vlastně individuálně na toho člověka. Víš, jako tak máš vlastně výuku přímo pro tvoje tělo, pro tvojí způsob myšlení. Pro...
0: Dává ti to něco jako zpětně i tobě jako zpěvačce, když takhle pracuješ s těma studentama nebo s těmi žáky?
1: Ano, když učíš 10 hodin denně, tak minimálně to, že jsi z toho urvaný jak blázen. Ale je pravda, že ten hlas tím, jak s nima furt zpívám, opravuješ, mluvíš tohle, tak je daleko silnější, je ještě větší, je vlastně, jo, že vlastně furt trénuju.
0: Naděl, ale ty jsi taky prošla i takový etapy, jako že jsi se živila jako prodavačka nebo servírka, za což tě nesmírně obdivuju, že jsi to vlastně jako dala z těch, víš, že jsi najednou z toho podstavce spolupracuje s Hapkou, s Horáčkem a najednou si roznášela pivo.
1: Ono to je v obráceně. Já jsem to pivo roznášela 20 let a aha, mezi tím jsem dělala s Hapkou Horáčkem. A rok 19, vlastně korona to celý zastavila. Aha. A Bára řekla, pro Bůh, už jako stačí, už se nevracej.
0: Takže pak si vlastně, tak to já jsem tak trošičku pochopil jinak, tak, ale nicméně i tak si tě nesmírně vážím, že si tuhle tu dráhu dokázala jako absolvovat vlastně bez ztráty květinky, iluzí. A víru v sama v sebe a dokázala si potom jako zúročit a jít si za tím svým. No a tak co třeba tě čeká jako teď? Ty máš nějakou novinku, že?
1: Ano, chystám 3 velký projekty.
0: 3?
1: Ano.
0: Takže dlouho nic a najednou naděvávala 3krát.
1: Ano, nevím, jestli to můžu říct, ale víš, jako lidi si jako, tak nějak jako myslí, že my umělci se jako válíme v penězích, nic neděláme, všeho máme přehršel a nic není potřeba. Takhle to jako rozhodně není, takže já vlastně na to, abych mohla ty projekty vyndat ven, tak jsem na Doniu udělala jakože sbírku na ty desky. Teď teda uvidíme, jak to dopadne. Jmenuje se to 3krát blíž k vám, přesně jak jsi to naznačil.
0: Ano.
1: A obsahuje to to, že, protože já třeba miluju rap, jo? Poslouchám rap celý život, ať už český nebo americký, takže můj sen je první EPčko z 5 rapery velkých jmen Stará škola, takže to je první a bude se to jmenovat Velvet Flow. Už je máme vlastně beaty hotový a tak, teď na tom makáme.
0: A to nezní vůbec špatně, ale.
1: No to bude úplně, já ti pošlu potom ukázky. Jako druhý projekt je, protože jí miluju a dělám jí celý život s úcou Evy Olmerový,
0: no,
1: dělám vlastně projekt, tak jsme se rozhodli udělat to jako živák, ale na gramodesku.
0: Na vinyl.
1: Ano.
0: Ano.
1: To znamená, že další prachy. Prostě, no, když chceš vinyl, i kdyby si chtěl 300 kusů, je to prostě strašně peněz.
0: Je, já vím.
1: Ale na druhou stranu, my uděláme koncert Evy Olmerový a je vyprodaný, takže si myslím, že prostě ty lidi to budou chtít podpořit. Hmm. No a třetí projekt, který vyjde ale až 1. ledna 27, a je to z určitých důvodů, já tě vysvětlím, je velká deska, bude se jmenovat Mezi světy a tam se vracím teď jako vlastně zpátky k tomu, o čem jsme mluvili, ano, k těm kořenům a bude to moje art rocková deska.
0: Výborně. Tak pojďme si něco pustit.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadu.

0: Naďa Válová, můj dnešní host, právě dospívala a ta písnička Slyším tě hrát, ještě to voní novotou.
1: Mm-hmm. Je to vlastně jako představení té desky, co lidi čeká. U mě vlastně je to úplně něco neočekávaného. Jsou tam velký tóny, velká skladba je to a já tím vlastně chci jakoby poděkovat a rozloučit se s Petrem Hapkou, protože si myslím, že po 11 letech, co už tu není, je to jako fér, už jsem od něj odspívala úplně všechno. Co... Mm. Já tím neříkám, že nebudu zpívat jeho koncerty, když to bude občas, ale jinak už chci prostě svoji hudbu. Samozřejmě stále spolupracuju s Michalem Horáčkem, to všechno ano, na jeho nový desce a tak, ale prostě už se chci jakoby věnovat svýmu.
0: Naďo, z mé zkušenosti, to jsou přirozené etapy v životě každého z nás jako umělce prostě a najednou zjistíš, že tady už jsi byla, tuhle krajinu si viděla a tady už vlastně nemáš co dál dělat. Mm-hmm. Tak mně se na tobě líbí, že chceš pokračovat dál a v tom ti budu strašně držet pěsti, ale řekni mi ještě, čekají tě teda nějaké koncerty, chystáš se tohle i koncertně, jak jsem pochopil, předvádět publiku?
1: Ano, hele, mám úžasnou manažerku Simonu Borkovcovou, která se o mě stará a proto mě teď vidíš zase víc, protože ta Simona fakt maká. A ten můj novej skladatel Vojta Svatoš, takže prostě s tím chceme objet jako celou republiku.
0: Ano.
1: Těch koncertů je moc, to znamená, že na webu naďaválová.cz.
0: Ano, a já jsem teď zrovna někde jsme s Tenorama zpívali a já jsem tam viděl tvůj plakátek a říkal jsem si, a Naďa koncertuje.
1: A to máš pravdu, protože my jsme se někde míjeli, já jsem tam byla a viděla jsem, já říkám, je Pavlík, takže ano, takže aspoň takhle na sebe myslíme. Takže na webu jsou, na Facebooku, na TikToku, na Instagramu, všecko mám, všechno jedu.
0: Ano, ano, stačí zadat Naďa Válová a tam to všechno najdeme.
1: Ano.
0: Naďo, ty ráda cestuješ a já jsem se dočetl, že máš sen procestovat Jamajku.
1: Mm. Ano, od toho je to sen, že jako zatím se mi může jenom zdát, jo. Na to, abych ji procestovala dle mého, tak to bych musela použít ještě tak 3 sbírky, víš, na tom Doniu, takže to musí počkat, ale je to můj velký sen, prostě třeba na měsíc a vidět tam jako všechno. Zažít ten klub toho reggae v noci, kdy ty jamujou, ty černoši, víš, jako to musí být prostě neuvěřitelný. Jako v kraji Boba Marleyho to musí být prostě skvělý. To bych chtěla.
0: Tak já ti budu přát, aby se ti tenhle ten tvůj sen splnil. Stejně jako opravdu ti z celého srdce přeju, aby ti ten tvůj, vlastně trošičku bych se to nebál nazvat a nemyslím to špatně, comeback vydařil, protože si myslím, že hlasy, jako máš ty, a takovýhle upřímný osobnosti, že jsou potřeba. A já mám hrozně rád, opravdu rád, když slyším někoho zpívat a věřím mu každý slovo, jak jsem ti řekl. Takže se velice i rád přijdu na tvůj koncert podívat.
1: Děkuju.
0: A milí posluchači, vy to udělejte taky, protože Naďa, kromě toho, že je takováhle obyčejná ženská, jak jste celou tu hodinu měli možnost slyšet, tak je i velice přesvědčivá interpretka. Bez toho by si tě asi Horáček s Hapkou do týmu nevzali. A musím ti říct, že i já, když tě poslouchám, tak tam vždycky objevím zase něco jiného.
1: Ježiš, to je hezký.
0: Tak já jsem rád, že jsi přišla.
1: Děkuju.
0: A moc ti držím pěsti, aby se ti dařilo.
1: Děkuju, páju, moc si vážím toho, že jsi mě zase pozval, ráda jsem tě viděla a ráda jsem pro vás říkala všechno to, co jste ještě nevěděli.
0: Milí posluchači, tak to byla Naďa Válová, šanzoniérka a zpěvačka, můj dnešní host. Pavel Vítek se na vás bude těšit opět ve stejnou dobu a za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Magistrát v Mladé Boleslavi požádal turistické agentury o posudek. Zřícenina Michalovice možná bude v knize rekordů. Bude slunečno beze srážek a s teplotami do 33 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
2: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli taky dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Zápis zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to mladoboleslavská radnice. O případném zápisu pak rozhodnou zastupitelé. Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 tisícin stupně. Pokračuje radní města Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
4: Si uvědomujeme, že vynaložit 1 milion korun za zápis do Guinnessovy knihy rekordů je skutečně hodně peněz, a proto jsme se ve vedení radnice dohodli, že zpracujeme cost-benefit analýzu, analýzu příležitostí a nákladů a tu předložíme zastupitelům, kteří zajdou z říjnových komunálních voleb.
2: Praha 1 začne zítra upravovat dětské hřiště ve Vlašské ulici. Dělníci obnoví chodníky a doplní lavičky a zeleň. Přibudou i herní prvky. Radnice na podobě hřiště spolupracovala s obyvateli a rodiči, kteří ho navštěvují. Hotovo by mělo být do konce listopadu, říká nezávislá radní Kateřina Klasnová.
5: To dětské hřiště by mělo být vlastně stále takové jakoby intimní. Budeme měnit ale hlavně povrchy cest, budeme vyměňovat mobiliář a obnovovat některé herní prvky, to znamená repasovat a některé nové tam přibudou. Přibude tam také nový vodní prvek. Sport.
2: Fotbalisté pražské Slávie se ve třetím kole šance ligy utkají s Pardubicemi. Zápas začne v 15 hodin a záložník Pražanů Michal Sadílek si pochvaluje spolupráci s polským záložníkem Novakem, který už dal ve dvou zápasech 3 góly.
6: Kluk, s kterým se mi hraje velmi dobře a charakterově je to super kluk, který pracuje jak v zápase, tak i na tréninku na 100% a skvěle si rozumíme, takže radost s ním hrát. Počasí.
2: Bude jasno odpoledne a večer od západu polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Starou Boleslav. Na kilometru 11,5 se srazila 3 osobní auta v levém pruhu. Dál pak počítejte s kolonou až na kilometr 9,5. Tam řeší nehodu osobního auta taky v levém pruhu. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách už jsou tu písničky na přání s Ivetou Chlumskou.
7: A já vám přeji krásné nedělní poledne.
1: Písničky na přání.
7: A začneme hodinou ve vaší režii. Já myslím, že určitě bude komu hrát, když se podíváte do kalendáře. Svátek slaví Romanové, všem Romanům přejeme všechno nejlepší. Popřát můžeme samozřejmě i k narozeninám, anebo pro radost a pro potěšení zahrát. To už nechám na vás. Každopádně číslo naší SMS brány, kam jste pilně posílali své SMSky, je 90 01 04. Píšete ve tvaru STC, mezera, pak váš text. Anebo využíváte webový formulář, ten najdete na internetové adrese střednícechy.rozhlas.cz. Teď už se ale hodina naplnila, takže můžeme vám zahrát dnes ještě jednou, pokud budete mít zájem, ovšem mezi 17. a 18. hodinou. Jdeme na to!
1: Písničky na přání.

Právě začínáme, zpíval Michal David. No a my taky na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy právě začínáme s písničkami na vaše přání. V malebném brdském údolí řeky Litavky dnes slaví výročí svého narození obětavá choť, maminka i babička, paní Jitka Horešovská, Rozená Fajstová. Milá Jituško, mnoho pevného zdraví, pohody, stále dobré nálady, tělesné i duševní svěžesti a lásky ti přeje celá rozvětvená rodina i kamarádi z brdských vozdů. Krásnou dovolenou přejeme vám v redakci i všem posluchačům. My děkujeme pěkně a paní Jitce přejeme všechno jen to nejkrásnější. Zdraví.

To byla Brána milenců v podání Hany Ulrichové na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a teď půjdeme za štěstím. Píšete mi, drahá maminko, 74 let je krásný věk plný moudrosti a životních zkušeností. Jsi pro nás velkým vzorem a přístavem klidu. Přejeme ti, aby tě zdraví nikdy nezradilo a dny ti plynuly v radosti a harmonii. Užij si dnešní den, to ti přejí dcera Sonja s manželem Pepou, vnučka Kristýnka s Deniskou a manžel Josef. A gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

Písničky na přání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují. Na doporučení paní Ivety Simonové posíláme Romanovi Myslivcovi k jeho svátku výtečné borůvkové koláče jako od maminky. K tomu přání stejně výborného zdraví s kopcem všeho, co potřebuje ke spokojenému životu. Napsali Jana a Zdeněk z Rakovníka a my na Vysokou Romanovi přejeme všechno nejlepší.

Dobré nedělní odpoledne vám v rozhlase i všem posluchačům. Píšete mi dál. Dnes slaví svátek Roman Myslivec Vysoké. Zahrajte mu prosím písničku Slavíci z Madridu. Romane, krásně si svůj svátek oslavte, napsala Eva Kozderková. No a k dnešnímu svátku Romanovi na Vysokou vše nejlepší přeje i Věra z Čachovic.

a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
2: 23 minut po 12. hodině v našem vysílání pokračují písničky na vaše přání a píšete mi dál. Zdravím do studia i všechny posluchače. Prosím, zahrá písničku pro pana Václava Křečka k narozeninám. Život to vzal nějak zkrátka, už je tady padesátka. Budiš pravdou dávné rčení, star, že člověk nikdy není. Když se cítí v duši mlád, život umí užívat. Ať tě vše tak stále baví, jen to dobré, hodně zdraví. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic a gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

Dobrý den, tuto písničku prosím zahrát k svátku Romanovi z Vysoké. Hodně zdraví a lásky mu přeje Věra z Hradčan. Na slunečnou neděli přeji vám, Iveto, i posluchačům a prosím zahrát píseň Plzeňský pro Romana Myslivce. Všechno nejlepší k dnešnímu svátku mu přeje Veronika z Rakovníka.

si kravatu vzít. Když si pak v kavárně objedná kafe, je šíleně vzteklá, že chci plzeňský.

Tak jsme si dopřáli plzeňský a samozřejmě přejeme všem, co oslavují, na zdraví. Dobrý den, chtěli bychom vás poprosit o zahrání písničky pro paní Jitku Horešovskou, která dnes slaví narozeniny. Přejeme ti hlavně hodně zdraví, radosti, pohody, lásky a spokojenosti. Ať si užíváš každý den a posíláme ti velikou pusu. Všichni z Nučic a Oseka. No a všem posluchačům přejeme krásné léto. Tak my ještě jednou paní Jitce Horešovské přejeme zdraví Vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unese.

0: Písničky na přání.
1: 3,5 minuty po půl jedné máme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a pokračují písničky na vaše přání. Dobrý den, Iveto, vám i posluchačům. Posílám hudební narozeninovou gratulaci pro Romana Myslivce. Romane, hodně zdraví, pohody a spokojenosti při procházkách s tvými pejsky a všem prima víkend přeje babi Jarka z Kladna. Hezké nedělní poledne vám, Iveto, i všem posluchačům. Dnes má jmeniny náš kamarád Roman z Vysoké. Milí Romane, ať štěstí, láska, radost, spokojenost a zdraví tě stále provází. To ti od srdíčka přeji dvě Jarmily, zdraví i maminku Květušku a bratra Jirku.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

ten báječný mužský svět. Tak si ho užívejte, pánové. Dobrý den, přeji radostné dny, hodně štěstí, zdraví Romanovi Myslivcovi, který svátek slaví. Hezkou oslavu s maminkou Květou a bratrem Jirkou a posílám pozdrav, napsala Jindra.

Amélie, nás tedy pozvali Dušenku, já vás zvu k poslechu další písničky a vašeho přání k narozeninám Aničce Pikuljakové a Jadrné posílám píseň Rozdej vůni snům a přeji nekonečně mnoho zdraví, štěstí a lásky, napsala upřímně Světla. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro našeho tatínka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den, napsali Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka.

0: Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Písničky na přání.
1: A má to grády k svátku Romanovi Myslivcovi a všem Romanům. Pohodové dny plné lásky, štěstí, zdraví, vše nejlepší přeje Anička z Kutné Hory a zdraví i maminku Květu.

I písničky na vaše přání, co říkáte. Tak Popelky Romanovi k svátku, ať se máš dobře, máš vše zlé překonáš, všechno, jen to nejlepší, přejí Stáňa s Alčou. A my moc gratulujeme ještě jednou.

Slavné popelky v podání Karla Černocha, další písnička na vaše přání. Iveto, zahrajte pro potěšení Jarmilkám, Janičkám, Libušce, Věrám, Maruškám, Veronice, Aničkám, Stáně, Květě, hlavně taky Romanovi k svátku. Všechno nejlepší přeji Janiny.

Stanice Svět, no a poslední písnička na vaše přání. Hezkou neděli píšete, dnes má 67. narozeniny zpěvák Aleš Brychta. Zahrajte tedy jemu, Romanům k svátku a všem dalším dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům písničku Norský dřevo v podání Aleše Brychty a Pavly Kapitánové. Napsala nám Sylvie z Prahy. Během zámeckého léta s Františkem Kinským navštěvujeme o prázdninách, tedy o víkendech, řadu zámků, abychom si popovídali s jejich majiteli o tom, jak se jim dnes na zámku žije a slyšeli příběh jejich rodiny. No a i dnes po 13. se vydáme na zámek do Malče na Vysočině, kde žili velikáni 19. století. Rozhovor s jejich potomkem a současným zámeckým pánem si tedy nezapomeňte poslechnout a já se na vás po 14. budu těšit. Mějte krásnou neděli.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: K nové zdravotní pojišťovně přejde každý rok asi 60 tisíc lidí. Poslední možnost pro letošek mají do konce září. Pražští strážníci evidují nárůst počtu přestupků v městské hromadné dopravě. Odpoledne bude převážně polojasno s teplotami do 33 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
3: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
2: Pražští strážníci při kontrolách v městské hromadné dopravě od začátku roku do konce června řešili zhruba 15,5 tisíce přestupků. Je to asi o 800 více než za stejné období v loni. Meziročně vzrostl třeba i počet lidí, které strážníci vykázali z tramvají, autobusů a metra. Pokračuje mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.
4: Prioritně se touto problematikou zabývá hlídkový útvar, který úzce spolupracuje s dopravním podnikem. Nejčastěji zde řešíme problémy s nepřizpůsobivými, kteří v prostorách nástupišť bivakují, žebrají, popíjí alkohol či odmítají opustit prostor dopravních prostředků, protože jsou pod vlivem návykových látek.
2: Snížit teplotu v horkých dnech mají v domově seniorů v Sedlčanech rozsáhlé stavební úpravy. Za více než 176 milionů korun nechává jeho vedení všechny budovy zaizolovat, včetně střech. Dělníci taky mění okna. Na nových jsou speciální folie, které odráží sluneční záření. O kolik stupňů by mohla v létě klesnout vnitřní teplota, říká jednatel stavební firmy EMH Stavební Martin Heisler.
5: Ze zkušenosti z jiných staveb máme vlastně vypozorováno, že ta teplota se sníží zhruba o 4 až 5 stupňů.
2: Na druhou stranu mají současné úpravy přinést taky úspory za vytápění v zimním období. Sport. Finalistka tenisového Wimbledonu Karolína Muchová vynechá před US Open další turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět na další akci tisícové kategorie v Cincinnati. Informovala o tom WTA. Muchová se zotavuje po plánovaném operačním zákroku, který podstoupila týden po Wimbledonu. Počasí. Odpoledne a večer bude od západu polojasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na silnici 3 havarovalo za Miličínem směrem do Prahy osobní auto do příkopu a částečně zasahuje do vozovky. Je to v nepřehledném úseku a v okolí se tvoří kolony. Na dálnici D5 na kilometru 27,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané osobní auto s karavanem. Na dálnici D10 na exitu 41 směrem na Turnov dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Nehoda je taky na silnici 611 u Šestajovic na kruhovém objezdu. Tam osobní auto srazilo cyklistu. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: No, bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku, no a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejbliž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu, nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav, mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

Máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že jo, tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel to, ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, které musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujem dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no, a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdy byste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí?
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny.
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.

0: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
1: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
2: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
1: Pěknota. No, vemte si pěknota.
2: Co je to vykojení?
1: No, je to někdy...
2: Sáno O-I.
1: Je to někdy složitý tomu porozumět.
2: Nepracno.
1: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
2: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
1: Krásochuť, předcity a zázvuky.
0: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
2: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
1: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
2: Možná, že z ní Rieger pil.
1: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
2: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
1: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
2: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
1: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
2: Byla to jenom spolupráce?
1: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla, no a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
0: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
1: No tak Já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá, a takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
2: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
1: Podívejte, svodno je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Autobusy na Nymbursku budou od září lépe navazovat na železniční spoje. Turisté v Praze za první pololetí letošního roku utratili více peněz než za stejné období loni. Fotbalisté Slávie v nejvyšší domácí soutěži přivítají Pardubice. A dnešní počasí v regionu slunečno a teplo, maxima kolem 32 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré nedělní odpoledne. Autobusy na Nymbursku budou od začátku září jezdit podle nových jízdních řádů. Například od hlavního nádraží přes sídliště Drahelice směrem do centra nově propojí linky číslo 433 a 833. Ve špičkách bude interval půl hodiny, mimo špičku pak 60 minut. Radnice také přejmenuje 9 zastávek ve městě. Upřesní mluvčí města Marta Svobodová.
2: Cílem úprav je zlepšit návaznosti autobusových spojů na železniční dopravu, zkrátit cestovní doby především směrem do Prahy a posílit obsluhu města. Součástí změn je také úprava jízdních řádů linek městské dopravy.
1: Do Prahy v prvním pololetí letošního roku přijelo téměř 4 miliony turistů. Je to zhruba o 1% více než loni. Turisté stále častěji vyhledávají kulturní akce a během pobytu také více utrácejí. Řekla to Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v Praze.
3: Nejvíce cestovatelů dorazilo již tradičně z Německa, Spojených států amerických a nebo Velké Británie. Podle analýzy transakčních dat v Praze utráceli až o 18% více než loni.
1: Horská služba v celé České republice měla letos v červenci celkem 872 zásahů. Je to přibližně o 160 více než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo také výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů zejména letošní vyšší návštěvnost hor. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač se stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa po dlouhých 16 letech. Závodník týmu ovládl v kategorii Moto2 britskou velkou cenu v Silverstoneu. Salač v mistrovství světa debutoval před 8 lety, dosud stál 6x na stupních vítězů. Fotbalisté pražské Slávie se dnes pokusí vyhrát také třetí utkání v nové sezóně první ligy. V 15 hodin nastoupí v Edenu proti Pardubicím. V úvodních dvou duelech dali několik z 9 slavistických gólů zahraniční hráči a kouč Jindřich Trpišovský cítí, že do české ligy přichází kvalitní cizinci.
4: Myslím, že ty hráči jako vidí to, že je to dobrá přestupní stanice do těch lepších lig a do těch lepších týmů, možná z okolních zemí. Nevím statistiku, beru to z hlavy. Máme takový signály od spoustu agentů, od spoustu hráčů, že vlastně když mají ten hráč potenciál, tak tohle je taková průpravná stanice pro to. Ten fotbal hrá uměj a tady se zocelej tak, že zvládnu tu těžší soutěž. Počasí.
1: Odpoledne bude ve středních Čechách převážně slunečno, k tomu tropické teploty čekáme většinou jasno, později odpoledne a hlavně večer od západu až polojasno, dnes ještě bez deště. Maxima mezi 30 a 33 stupni, vítr převážně slabý, přechodně místy mírný od jihovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Pozor na trojce z Tábora směrem do Prahy. Se silnějším provozem počítejte mezi Voticemi a Olbramovicemi a pak také na výjezdu z Benešova. Tolik doprava, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná nedělní středočeské odpoledne, s vámi bude Iveta Chlumská.
5: A já vám přeji krásný nedělní den.
0: Středočeské odpoledne.
5: Doma, ve stínu na zahrádce, v autě nebo třeba na chalupě či na dovolené, tam všude nás posloucháte. No my jsme samozřejmě moc rádi, že nám věnujete svou přízeň. Nesklameme příjemnou muzikou v této hodině Petr Spálený, R.E.M., Věra Martinová, Xindl X a další. Taky se vypravíme do muzea v Jesenici u Rakovníka, přichystali tam výstavu nazvanou Jak jsme si hráli. Představuje retrohračky, se kterými si hrávala zejména generace takzvaných husákových dětí. Takže já, podrobnosti za chvíli.
0: Středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Kapela R.E.M. dohrála, dospívala 16 minut po 14. hodině. Tak tedy krásné nedělní odpoledne všem, co jste na našich vlnách. Panenky, chodičky, pískací figurky i nafukovací červený bůvol. Tyto retro hračky teď můžete vidět ve vlastivědném muzeu v Jesenici. Výstava nazvaná Jak jsme si hráli ukazuje zajímavé kousky ze soukromých sbírek i z archivu muzea Tomáše Garrigua Masaryka Rakovník. Na chvíli se tam do dětství vrátila taky naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: To, co slyšíte, to není mňoukání kočky, ale pláče nám tady panenka z kočárku.
2: Nacházíme se ve vlastivědném muzeu v Jesenici, ve výstavním sále, kde se konají pravidelné výstavy. A nyní můžete zhlédnout výstavu retrohraček zhruba od roku 1960 do toho roku 1985.
1: Říká mi vedoucí muzea Nikola Štefánková. Já když se tady rozhlédnu, tak mám pocit, že jsem se ocitla ve školce, kam jsem já sama chodila. Je tady snad úplně všechno.
2: Najdeme tady kočárky, nafukovací hračky, takovou ikonou byly mončičáci, autička, kuchynky pro holčičky.
1: Tady vidím tu klasickou oranžovou Tatru, tu měl můj bratr, s tím jsme jezdili na pískoviště a hned vedle stojí takový malý žebříňáček. Ten jsme mívali u babičky. Mimo to, že měl přesně ta stejná černo-červená kolečka, tak my jsme na něm měli ještě vlajku a na té vlála podobizna Sandokana. Možná, že návštěvníci nebudou vědět, co je tady ten kohout.
2: To bylo legendární houpadlo nebo houpačka dřevěná se sedátkem uprostřed a vlastně dítě si vlezlo dovnitř a houpalo se samo.
1: Luboš s maminkou Martou sem přišli na návštěvu trošku se ochladit v těch horkých dnech. Našel jste něco, co jste měl v pokojíčku?
3: Určitě. Jsou tady hry z mýho mládí, takže jako prostě jsem zaspomínal, jako je to zajímavý, no.
1: Také jsem zamáčkla slzu, hlavně tady u těch houpaček.
3: Pamatuju taky ještě jako houpačky, kočárky a mě ty stavebně se jsou hrozně zajímavý, no.
1: No a v přírodovědné expozici tady pak najdete dutý kmen stromu. Je to takový velký dub. Možná, že právě vaše děti si tam zahrají na křemílka a vochomurku. Z muzea v Jesenici Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A výstavu, jak jsme si hráli ve vlastivědném muzeu v Jesenici, můžete navštívit až do 6. září. A příspěvek Báry Kvapilové i s fotografiemi najdete také na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Lidem v těžkém životním období můžou od srpna oficiálně pomáhat ti, kteří si sami podobnou situací prošli. Takzvaný peer pracovníky zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí do katalogu prací. Vadí to ale odborům, podle kterých je vymezení nové pracovní pozice nedostatečné. Tématu se podrobněji budeme věnovat za chvíli.

0: magické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Taky kapela Pet Shop Boys přispěla do našeho nedělního odpoledního vysílání na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy. Od srpna můžete v oficiálním katalogu prací najít novou pozici, takzvaného peer pracovníka. Tím se ale nemůže stát každý. Pírem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem, kteří procházejí podobně těžkým obdobím. Podle zdravotních odborů ale tento požadavek na práci nestačí.
1: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Nařízení kritizuje ale třeba odborový svaz zdravotnictví, kterému vadí, že v něm nejsou jasné kvalifikační požadavky na pracovní pozici. Podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové by se tak pírem mohl stát každý, kdo má za sebou náročnou životní zkušenost.
2: My jsme přesvědčeni o tom, že to prostě nestačí. Že je nutné, aby ten zaměstnanec měl také nějaké vzdělání. To znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat.
1: S doplněním těchto požadavků Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá, říká náměstek ministra David Pospíšil.
3: Bude potřeba v budoucnu přijmout i nějakou systémovější úpravu, protože těch jednotlivých peer pracovníků a těch oblastí je velmi mnoho. Bylo by určitě vhodné a k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady, kurzy.
1: Co musí peer pracovník splňovat, si teď může určit sám zaměstnavatel. Tak to funguje třeba v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde je největší nemocniční peer tým v Česku s aktuálně 17 lidmi. Ti musí mít základní kurz a být minimálně rok od překonání krizového období. Podle vedoucího oddělení peer aktivit nemocnice Jakuba Herzána, poté uchazeči procházejí dvoukolovým výběrovým řízením.
4: V sérii prostě zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavený doléčování, jak má nastavený hranice velmi dobře, jestli je komunikativní, jestli vůbec je schopen vlastně předat a pomoct tím příběhem. Jo.
1: Stejně to mají i v psychiatrické nemocnici v Jihlavě a ani v neziskové organizaci Rubicon Centrum se peer pracovníkem člověk nestane automaticky jen díky tomu, že si odpykal trest ve vězení. Podobně jako v Bohnicích i Rubicon klade důraz na to, aby zájemce dokázal svou zkušenost využívat profesionálně a bezpečně, pokračuje ředitelka poradenství centra Lucie Štrajk-Zbírová.
5: Dbáme na to, aby měl ten, kdo se zapojuje do toho peerství, opravdu i nějaký časový odstup od výkonu z věznice, aby ta jeho vlastní situace, kterou má ten jeho život, který má v tu chvíli, kdy vstupuje do toho peerství, byla stabilizovaná, aby to bylo tak, že skutečně má už vlastně jako nazbíranou tu řadu úspěchů, kterou může předávat.
1: Ukotvení pracovní pozice oslovené nemocnice a centra vítají. Peer pracovníci budou podle náročnosti práce zároveň zařazeni do 6. až 10. platové třídy, což při současných tarifech odpovídá základnímu platu přibližně od 20 400 do 39 000 korun hrubého měsíčně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Milovníci železnice dnes mají důvod vyrazit do Lužné u Rakovníka. Tamní muzeum českých drah si pro návštěvníky připravilo zajímavou podívanou. Na historické točně se dnes několikrát představí vybrané lokomotivy. A je u toho i naše reportérka, se kterou se za chvíli spojíme a dozvíme se víc.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: na úzkorozchodovém okruhu. Pro děti je tu připraven také dětský váček a probíhají tu i další prohlídky. V rámci nich můžete nahlédnout například do salonního vozu Tomáše Garrigua Masaryka. Dále si tu můžete prohlédnout expozici zabezpečovací techniky a samozřejmě tu nechybí občerstvení. Tady si můžete dát něco dobrého na zub v restauračním voze.
1: Ellen, jak už jsi zmínila, některé stroje mají zajímavé přezdívky. Jak vůbec vznikly názvy jako Lego nebo třeba banán?
0: Tak ty přezdívky jako Lego nebo banán vznikly úplně jednoduše. Lokomotiva s přezdívkou banán má hezky žlutou barvu a lokomotiva s přezdívkou Lego má jednoduše tvar kostky. Ty přezdívky pro vlaky a lokomotivy vznikají hlavně proto, že úřední technická označení jsou dlouhá a špatně se pamatují. Tak si železničáři místo nich tvoří vlastní názvy, které vystihují právě vzhled stroje nebo třeba zvuk.
1: Mnozí z nás už tu dnešní akci nestihnou. Co všechno můžeme v železničním muzeu v Lužné vidět při takové běžné prohlídce?
0: Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka má co nabídnout. Najdete tu největší sbírku parních lokomotiv u nás. Prohlédnout si to můžete přes 30 strojů. Některé z nich si pamatují dokonce období Rakouska-Uherska. Ale najdete tady i modernější dieselové nebo elektrické lokomotivy. Do konce srpna se můžete vyrazit od úterý do neděle od 9.30 do 17 hodin.
1: Z Lužné u Rakovníka se nám do odpoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomá. My děkujeme a pěkný zbytek víkendu přejeme.
0: Pěkný víkend.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: Teď se vydáme na cestu s Tomášem Klusem a kapelou Krištof. No a tak se vydáme samozřejmě k 15. hodině, abychom si poslechli další zprávy s Otouny Hasilem. Po 15. tradičně voláme do České televize a ptáme se na počasí. Tak buďte s námi a krásný den.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Hey!

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Pražské vodovody a kanalizace obnovily dodávky pitné vody po havárii v Praze 6. Nadační fond EduZměna hledá školní průvodce, kteří budou pomáhat na Voticku. A dnešní počasí stále slunečno, maxima vysoká kolem 32 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Voda v Praze 6 je po úterní závadě na potrubí opět pitná. Pražské vodovody a kanalizace to dnes uvedly na svém webu. Od čtvrtka sice voda tekla, lidé ji ale neměli pít, protože se jednalo pouze o užitkovou vodu. Kvůli závažnosti celé havárie podnik preventivně přistoupil k proplachu vodovodního řadu v celé postižené oblasti. A metropole ještě jednou. S komplikacemi ve veřejné dopravě musí stále počítat cestující v Praze na Letné. Ze Špejcharu na Hradčanskou totiž v jednom směru nejezdí tramvaje. Kvůli opravě trati jsou do 17. hodiny vedené odklonem. Upřesní mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Linky číslo 1 a 25 ve směru na Hradčanskou budou vedené přes zastávky Čechův most a Malostranská. Přes tyto zastávky povedeme také tramvaje linek číslo 8 a 26 jedoucí z centra. V provozu bude tramvajová linka 38, která pojede z Bílé Labuti na Špejchar.
5: Základním školám na Voticku začnou od letošního září pomáhat noví školní konzultanti. Zájemci se mohou hlásit do poloviny srpna nadačnímu fondu EduZměna, který další pobočku Centra podpory vzdělávání zřizuje. V příštím školním roce organizace podpoří po celé České republice 8 regionů, částkou více než 10 milionů korun, říká zástupce ředitele fondu Ondřej Matějka.
7: V posledu jde o to zlepšit výuku, aby se zlepšily i vzdělávací výsledky dětí. To, aby se naše děti učily naplno a s radostí, to je vlastně ten cíl.
5: Diplomat Hynek Kmoníček dnešním den končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci letošního července. Kdo ho na tomto postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během letošního léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Sport. Český motocyklový závodník Filip Salač vyhrál ve Velké ceně Británie. Na okruhu v Silverstoneu vybojoval své premiérové vítězství v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů. Pro televizi Nova Sport po závodě řekl.
8: Je to šílený, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první. A díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
5: První fotbalová liga dnes nabízí fanouškům zbylé 4 duely třetího kola. Před několika málo minutami nastoupila v pražském Edenu domácí Slavia proti Pardubicím. V podvečer v 17 hodin začnou souboje Jablonec Slovácko a Hradec Králové Baník. A večer ve 20 hodin začne utkání Artis Brno Olomouc. Počasí. Odpoledne čekáme většinou jasno, později odpoledne a večer od západu až polojasno, dnes bez deště, maximálně vysoká mezi 30 a 33 stupni. Zítra bude zpočátku dnes slunečno, před podvečerní studenou frontou i horko a také dusno. Vše důležité upřesní Taťána Míková už za chvíli.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na dálnici D4 Příbram Praha zpomalte za sjezdem na Mníšek pod Brdy. Na kilometru 16 se zastavuje a kolona pak nesouvisle pokračuje až na kilometr 2, kde zasahují u nehody dvou osobních vozidel. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Středočeské odpoledne pokračuje, s vámi je stále Iveta Chlumská.
9: A jsem s vámi moc ráda, hezký nedělní den.
4: Středočeské odpoledne.
9: Jak říkal Ota, za chvíli budeme ve spojení s Taťánou Míkovou z České televize, meteoroložkou, aby nám prozradila, jaké počasí nás čeká v těch následujících dnech. To především, to nás zajímá samozřejmě. No a možná vás taky bude zajímat, že nová okna se speciálními foliemi a lepší izolace budov, tak to jsou jen některé úpravy na snížení teploty, které teď dělají technici v domově seniorů v Sedlčanech. Vydáme se tam za chvíli. A taky za příjemnou muzikou bude tu Petr Muk, Karel Gott, teď Hana Zagorová.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Ano, přinášíme informace o počasí 15 minut po 15. No já bych laicky řekla, venku máme jasně a krásně a k tomu lehonce pofukuje. Ale pojďme k té odborné předpovědi, jaké teploty dnes naměříme, to nám poví meteoroložka Taťána Míková. Přeji hezké nedělní odpoledne na Kavčí hory.
2: Krásné, jasné nebo skoro jasné odpoledne, no máte pravdu, Iveto, maximálně polojasno, ale ani tolik to vlastně není, většinou je to méně než polovina oblohy zakrytá oblačností. No a musím říct, že taky registrujeme, že se oblačnosti opravdu neobjevilo moc, ty teploty stoupají a stoupají tak, jak jsme řekli, už i přes 30 stupňů Celsia, takže přes 33 mají do Břichovice a právě na 33 je Řeš u Prahy.
1: V noci už se nám spí lépe, jak dlouho nám to vydrží? Co nám přinese noc na pondělí? Jaké teploty?
2: No tak tam musím říct, že bude k tomu stupňování vedra trochu jako přispívat v té noci, protože bude většinou sice jasno nebo polojasno, ale k ránu může přibývat oblačnosti, hlavně na západě regionu. Ty ranní teploty budou mezi 19 a 15 stupni Celsia, tak už to nebude 13-14 jako dnes ráno. Nicméně počítáme s tím, že pokud se někde vyskytnou nějaké přehánky, pak budou jenom opravdu slabonké během toho rána. Spíš pokud někdo čeká na déšť, tak by se mohl dočkat během zítřejšího dne. To totiž počítáme s tím, že i když začneme ráno tou polojasnou oblohou, někde může být hlavně na východě i jasno. Odpoledne a večer bude přechodně přibývat té oblačnosti, bude zřejmě většinou oblačno a můžou se právě vyskytnout lokální přehánky nebo bouřky. Je docela pravděpodobné, že některé z těch bouřek budou i velice silné, takže během zítřejšího dopoledne se možná dočkáme nějakého varování výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, pokud se ty bouřky budou jevit opravdu velmi silné. Že se to může stát, tomu malinko napovídají i teploty. 33 až 36 stupňů Celsia budou zítřejší maxima. No a ještě upozorním, že odpoledne může v těch bouřkách zesilovat vítr, takže i když během dne bude většinou slabý nebo mírný, zhruba do těch 25 km za hodinu, tak tam, kde se vyskytnou bouřky nebo v okolích těchto míst, může foukat daleko rychleji.
1: V úterý půjdou teploty dolů, to s námi zase zamává, ale bude pořád asi letně, že jo?
2: Je to tak, my se můžeme připravit na to, že bude víceméně v dalších dnech zůstávat teplota letní, byť maximální teploty už nebudou tak vysoké. Já si myslím, že někteří, co nemají rádi ta velká vedra, tak to možná ocení, protože už úterní maxima by se měla pohybovat většinou mezi 26 a 31 stupni Celsia. Dokonce ti, kteří budou směrem někde k severním horám, tak možná budou mít ty teploty tak do 30. Platí, že bude převládat už zase méně oblačnosti. Ráno sice může být polojasno, ale jinak oblačnosti odpoledne a na večer bude zase ubývat a bude se vyjasňovat. No a v těch dalších dnech převládající jasno nebo skoro jasno, vlastně celý zbytek toho příštího týdne se zdá, že bude z větší části slunečný a maximální teploty začnou pomaloučku zase stoupat. To znamená, že v závěru týdne zase docela výrazně překročí 30.
1: Takže další vlna veder nás čeká, je to tak.
2: Je to tak.
1: Taťána Míková, meteoroložka České televize, moc děkujeme za informace o počasí. Hezký den a budeme se těšit na slyšenou.
2: Já taky a všechny zdravím.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Nová okna se speciálními foliemi a lepší izolace budov, to jsou jen některé úpravy na snížení teplot, které teď čekají technici v domově seniorů v Sedlčanech a my se tam vydáme prostřednictvím rozhlasových vln už za chvíli.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Máme půl čtvrté na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jak jste před malou chvíli slyšeli od meteoroložky Taťány Míkové, Česko čekají další horké dny. Vyšší teploty hůře snáší nemocní a starší lidé. Snížit teplotu v pokojích mají například v domově seniorů v Sedlčanech rozsáhlé stavební úpravy. Technici upravují izolaci budov a střech a mění taky okna. Na nových bude speciální folie proti slunečnímu záření.
1: Jsem v domově seniorů v Sedlčanech, kde právě bude začínat hlášení rozhlasu. Paní ředitelka Jaroslava Kocíková prý takhle pravidelně v teplých dnech vyzývá obyvatele domova, aby pili a měli klidový režim.
2: Milí klienti, za prvé pijte, i když nemáte žízeň. S přibývajícím věkem se pocit žízně vytrácí, ale tělo vodu potřebuje o to více.
1: Paní Irena se teď vyslechla hlášení paní ředitelky. Jak snášíte ty teplé dny?
3: Nesnáším. Strašně se mi špatně dýchá. Působí to horko velice na mě špatně, no. Ale my to řešíme tak, že si stahujeme žaluzie pořád, no. Větráme teda na balkon.
1: A nějak se ještě ochlazujete?
3: Máme tam větráček takovej, no.
1: By se obrátila ještě tady na paní ředitelku Jaroslavu Kocíkovou. Někoho napadne, jestli by nebylo vhodné třeba pořídit klimatizace?
4: Samozřejmě nás to napadlo také. Ale po zkušenosti ostatních domovů jsem zjistila, že hodně lidí právě je potom nemocných, má angíny, jsou nastydlí.
1: Takže byste přistoupili sice asi k dražšímu a výraznějšímu komplexnímu řešení, to znamená výměna oken?
4: Ano, potom jsou to sluneční clony, budeme dělat izolaci, pak budeme izolovat i střechy a samozřejmě i větráčky jsou pro nás nejlepším řešením.
1: Sjednatelem společnosti, která rozsáhlou rekonstrukci domova dělá, Martinem Heislerem, jsme teď vyšli ven a tady už je vidět obrovská hromada starých oken, na kterých je tady vidět, že už mají nejlepší roky za sebou. Za jaká je měníte?
5: Jsou to tříkomorový plastový okna s trojsklem a speciální fólí proti slunečnímu záření.
1: Jaká další opatření, jaké další stavební úpravy se teď tady dějí právě kvůli tomu, aby nebylo tak veliké teplo vevnitř?
5: Zateplujeme 18 cm vatou. Všechny ty pavilony budou mít rekonstruovanou střechu. Všechno je to koncipované tak, aby vlastně co nejmenší přísun tepla byl v letních měsících a co nejmenší ztráta v zimních měsících.
1: Je nějaký odhad, nějaký propočet téhle nové stavební úpravy, o kolik by mohly v létě snížit v těch budovách teplotu?
5: Ze zkušenosti z jiných staveb máme vypozorováno, že ta teplota se sníží zhruba o 4 až 5 stupňů.
1: Náklady na rekonstrukci přesáhnou podle vedení domova 176 milionů korun. Ze Sedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Letní prázdniny trvají 2 měsíce, ale dřív tomu tak nebylo. Co v učebnicích nebylo, tak to víme za chvíli s Martinem Písaříkem.
7: Už jako

Dvojka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 15 hodin 47 minut k tomu. No a letní prázdniny, tak ty už máme samozřejmě v tom srpnovém měsíci. A tak nějak si říkám, že to zase rychle uteklo. Ale pozor, dnešní letní prázdniny trvají 2 měsíce. Jak to ale bylo dřív? Tak na to v rubrice Co v učebnicích nebylo se zaměří Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Chystáme další zprávy na 16. Chystá je Ota Nehasil, po 16. dnes také Hvězdné návraty. Těšit se můžete na spoustu hlavních hlasů. Všichni mají jedno společné, umí je napodobit imitátor herec a bavič Petr Martinák. Povíme si o jeho cestě do světa showbiznisu a pustíme řadu skvělých scének. Vše nabídne Patrik Rozehnal po 16. na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Úřady práce v České republice začnou od začátku příštího týdne vyplácet superdávku. V Pražské Vinoři bude od září fungovat nová dětská skupina. Tenistka Karolína Muchová před grandslamovým US Open vynechá další velký turnaj. A počasí zítra před podvečerní studenou frontou a lokálním deštěm čekáme slunečno, horko a dusno. Maxima až kolem 35 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré nedělní odpoledne. Stát začne od začátku příštího týdne vyplácet superdávku, která nahradí 4 dosavadní podpory, tedy příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním klientům, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich teď ale bude mít podporu nižší, potvrdil to mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
2: Vyšší podporu naopak podle Slavíka získají domácnosti s nízkými příjmy, jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli dostávat více také samoživitelé s dětmi ve věku do 15 let. Zápis z říceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to mladoboleslavská radnice. O případné žádosti o zápis pak rozhodnou zastupitelé. Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 tisícen stupně. Pokračuje člen rady města Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
4: Si uvědomujeme, že vynaložit 1 milion korun za zápis do Guinnessovy knihy rekordů je skutečně hodně peněz a proto jsme se ve vedení radnice dohodli, že zpracujeme cost-benefit analýzu, analýzu příležitostí a nákladů a tu předložíme zastupitelům, kteří zajdou z říjnových komunálních voleb.
2: V Pražské Vinoři bude od letošního září působit dětská skupina Liška. Děti ve věku do 6 let do ní budou moci chodit 3x až 5x týdně. Provozovat ji bude spolek z Mladé Boleslavy, kterému Vinoř pronajela část budovy bývalé školky. Služba přijme maximálně 12 dětí, říká radní městské části Martin Mach z uskupení Společně pro Vinoř.
5: Z nedávného dotazníku spokojenosti obyvatel Vinoře vyplynulo, že právě tato služba ve Vinoři chybí. Doufáme, že se podaří najít dostatek zájemců, aby dětská skupina mohla začít od září fungovat. Sport.
2: Finalistka tenisového Wimbledonu, česká tenistka Karolína Muchová, vynechá před grandslamovým US Open další turnaj. Po Torontu bude 6. hráčka světového pořadí chybět také na prestižním turnaji v americkém Cincinnati. Informuje o tom organizace WTA. Muchová se zotavuje po plánovaném operačním zákroku, který podstoupila týden po wimbledonském finále.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme ještě minimum oblačnosti, tedy jasno až polojasno, od západu ale přechodně oblačno a pouze ojedinělé přehánky. Ranní minima už docela výrazně porostou, zítra nad ránem naměříme teploty většinou mezi 19 a 15 stupni. A zítra nás před podvečerní studenou frontou čekám převážně slunečno, horko a také dusno. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, k tomu místy přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima zítra mezi 33 a 36. Stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Se silným provozem teď počítejte v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Kolony jsou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Dobré odpoledne a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
6: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor, Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
0: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
6: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
0: Nevím.
6: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
0: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
6: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
0: To či ono?
6: No, tak co?
0: Nevím, opravdu nevím.
6: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
0: To je od vás falešné, opravdu.
6: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
0: Neotravujte mě pořád.
6: Petr Martinák nás bude bavit.
0: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme, co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase, v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod goslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je top. Ptáček, Felix Slováček, no jo, já ho znám, rozumíš. No, a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějak usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z David, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не по волі.
1: Ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: tam jsem dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že svět to ví. Společenský standard má a tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, tap, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Stena, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Jo. Je, pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím, teda. No.
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ne, prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě Holický, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země a na blbečka.
3: Pane prezidente,
2: to je falešné.
3: A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, Holičský, to si mě budou lidi plést leninem. No, to se... Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat.
2: Ano.
3: Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, Holičský. Povídají si takhle lidi o mně tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidní, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: Apropos, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, Holičský, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, Holičský, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, No. To já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo. Loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione. No.
3: A musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, ano? Že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pionýra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. Ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku najednou, mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, no. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa. Je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobný, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech Brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? To záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: No, to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete
2: no,
4: říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obézní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a tak.

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, abych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra,
1: že? Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být...

0: celý měsíc a nic, tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: "E, prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore."
1: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou tři slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas, střední Čechy.

0: vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců tak je.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říct, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: k vám tedy někdy musím říct, že jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodina.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Pražské vodovody a kanalizace obnovují dodávky pitné vody po havárii v Praze 6. Autobusy na Nymbursku budou od září lépe navazovat na železniční spoje. Fotbalisté Slávie ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně v podvečer čekáme slunečno a horko. Maxima přes den kolem 35 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Dobré odpoledne. Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny tohoto týdne opět pitná. Na svém webu to uvádí Pražské vodovody a kanalizace. Od čtvrtka tam voda sice tekla, lidé ji ale neměli pít, protože se jednalo o užitkovou vodu. Společnost vodovod propláchla a následně odebrané vzorky dopadly pozitivně. Lidé tak vodu už mohou pít. V případě, že ji další dobu nepouštěli, měli by ji nechat před použitím chvíli odtéct. Autobusy na Nymbursku budou od září jezdit podle nových jízdních řádů, například od hlavního nádraží přes sídliště Drahelice směrem do centra nově propojí linky číslo 433 a 833. Ve špičkách bude interval půl hodiny, mimo špičku pak 60 minut. Radnice také přejmenuje 9 zastávek ve městě. Potvrdila to mluvčí radnice Marta Svobodová.
4: Cílem úprav je zlepšit návaznosti autobusových spojů na železniční dopravu, zkrátit cestovní doby především směrem do Prahy a posílit obsluhu města. Součástí změn je také úprava jízdních řádů linek městské dopravy.
3: Výuka cizího jazyka by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí, ukázal to bleskový průzkum agentury Median exkluzivně pro Český rozhlas.
5: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
6: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
5: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Fotbalisté Pražské Slávie ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 2-1 a opět jsou v čele tabulky. Před několika málo minutami začaly souboje Jablonec Slovácko a Hradec Králové Baník. Večer ve 20 hodin začne souboj Artis Brno Olomouc.
2: Počasí.
3: V noci na pondělí čekáme jasno až polojasno, od západu přechodně oblačno, zatím jen ojediněle přehánky. Ranní minima už porostou, zítra nad ránem naměříme teploty mezi 19 a 15 stupni. A zítra nás před podvečerní studenou frontou čeká převážně slunečno, horko a k tomu dusno. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno. K tomu místy přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima zítra mezi 33 a 36 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na hlavním tahu 3 z Tábora směrem do Prahy se zastavuje na konci dálnice D3 na kilometru 63 a nesouvisle se popojíždí až do Miličína. Silnější provoz je také dál mezi Voticemi a Olbramovicemi. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají písničky na přání. S vámi je Iveta Chlumská.
7: A přeji vám krásné odpoledne.
2: Písničky na přání.
5: A dnes ještě jednou vítejte při poslechu písniček na vaše přání, čili hodina ve vaší režii právě začíná. Vaše přání přijímala naše SMS brána na čísle 900104. Píšete ve tvaru STC mezera váš text. A taky jste využívali webový formulář, ten je vám k dispozici na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
2: Písničky na přání.

0: po uši.
1: Aničce z Úpice k narozkám přejeme stále pevné zdraví, co děláte, ať vás baví. K tomu dobrou pohodu, roce složte za hlavu, pak pořádnou oslavu. To přejí Stáňa a Alča.

0: Písničky na přání.
1: 12 minut máme po 17. hodině a v dechovém duchu dohrajeme do 18. Píšete mi, dobrý den, prosím o zahrání písničky pro pana Romana z Vysoké, který v neděli 9. srpna slaví svátek. Milí Romane, přeji ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí i pohody. Zdraví tě Jirka z Kutné Hory.

To byl Malovaný pohárek a veselá muzika. Teď šly panenky silnicí a veselka. Dobrý den, píšete mi. Písničku posíláme k dnešnímu svátku Romanovi na Vysokou s přáním všeho nejlepšího. Hodně štěstí, radosti a spokojenosti a taky zdravíme maminku a bratra, napsali Libuše a Vendy.

Tak nám šly panenky silnicí a Roman slaví svůj sváteční den, ale slavíte i narozeniny, píšete mi dobrý den, Iveto, zahrajte prosím písničku k narozeninám pro moji maminku Aničku z Úpice. Maminko, písničku máš pro radost a potěšení, ať se ti daří a zdraví ti slouží. To ti přeje dcera Anička s rodinou a my moc gratulujeme.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Je to tak, na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují písničky na vaše přání. Píšete mi hezký podvečer všem. Prosím o písničku, kterou bych chtěla pozdravit přátele Janičku a Zdendu z Rakovníka, Liběnku s Fandou pod Příbramskými zvony, Zdeničku a Jirku ve Svoru, Libušku s Vendy v Dobříši a všechny Marušky, na které myslím. Jindra.

Pro dobrou pohodu posílám píseň Hej paní mámo Janičce se Zdenkdou, Stáně s Alenkou, které blahopřejí k svátku, taky babi Jarušce a básnířce Aničce z Kunic napsala Světla.

Milé vzpomínky se rády vracejí do dob štěstí a radosti. Dnes jsme takto přivítali mezi námi stálou a věrnou kamarádku paní Janinku z Podmok. Jani, děkujeme vám za dlouholetou přízeň a podporu i v dobách, kdy se k nám zády otočil nejeden osud. Vy jste vždy ukázala laskavou tvář a podala pomocnou ruku. Květina prý vždy potěší, proto i jako poděkování přijměte celou náruč květů. A jak jsme vás poznali, určitě se o jejich krásu a vůni podělíte i s dalšími rozhlasovými přáteli. Aničkou Pikuljakovou, Květou a Romanem, Mochánovými, Perknerovými a dalšími přáteli z bývalé naší dechovkové rodiny. S úctou ke všem, Janička a Zdeněk.

0: Písničky na přání.
1: I 2,5 minuty po 17:30 jsou tu stále na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy Písničky na vaše přání a pokračujeme v dechovém duchu. Příjemný podvečer i Iveto vám i všem přátelům. Ve středu bude slavit narozeniny naše kamarádka Anička Jadrná z Úpice. Milá Aničko, přejeme ti, aby se s vděčností v srdci uchovávala uplynulé roky svého života a ten, co přijde, ať je bohatý na vzácné dary. Štěstí, lásku, něhu, krásné chvíle, plné pohody a zdraví. To je poklad pravý. Miluješ dechovku, tak ať ti přináší radost, to ti od srdíčka přejí dvě Jarmily a zdravíme i manžela a dceru Aničku.

Moravinka z písní Andulička a píšete mi dál. Dobrý den, milá redakce, bylo by možné zahrát písničku Usnulo děvče spanilé od babouků všem Romanům k dnešnímu svátku, napsal Vojtěch. To víte, že by to bylo možné a my všem Romanům moc gratulujeme.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky na přání.
3: Píšete mi, Iveto, zahrajte v tém milockém kostelíčku Haničce, Jiřince, Janinám, Janě a Zdeňkovi, Světlance, Jarmilkám, taky Janinám, Jarmilkám, Babi Jarce, Drahušce a Romanovi k svátku napsali Liběna a Fanda s Příbrami.

I ve to zahrajte pro radost Novotným, Jarušce, Libušce, Svendy, Drahušce, Květě s Romanem, Marcele, Liběnce, Veronice, Věrám, Stáně a Alče, Petrovi a taky Podneckým. Přejí si Janiny. Tak pozor, večer přijde.

A jsme ve finále za 7 minut 18. hodina, tak ještě poslední přání. Iveto, prosím, zahrát ke kulatým narozeninám Jardovi Hubertovi. Trojnásobně zdraví, k tomu hodně štěstí, lásky a pohodu přeje Anička z Kutné Hory. I my moc gratulujeme. A prosíme o zahrání Romanovi k svátku, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí mamka Květa a Jirka. V 18 hodin zprávy s Otou Nehasilem, po nich už se můžete těšit na hudební kavárnu Pavla Vítka. A já se na vás budu těšit zase zítra. Mějte krásný.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Hodina.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Do konce letošního září mohou lidé v Česku žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. Turisté v Praze za první pololetí utratili více peněz než za stejné období loni. A počasí zítra ve středních Čechách před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně v podvečer čekáme přes den slunečno, horko a dusno. Maxima až kolem 35 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý podvečer. Do konce letošního září přijímají všechny zdravotní pojišťovny v Česku žádosti o přestup klientů. Pro letošek je to poslední možná změna. Každý rok si novou pojišťovnu zvolí přibližně 60 tisíc lidí.
4: Zhruba třetina nových klientů loni přicházela k té největší v Česku Všeobecné zdravotní pojišťovně.
5: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
4: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
6: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, o které pojišťovny jste registrován.
4: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Do Prahy v prvním pololetí letošního roku přijelo téměř 4 miliony turistů. Je to zhruba o 1% více než loni. Turisté stále častěji vyhledávají kulturní akce a během pobytu také více utrácejí. Potvrdila to Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v metropoli.
7: Nejvíce cestovatelů dorazilo již tradičně z Německa, Spojených států amerických a nebo Velké Británie. Podle analýzy transakčních dat v Praze utráceli až o 18% více než loni.
3: Opuštěná kola z Mladé Boleslavy a okolí získají školáci z africké Gambie. Městská policie je po dohodě s magistrátem věnuje neziskové organizaci Kola pro Afriku. Ta se postará o opravu a jejich následnou přepravu.
8: Jedná se o jízdní kola, která nalezli strážníci v ulicích města a dlouhodobě se o ně nikdo nepřihlásil. Celkem jich je přes 40. Organizace od roku 2013 poslala do Afriky přes 15 000 kol. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Filip Salač se po dlouhých 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto2 vyhrál britskou velkou cenu. A fotbalisté pražské Slávie se vrací do čela tabulky nejvyšší domácí soutěže. Vyhráli také ve třetím kole. Tentokrát nad Pardubicemi v Edenu zvítězili 2-1.
0: Počasí.
3: V noci na pondělí čekáme minimum oblačnosti, jasno až polojasno, od západu ale přechodně oblačno a zatím jen ojediněle s přeháňkami. Ranní minima už porostou, zítra naměříme teploty nad ránem většinou mezi 19 a 15 stupni. A zítra nás před podvečerní studenou frontou čeká převážně slunečno, horko a také dusno. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno. K tomu místy přeháňky nebo bouřky mohou být i silné. A maxima zítra vysoká, 33 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy zpomalte před sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na konec omezení u sjezdu na Jíloviště. Celé je to přibližně na 20 minut. Tolik informace z dopravy. Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Právě začíná repríza pořadu Hudební kavárna Pavla Vítka. Pěkný podvečer a příjemný poslech.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
9: Šanzoniérka Naďa Válová neustále pendluje mezi hlavním městem, středními Čechami a jihem republiky. Jsem moc rád, že se dnes na chvilku zastavila a zavítala k nám do Karlína. Nad kávou tak probereme nejen její počiny jako zpěvačky a textařky, ale také její netradiční pedagogické metody. Na všechno se moc těším a jsem rád, že následující hodinu našeho vysílání strávíme spolu. Pěkný den.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla a proti mě sedí už můj dnešní host, Naďa Válová, zpěvačka, šanzoniérka, textařka, učitelka a propagátorka netradiční výuky zpěvu. Naďo, těšil jsem se na tebe, ahoj.
1: Ahoj Pavlíku, já jsem se těšila taky a dobrý den vám všem.
0: Tak, my jsme rádi, že tě tady máme, ale než se dostaneme ke všem těm profesím, ty jsi na svém webu uvedla, že miluješ moře, pastelové barvy, sovy, humor a životní příběhy. A dokonce si o sobě řekla, jsem zpěvačkou se starou duší. Tak je to pravda?
1: Hele, vždycky jsem byla staromilec. To znamená, že čím starší nábytek, čím starší místa, to všechno na mě prostě dejchá, mluví to ke mně. Na tebe ne? Máme to tak?
0: Máme to tak.
1: My umělci to tak prostě jako, a nejenom umělci, má to spoustu lidí prostě. Takže ano, moře miluju, jednou se tam chci odstěhovat, dělám pro to všechno možný.
0: Jako, že bys tam žila?
1: Že bych tam jako žila.
0: To je krásný.
1: Mě jako největší sen je, kdybych to jako mohla skloubit a nečekat třeba do 80, víš. Kdybych jako mohla zpívat a pracovat tady a pak jako třeba aspoň na 14 dní tam odjet a pak zase se vrátit a pracovat, víš? Že bych si to třeba pamatovala aspoň, že jsem u toho moře.
0: A myslíš si, že to je nesplnitelný?
1: Zatím to je nesplnitelný. Už kvůli práci, kvůli dětem, jasně, protože se mnou jít nechtějí, mají samozřejmě nějaký svoje sny a plány, takže do toho jim jako maminka s plánem moře vůbec nezapadá, takže ne, zatím ne.
0: A Naďo, prosím tě, já jsem takový všetečný, které moře by to mělo být, nebo které pobřeží? Máš nějaký takový svůj sen?
1: Ano.
0: Ano.
1: Můj domov je Džerba. Takže já jsem prostě doma tam.
0: A čím tě tak si získala nebo upoutala?
1: To je právě o té staré duši, víš, protože měla jsem možnost setkání s člověkem, který dělá životy minulý.
0: Ano.
1: A já jsem furt nevěděla, proč jsou určitý věci tak, jak jsou. A on mi říká, protože jste ve 14. století žila na té Džerbě. Proto vám jde francouzština, jako kdybyste se jí učila 10 let, přitom se jí učím půl roku. Víš, takový zvláštní věci. A já jsem přijela.
0: Ano.
1: A seš doma. A víš to. A najednou do tebe jako takový jako klid, pohoda. Říkáš si, Ježíš, já jsem tady byla, nebo já nevím. A pak najednou se to jako rozuzluje a dozvíš se to.
0: A Naďo, tušila jsi to někdy, jako že jsi doma jinde, že jsi prožila někde třeba svůj minulý život právě tak, jak ses potom dozvěděla? Nebo jestli jsi to tušila prostě, nebo jestli to pro tebe byla novinka, když ti to ta osoba řekla?
1: Nebyla. Já jsem vždycky jako podvědomě věděla, že tohle není všechno.
0: Ano.
1: Že to není jeden domov, proto jsem se furt jako cítila, víš, když se přestěhuješ 10krát a furt to nikdy není ono.
0: Jo.
1: A furt si říkáš, něco mi tam chybí, i když tam máš ty svoje oblíbené věci, děláš svoji oblíbenou práci, máš kolem sebe lidi, kteří tě milujou, ty je milují, všecko, ale furt ti něco chybí. A to bylo ono.
0: A jak by ses tam, když by teda na to došlo, jo, tak jak by ses tam zařídila? Jak máš představu, jak bys tam žila u toho moře? Chtěla bys malej domeček, nebo chtěla bys velký dům, nebo k svojí pláž, nebo...
1: Vůbec ne. Pavli, až si tam jako pronajmu, protože nakoupit asi se dlouho nepovede, ale ty pronájmy jsou tam za pár korun, protože vlastně na český poměry, i když nemůžeš přepočítávat, protože když tam pak seš, tak je to jiný,
0: ano,
1: ale na české poměry to vychází zhruba 10 000 korun jako celý, jakože nějaká ta režie. Takže si pronajmeš prostě za pár korun byt a až ho tam budu mít, tak přijedeš, jo?
0: Jo, tak na to, a já jsem to chodit... tak malinko směřoval, ano, aby ti nebylo smutno.
1: Víš, jako budem chodit na kafe s velbloudím mlékem,
0: ano,
1: a půjdem na tu pláž a pak půjdem večer na tu skvělou diskotéku, kde hrajou ty arabský a francouzský věci. To je prostě.
0: Tak to je krásná představa. Přiznám se, že v tom tě nemůžu nechat.
1: Tak.

0: Naďa Válová, šanzonierka, je mým dnešním hostem. Naďo, já vlastně o tobě jenom vím, že máš dva syny, k tomu se ještě dostaneme, že zpíváš od 3 let, jsem se dočetl. Opravdu?
1: Ano. Opravdu, už jako vlastně, opravdu od 3 let, když jsem chodila, protože v době našeho dětství,
0: ano,
1: ta bezpečnost byla trošku někde jinde.
0: Jistě.
1: Takže já jsem chodila normálně před barák sama s ostatníma dětma a tam seděly ty babičky.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem jim zpívala ty věci z té školky, ty hity nový, který jsem se tam vždycky jako naučila. Takže ano.
0: A ty jsi ale založila svou první kapelu v 16 letech už, to je taky docela brzo na holku.
1: Jo, a to byla ta kapela, a teď jako když s tebou pak přeskočím o pár, až si toho řekneme víc, tak já se vlastně vracím k tomu, co jsem v těch 16 chtěla dělat. Takže to byl úplně první jako impuls k tomu, že zpěv je pro mě jako dechání. Je to stejný jako chůze.
0: Na mě to tak působí u tebe, ano, opravdu, opravdu. Ty jsi jeden z mála lidí, kterým věřím každý tón, když zpíváš, víš. A řekni mi, jak to potom bylo s tebou dál. Jak se vlastně k té hudbě potom postupně dostávala?
1: No tak na konzervatoř mě nepřijali standardně pro nedostatek talentu.
0: To se takže, stalo takže, mnoha ano, talentovaným.
1: Takže tak to prostě je.
0: Ano.
1: Jenže já jsem vlastně jako úplně původně dělala tanec. Že? Já jsem dělala scénický tanec a mám vlastně absolutorium a 11 let scénického tance. Já jsem to chtěla prostě dělat na velkých scénách a velký soubory. No nepovedlo se, tak jsem říkala, tak druhý je ten zpěv, což jako je pro mě to. A tam to taky nevyšlo. No tak jsem říkal ta kapelu a něco a vlastně začali jako, víš, takový ty garážový, to, co tě nejvíc naučí. Zkoušíš v garážích, mrzneš, texty příšerný, muzika hrozná, ale vyhraješ se, vybombíš se a pak vlastně se začne jako něco dít, že jo, ten hlas se vyspívá. A tak, takže to, co jsem nedostala na té konzervatoři, jsem dostala jakoby životem, že prostě jsem si to poctivě odmakala. Rauty, svatby, jenom pohřby ne, teda, to nemůžu. Byť takový nabídky bohužel mám, já si to jako vážím. Ale tím, jak mám smutný hlas, tak ty lidi k tomu
0: chápu,
1: jako inklinuju,
0: ano,
1: a to já nemůžu. Takže...
0: Ne, to ti naprosto rozumím, tak, ale ty ses vlastně, čili ses vlastně obouchala životem, praxí.
1: Ano.
0: A kdy přišla taková ta první vzpruha nebo šance nebo příležitost?
1: Pěvecká soutěž Česko hledá superstar a Michal Horáček v Porotě, tam jsem zpívala Petra Muka Tančíš sama a bylo to hotový.
0: To si pamatuju.
1: Ano, to si pamatuju všichni.
0: To si pamatuju, tak teď jsem si vzpomněl. Ano, vidíš, víš, já jsem si to nespojoval.
1: No.
0: Teď mě to úplně tu vzpomínku otevřela. No, ty jsi tam okouzlila, to vím.
1: Ano, hele, mě bylo 26, proti mě ty 15-letý děti, který měli všechno před sebou, tak Michal Horáček za mnou přišel, to už jsem byla v nějaký 50, přišel za mnou na pokoj na hotelu a říká, Naděo, víte, že to nevyhrajete? A já říkám, no to teda nevím, já přece jako, tak víš, že umíš zpívat, jo, prostě s tím tam jdeš, nebo teda aspoň většina lidí to tak má, že umějí zpívat a proto tam jdou. On říká, nevyhrajete, protože umíte zpívat, už jste jako vyspívaná, hotová zpěvačka, to je špatně, za druhý jste stará, a za třetí víte, co chcete, a to se tady jako ne jako.
0: To teda bylo nemilosrdný, ale řekl
1: ale
0: bych,
1: měl pravdu.
0: Měl pravdu, ano, ano.
1: Jo, takže on říká, přece vy nejste jako popová princezna, která by, no takže tak, nicméně hned mi vlastně nabídl spolupráci s ním a s Petrem Hapkou.
0: No tak ty si vlastně přeskočila několik pater tím
1: tak,
0: pádem.
1: Já si myslím, že všechny.
0: Ty ses, ano, ty si vyskočila rovnou na střechu mrakodrapu,
1: tak,
0: protože ti vlastně nejlepší z nejlepších ti dali takzvaně, jak se říká v naší branži, lano,
1: ano,
0: tu udici.
1: Jo.
0: A byla jsi v té soutěži přece jenom ale taková jako obnažená, byla jsi trémistka?
1: Já jsem se strašně bála.
0: No.
1: Víš proč? Protože mi o to strašně šlo. Opravdu.
0: Aha.
1: Já jsem nechtěla vyhrát, protože jsem, jako jsem slávoman, to jsme všichni, co si budeme tady...
0: Bez toho to nemůžeme dělat.
1: Jo, jako no, to ne, ale já jsem se strašně bála, že mě v nějakém kole vylejou, že neprojdu, že se něco stane a prostě já jsem byla poslední rok, jako tam byla věková hranice, o to šlo. Já už jsem nemohla vypadnout, protože dal už bych se, takže já jsem se tak strašně bála, že mě někdo převálcuje, že prostě se ne, jo, neprotlačím. Pak to jako osud teda zařídil sám, ale bylo nás 20, šlo se do poslední 12 a já jsem byla 13.
0: Ale jak vidíš, všechno špatné je nakonec k něčemu dobrý.
1: Ano.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naďa Válová, můj dnešní host, na kterého jsem se moc těšil, šansoniérka a majitelka nádherného podmanivého altu, ve kterém je vepsán kus života. Prosím tě, ale teď jsme před písničkou skončili vlastně u Michala Horáčka, což některé zpěvačky by byly schopny, myslím si, kvůli tomu zabít, aby tuto šanci dostali. A to by to tak nějak jako přirozeně osudem spadlo do klína, ale řekni mi, jaký to bylo najednou se dostat k člověkovi, který textoval pro Hanu Hegerovou, Zagorovou a blablabla a tak dál, pro Kocába, že jo, prostě s Hapkou tvořili vlastně ten hvězdný tandem.
1: Ano, 40 let. Jaký to bylo, Pavlí? To je jednoduchý. 21 let s ním pracuju. Velmi úzce. A pokaždý, když volá,
0: ano,
1: tak já si nejdřív musím zapálit cigáru. Protože se bojím.
0: Bojíš se?
1: Vždycky. Prostě mám k němu
0: obrovský.
1: Mám k němu jako obrovský respekt.
0: Víš, co mě nejde? Ty působíš jako taková rázná ženská.
1: Vůbec nejsem, ale víš, to je právě to, že každý si myslí, že jsem jako od rány a doví co a žena z lidu a tak. Přitom já jsem jako hrozně křehká uvnitř a to dělá prostě jenom ano, to tělo a ten hlas, ten ano, nejvíc, víš, ano, jako. Takže s Michalem Horáčkem, no, strašně si ho vážím a je pro mě životně důležitý. Jeho názory jsou pro mě důležitý. Neříkám, že jsou třeba vždycky správný, ale jsou pro mě důležitý.
0: Ano.
1: Beru ho vlastně jako svýho životního mentora a když třeba já píšu texty, tak já mu je pošlu prostě jenom proto, aby je viděl, aby třeba řekl, Naďo, tak to vůbec, anebo ano, Naďo, dobrý, jako, jasně, že nikdy nebudeme Horáček, nikdy nikdo nenapíšeme takový texty, ale když mi řekne, na, jako dobrý, tak jsem s tím jako v pohodě, jo.
0: A jak to bylo s tou první písničkou, kterou vlastně třeba si v rámci jeho projektu naspívala?
1: Tak volal mi ve 2 ráno, protože Petr Hapka nepracoval přes den, takže 2 ráno byly 2 odpoledne pro něj vlastně.
0: Ano, ano.
1: A volal mi 2 ráno, že mi Petr složil píseň a že teda se sejdeme ráno ve studiu a že tam Petr bude. A já jsem normálně pana Horáčka uprosila, aby to nedělal, že já nemůžu zpívat přece před Petrem Hapkou ještě jeho píseň. Takže já jsem do rána nespala, učila jsem se to a opravdu to teda kvůli mě udělal, že Petr byl jenom na telefonu. Že já jsem to první setkání potřeba odložit trošku.
0: A to byla písnička
1: V úzkých,
0: ano. Tak já ti něco řeknu, ale někdy, když na mě přijde taková určitá nálada, tak já si tu písničku musím pustit, protože ona je taková živá voda. Nevím, čím to je, přitom ona je smutná, ale ona není bezvýchodná, jak působí. Ona mě něčím uklidní. Možná je to tvůj hlas, možná jak ty tak jako klidně frázuješ, možná je to určitá forma smutku, který v těch slovech a v tvým projevu je, ale člověče, mě to uklidní. Za to ti děkuju.
1: A já děkuju, že ji posloucháš.
0: Já myslím, milí posluchači, že je málo písní, které opravdu stojí za to, aby se čas od času pravidelně poslouchali, nebo aby jsme si je poslechli. Tak já teď navrhuju, Naďo, než se dostaneme k dalším částem tvý kariéry a tvý osobnosti, splníš mi přání, pojďme si zahrát.
1: Ano, ráda.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehnán, kdo se nebojí přiznat.

0: Naďa Válová, můj oblíbená zpěvačka šanzoniérka, stále sedí proti mě. Naďo, ty jsi vlastně potom byla přizvaná do Lyrikálu, velké kulturní události Kudy kam? Mm-hmm. To se hrálo tuším ve Státní opeře.
1: Ano. 3 roky.
0: Ano, verše Michal Horáček, hudba Petr Hapka. A Naďa Válová hrála cizí ženu. Víš, co by mě zajímalo, jaké to pro tebe bylo, víš, najednou se dostat z toho zpívání vlastně do takového scénického útvaru, kde po tobě chtěli herectví, někam jít, tam něco zaspívat. Víš, prostě to, co už k divadlu patří. Byl to velký šok?
1: Strašný. Já nejsem totiž herečka. Takže já jsem potom s Ninou Divíškovou, že jsme byli velký kamarádky, tam jsme se poznali a ona mě vlastně pomáhala s nějakou průpravou a ona říkala, no, tak když to nemáš jako od přírody, nemusí to být, tak si dej každý pohyb na nějaký slovo, aby to jako bylo plynulý, takže já jsem se vlastně...
0: Ale to je dobrá rada.
1: Byla. Takže tímhletím já jsem se oprostila od toho, že to jako neumím, jako přirozeně. A věděla jsem, že tahle ruka jde tady na tohle, takhle, žaluzie a tak. Takže pak už to bylo dobrý. Jo.
0: Herec o tom přemýšlí, víš, že jako, jak to má říct, jak se má tvářit, jestli tohle gesto je správný. Našla si tam nějaký ještě i jiný zpřízněný duše, který ti třeba takhle jako pomohli se projít touhletou částí té tálie, když to tak řeknu?
1: Ano, Franta Segrádo. Ten měl totiž všeho naloženo, ano, plný vozejky a uměl všechno a byl přirozený a byl boží a byl tam Vojtadyk, takže my jsme byli taková partička těch zlobilů a pak byli ty hodný, takže s těma zlobilama já jsem samozřejmě jako splynula. A
0: zdravé jádro kolektivu.
1: No, a oni mi pomohli, takže...
0: A jak to potom šlo dál? Ty jsi vlastně začala i koncertovat, že jo?
1: Ano.
0: To vím, že jsem často viděl tvoje plakáty. Vlastně jsi pak naspívala i duet s Lenkou Novou, to taky je jedna moje, jak se ten chlap na mě dívá.
1: Ano, a s Matějem Rupertem.
0: A vlastně dostala ses do takové jako, takové trošku jako hudebně noblesní partičky.
1: Ale není to, jako není to úplně dobře, víš? Protože,
0: proč?
1: Protože už mám škatulku a teď jako vlastně třeba překvapuju lidi, ona umí zpívat, ona je šanzoniérka, má takhle hluboký hlas a přitom ona má skoro 4 oktávy. Hmm. Ona jako umí zpívat i vysoko. Víš, takže to se jako nečeká od šanzoniéra.
0: Jasně. Prostě.
1: Takže že nebudu vůbec se rouhat, že by mi to ublížilo, ale to je...
0: Zaškatulkoval. A prosím tě, a když teda potom vlastně najednou začalo být takový trošku ticho kolem tebe v jeden čas, čím se to stalo?
1: Já ti to povím. My jsme s Bárou Basikovou, ona mi vyprodukovala 2019 album Černá. Mělo se jet 45 koncertů a my jsme schválně udělali jako ticho před bouří, vlastně my jsme se na chvíli stáhli, aby jsme pak vyjeli s tím, že 45 měst, 45 to. V den prvního koncertu všechno zavřeli.
0: Covid.
1: Tak.
0: Aha.
1: A bylo to.
0: A bylo vymalováno. Uh-huh. A vlastně ti trvalo několik dlouhých let. A to je dobře, že jsi to nevzdala.
1: No tak.
0: Že jsi v sobě měla tu energii se znovu zvednout a vlastně vracet se zpátky, což pojďme si zahrát písničku. A to mě pak právě zajímá, jaký to je ten fénix, víš, to vstát z toho popela.

0: Naďa Válová, šanzonérka a taky zpěvačka, protože jak už jsme tady slyšeli, jsou to dvě různé disciplíny, které ale spolu podle mého názoru velmi souvisejí, protože si myslím, že dobrá šanzonérka může být i dobrou zpěvačkou a obráceně, jo? Tak jak si mi to tady před chvilkou vysvětlila. Takže ty si vlastně díky covidu, tak jako mnoho jiných, přišla o projekty, ano. Ale nevzdala jsi to a teď jsi zpátky, tak jak se to stalo?
1: Jednoduše, víš co, mě totiž za korony nevzali ani do Kauflandu, jo. A co umíte? Já říkám, tak umím jako zpívat a umím tančit a umím fotit a oni říkali, to se úplně jako nehodí, takže mě nikam nevzali a já mnoha hodinový hovory s Bárou a s jinýma lidma, který jsme na tom byli všichni stejně a ono říká, tak uč online. Já říkám, prosím tě, mě to nikdy ne... A ono říká, máš co předat. Takže tím za prvý začala škola, tím se to nastartovalo. Moje škola?
0: Ano, tvoje škola, netradiční výuka zpěvu. Prosím ano. Tě, v čem je netradiční?
1: Rozhodně tam nejedeš etídy, nestojíš u piana jak solní sloup
0: ano.
1: A neustále dokola.
0: A neděláš
1: prostě...
0: mama.
1: Tak, jako samozřejmě, že rozespivy dělám, ano. Ale stavím je přímo tomu člověku na tělo podle jeho možností, jeho velikosti nádechu, jeho funkcí hemisfér. Takže já prostě všechno vlastně individuálně na toho člověka. Víš, jako tak máš vlastně výuku přímo pro tvoje tělo, pro tvojí způsob myšlení. Pro...
0: Dává ti to něco jako zpětně i tobě jako zpěvačce, když takhle pracuješ s těma studentama nebo s těmi žáky?
1: Ano, když učíš 10 hodin denně, tak minimálně to, že jsi z toho urvaný jak blázen. Ale je pravda, že ten hlas tím, jak s nima furt zpívám, opravuješ, mluvíš tohle, tak je daleko silnější, je ještě větší, je vlastně, jo, že vlastně furt trénuju.
0: Naděl, ale ty jsi taky prošla i takový etapy, jako že jsi se živila jako prodavačka nebo servírka, za což tě nesmírně obdivuju, že jsi to vlastně jako dala z těch, víš, že jsi najednou z toho podstavce spolupracuje s Hapkou, s Horáčkem a najednou si roznášela pivo.
1: Ono to je v obráceně. Já jsem to pivo roznášela 20 let a mezi tím jsem dělala s Hapkou Horáčkem. A rok 19, vlastně korona to celý zastavila.
0: Aha.
1: A Bára řekla, probuch, už jako stačí, už se nevracej.
0: Takže pak si vlastně, tak to já jsem tak trošičku pochopil jinak, tak, ale nicméně i tak si tě nesmírně vážím, že si tuhletu dráhu dokázala jako absolvovat vlastně bez ztráty květinky, iluzí. A víru v sama v sebe a dokázala si potom jako zúročit a jít si za tím svým. No a tak, co třeba tě čeká jako teď? Ty máš nějakou novinku, že?
1: Ano, chystám 3 velký projekty.
0: 3?
1: Ano.
0: Takže dlouho nic a najednou Naďa Válová 3x.
1: Ano, nevím, jestli to můžu říct, ale víš, jako lidi si jako, tak nějak jako myslí, že my umělci se jako válíme v penězích, nic neděláme, všeho máme přehršel a nic není potřeba. Takhle to jako rozhodně není, takže já vlastně na to, abych mohla ty projekty vyndat ven, tak jsem na Doniu udělala jakože sbírku na ty desky. Teď teda uvidíme, jak to dopadne. Jmenuje se to 3x blíž k vám, přesně jak jsi to naznačil.
0: Ano.
1: A obsahuje to, že protože já třeba miluju rap, jo? Poslouchám rap celý život, ať už český nebo americký. Takže můj sen je první EPčko z 5 rapery velkých jmen Stará škola. Takže to je první a bude se to jmenovat Velvet Flow. Už je máme vlastně beaty hotový a tak. Teď na tom makáme.
0: A to nezní vůbec špatně, ale...
1: No to bude úplně, já ti pošlu potom ukázky. Jako druhý projekt je, protože jí miluju a dělám jí celý život s úcou Evy Olmerový,
0: no,
1: dělám vlastně projekt, tak jsme se rozhodli udělat to jako živák, ale na gramodesku.
0: Na vinyl.
1: Ano.
0: Ano.
1: To znamená, že další prachy. Prostě,
0: no,
1: když chceš vinyl, i kdyby si chtěl 300 kusů, je to prostě strašně peněz.
0: Je, já vím.
1: Ale na druhou stranu, my uděláme koncert Evy Olmerový a je vyprodaný, takže si myslím, že prostě ty lidi to budou chtít podpořit. No a třetí projekt, který vyjde ale až 1. ledna 27, a je to z určitých důvodů, já tě vysvětlím, je velká deska, bude se jmenovat Mezi světy a tam se vracím teď jako vlastně zpátky k tomu, o čem jsme mluvili,
0: ano.
1: Tím kořenům, a bude to moje artrocková deska.
0: Výborně. Tak pojďme si něco pustit.
2: Osobnosti Česka. představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naďa Válová, můj dnešní host, právě dospívala a ta písnička Slyším tě hrát, ještě to voní Novotou.
1: Mm-hmm. Je to vlastně jako představení té desky, co lidi čeká. U mě vlastně je to úplně něco neočekávaného. Jsou tam velký tóny, velká skladba je to a já tím vlastně chci jakoby poděkovat a rozloučit se s Petrem Hapkou, protože si myslím, že po 11 letech, co už tu není, je to jako fér, už jsem od něj odspívala úplně všechno. Co... Já tím neříkám, že nebudu zpívat jeho koncerty, když to bude občas, ale jinak už chci prostě svoji hudbu. Samozřejmě stále spolupracuju s Michalem Horáčkem, to všechno ano, na jeho nový desce a tak, ale prostě už se chci jakoby věnovat svýmu.
0: Naďo, z mé zkušenosti, to jsou přirozené etapy v životě každého z nás jako umělce prostě a najednou zjistíš, že tady už jsi byla, tuhle krajinu si viděla a tady už vlastně nemáš co dál dělat. Mm-hmm. Tak mně se na tobě líbí, že chceš pokračovat dál a v tom ti budu strašně držet pěsti, ale řekni mi ještě, čekají tě teda nějaké koncerty, chystáš se tohle i koncertně, jak jsem pochopil, předvádět publiku?
1: Ano, hele, mám úžasnou manažerku Simonu Borkovcovou, která se o mě stará a proto mě teď vidíš zase víc, protože ta Simona fakt maká. A ten můj nový skladatel Vojta Svatoš, takže prostě s tím chceme objet jako celou republiku.
0: Ano.
1: Těch koncertů je moc, to znamená, že na webu naďaválová.cz.
0: Ano, a já jsem teď zrovna někde jsme s Tenorama zpívali a já jsem tam viděl tvůj plakátek a říkal jsem si, a Naďa koncertuje.
1: A to máš pravdu, protože my jsme se někde míjeli, já jsem tam byla a viděla jsem, já říkám, je Pavlík, takže ano, takže aspoň takhle na sebe myslíme. Takže na webu jsou, na Facebooku, na TikToku, na Instagramu, všecko mám, všechno jedu.
0: Ano, ano, stačí zadat Naďa Válová a tam to všechno najdeme.
1: Ano.
0: Naďo, ty ráda cestuješ a já jsem se dočetl, že máš sen procestovat Jamajku.
1: Mm. Ano, od toho je to sen, že jako zatím se mi může jenom zdát, jo. Na to, abych ji procestovala dle mého, tak to bych musela použít ještě tak 3 sbírky, víš, na tom Doniu. Takže to musí počkat, ale je to můj velký sen, prostě třeba na měsíc a vidět tam jako všechno. Zažít ten klub toho reggae v noci, kdy ty džemujou, ty černoši, víš, jako... To musí být prostě neuvěřitelné.

0: nádherný. Jako v kraji Boba Marleyho to musí být prostě skvělý. To bych chtěla.
1: Tak já ti budu přát, aby se ti tenhle ten tvůj sen splnil. Stejně jako opravdu ti z celého srdce přeju, aby ti ten tvůj, vlastně trošičku bych se to nebál nazvat a nemyslím to špatně, comeback vydařil, protože si myslím, že hlasy, jako máš ty, a takovýhle upřímný osobnosti, že jsou potřeba. A já mám hrozně rád, opravdu rád, když slyším někoho zpívat a věřím mu každý slovo, jak jsem ti řekl. Takže se velice i rád přijdu na tvůj koncert podívat.
0: Děkuju.
1: A milí posluchači, vy to udělejte taky, protože Naďa, kromě toho, že je takováhle obyčejná ženská, jak jste celou tu hodinu měli možnost slyšet, tak je i velice přesvědčivá interpretka. Bez toho by si tě asi Horáček s Hapkou do týmu nevzali. A musím ti říct, že i já, když tě poslouchám, tak tam vždycky objevím zase něco jiného.
0: Ježiš, to je hezký.
1: Tak já jsem rád, že jsi přišla.
0: Děkuju.
1: A moc ti držím pěsti, aby se ti dařilo.
0: Děkuju, páju, moc si vážím toho, že jsi mě zase pozvala, ráda jsem tě viděla a ráda jsem pro vás říkala všechno to, co jste ještě nevěděli.
1: Milí posluchači, tak to byla Naďa Válová, šanzoniérka a zpěvačka, můj dnešní host. Pavel Vítek se na vás bude těšit opět ve stejnou dobu a za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Strážníci v Praze evidují nárůst počtu přestupků ve vozidlech MHD. Největší středočeský domov pro seniory v Sedlčanech dělá velké stavební úpravy. Fotbalisté pražské Slávie ve třetím kole první ligy porazili Pardubice. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně v podvečer čekáme přes den slunečno, horko a dusno. Maxima budou až kolem 35 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil. Dobrý nedělní večer. Strážníci v Praze při kontrolách ve vozidlech městské hromadné dopravy od začátku roku do konce června řešili zhruba 15,5 tisíce přestupků. Je to asi o 800 více než za stejné období v loňském roce. Meziročně se zvýšil například počet lidí, které strážníci vykázali z tramvají, autobusů a z metra. Potvrdila to mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.
2: Prioritně se touto problematikou zabývá hlídkový útvar, který úzce spolupracuje s dopravním podnikem. Nejčastěji zde řešíme problémy s nepřizpůsobivými, kteří v prostorách nástupišť bivakují, žebrají, popíjí alkohol či odmítají opustit prostor dopravních prostředků, protože jsou pod vlivem návykových látek.
1: Snížit teplotu v horkých dnech mají v domově pro seniory v Sedlčanech rozsáhlé stavební úpravy. Za více než 175 milionů korun nechává jeho vedení všechny budovy zaizolovat, včetně střech. Dělníci také vymění okna. Na nových jsou speciální folie, které odráží sluneční záření. Vnitřní teplota by tak v létě měla výrazně klesat, říká jednatel firmy EMH Stavební Martin Heisler.
3: Ze zkušenosti z jiných staveb máme vlastně vypozorováno, že ta teplota se sníží zhruba o 4 až 5 stupňů.
1: Současné stavební úpravy mají přinést také úspory za vytápění v období zimy. Strážci v Krkonošském národním parku dnes ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali i policisté. Zaměřili se na turisty, někteří z nich vstupovali proti pravidlům do volného terénu v klidovém území nebo také rozdělávali ohně. Sport. Fotbalisté pražské Slávie dnes odpoledne ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 2-1 a opět jsou v čele tabulky. V podvečerních zápasech pak opět uspěli domácí týmy. Jablonec porazil Slovácko 1-0 a Hradec Králové Baník Ostrava 2-1. Třetí kolo uzavře večerní dohrávka v Brně mezi domácím Artisem a olomouckou Sigmou. Počasí. V noci čekáme jasno až polojasno, od západu přechodně oblačno, zatím jen ojediněle přehánky, ranní minima už porostou, zítra ráno naměříme teploty většinou mezi 19 a 15 stupni. A zítra nás před podvečerní studenou frontou čeká převážně slunečno, k tomu horko i dusno. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno. Místy přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima zítra mezi 33 a 36 stupni. V dalších dnech se bude převážně slunečno, počátku slabé ochlazení a v závěru příštího týdne pak opět čekáme převážně tropické teploty.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D4 Příbram Praha opatrně za sjezdem na Řitku na 14. kilometru se zastavíte. Fronta se táhne až ke sjezdu na Jíloviště, kde se projíždí omezením pouze pravým pruhem. Celé je to přibližně na 20 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu, jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
2: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní, ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezizubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů. Takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub. Takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo? A to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky.
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivý zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďku bych to mohl jako si splíct. Mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko. Mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienu.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. Zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Aleno, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá,
3: začala,
1: že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky úsměv.
3: U mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: voříšek. Takový dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký voříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí, já nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, hodně si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková. Tvůj.

0: Vdovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Pochod po stopách vězňů s Osvětimi. Národní knihovna otevřela výstavu hebrejských knih, které uloupili nacisté po celé Evropě. A kde pátrat po svých předcích? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Do 30 kilometrů ušli po stopách jednoho z nejdramatičtějších útěků 20. století účastníci letošního prvního pochodu po stopách hrdinu Vrba Wetzler Memorial. Jedná se o trasu z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau do Žiliny. V dubnu 1944 tudy prchali dva slovenští židovští vězni Alfred Wetzler a Rudolf Vrba. V Žilině pak nadiktovali židovským představitelům zprávu, která jako úplně první popsala, jak tábor v Osvětimi fungoval. A my už jsme přes Zoom ve spojení s účastnicí pochodu historičkou Gabrielou Havlujovou ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Dobrý večer. Vy jste během 6 dnů urazili 130 kilometrů. Jak se vám šlo?
2: Bylo to dost náročné, protože nejenom v Čechách, ale i v Polsku panovaly vysoké teploty a navíc ten terén polských Beskyd není úplně jednoduchý. Na druhou stranu jsme si pořád opakovali, že pořád jdeme v dobrém vybavení, máme dostatek tekutin a máme nesrovnatelně lepší podmínky, než měl Vrba a Wetzler.
1: Jak tedy pochod po stopách Vrby a právě Wetzlera probíhal?
2: Tak musím říct, že občanské sdružení to má perfektně zorganizované. Ty pochody probíhají už od roku 2014 a v letošním roce se jdou dva ty pochody. Jeden se jde ještě v srpnu, takže tam je perfektní zázemí, je tam doprovodný vůz, takže člověk netáhne všechny věci na zádech, což v tom terénu by bylo i dost náročné a každý den se vychází v 7.30, zhruba kolem 6. hodiny večer se dojde na nějakou horskou chatu nebo ubytování, které je skromnější povahy, ale je možnost se vysprchovat, dát si třeba polévku, takže ty podmínky jsou jednodušší, než byly v roce 1944.
1: Kolik vás celkem bylo a kdo všechno se pochodu zúčastnil?
2: Musím říct, že mě překvapilo, jak ta skupina byla pestrá, šlo nás 30. Řekla bych půl na půl muži, ženy. Nejstarší ženě, nejstarší účastnici bylo 77 let. Byla to pošťačka z Banské Bystrice a musím říct, že nás všechny překvapilo, že vlastně měla možná nejlepší fyzičku z nás všech. Nejmladší účastnici bylo 26 let, to byla zase dívka z Košic, ale i mezinárodní účast, zúčastnili se tři muži z Londýna a jeden z Izraele.
1: Co bylo pro vás osobně na tom pochodu nejdůležitější nebo co jste si uvědomila při tom?
2: Velmi působivé bylo čtení z obou knih, které Vrba i Wetzler napsali a my jsme zastavili většinou na těch místech, kde se třeba scéna odehrávala. Takže to bylo velmi působivé a pak, co určitě nezapomenu, tak je i ta soudržnost v rámci toho pochodu. Že člověk mezi neznámými lidmi našel přátelé a mnoho chvil vlastně nám byli oporou jeden druhému pomáhal třeba, když byly různé potíže s otlaky a podobně. A člověk si vlastně uvědomí, že na tom světě není ještě

Bože můj, proč si mě opustil? Úzkostné zvolání žalmisty, který zakouší boží vzdálenost, slyšíme v podání slavného kantora první třetiny 20. století Josele Rosenblata.

0: Národní knihovna má ve svém fondu unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisté po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderních dějin, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Michaela Vetešková natáčela s autorem výstavy, judaistou Jiřím Blaškem.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskář Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mishne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
0: Píseň Mojšele hraje francouzská skupina Les Yeux Noirs.

0: Když se řekne rodokmen, většina z nás si představí zaprášené kroniky, zašlé matriční knihy nebo staré fotografie. Díky moderním technologiím ale může pátrání po předcích vypadat i jinak, pokračuje Leo Pavlát.
1: Pro mnoho židovských rodin není pátrání po předcích a příbuzných jen koníček, ale stojí za ním snaha znovu spojit, co přerušila emigrace nebo Shoah. Právě na tomto rozhraní technologií, archivů a rodinné paměti pracuje izraelská genealogická platforma My Heritage, doslova Mé dědictví. Roku 2003 ji založil softwarový inženýr Gilad Jafet. Jak později k jejím počátkům řekl, měl jsem vášeň pro rodinnou historii a chtěl jsem ostatním usnadnit uchovávání, dokumentování a sdílení osobních příběhů. Dnes je Giladu Jafetovi 56 let a společnost dál vede jako její výkonný ředitel. Co si pod MyHeritage představit? Uživatel může s pomocí této platformy sestavovat rodokmen, vyhledávat v matrikách narozených, oddaných a zemřelých, v přistěhovaleckých seznamech, novinách, ale i ve sčítacích operátech, tedy záznamech ze sčítání lidu, které ukazují, kdo v určité době žil v jedné domácnosti. To je pro genealogii velice cenný údaj. Zájemce nezíská jen jedno jméno, ale často i sourozence, adresu, povolání nebo místo narození. Zároveň si ale nesmíme myslet, že MyHeritage umožňuje volný vstup do libovolných matrik nebo že nahrazuje státní archivy. Platforma nabízí, co bylo digitalizováno a licenčně zpřístupněno. A tak tomu u všech existujících údajů není. V každém případě MyHeritage má k dispozici i vlastní katalog záznamů z České republiky. A třeba dodat, že k zájemcům o služby je vstřícná. Předplatné se týká jen důkladnější práce s databázemi a pokročilými funkcemi. Platforma MyHeritage však současně nabízí ještě víc, totiž DNA test, a to jednoduchým stěrem z vnitřní strany tváře. Sada k tomu je nabízena i na české verzi webu. Výsledek pak ukáže genetické schody s jinými uživateli a odhad etnického původu, což souvisí s takzvaným genetickým regionem. Nejde o stát či přesnou adresu předků, ale o vymezenou oblast, ve které se u větší skupiny lidí opakují podobné genetické znaky. MyHeritage se přitom může pochlubit, že eviduje plných 2114 takových regionů. V tomto bodě se navíc technologie někdy spojí se silným lidským příběhem. Izraelský server Ynet letos popsal příběh Adriany Turk z Austrálie. Jejíž židovský otec před válkou emigroval z Německa a ona měla za to, že celá jeho širší rodina zahynula během Shoah. DNA test prostřednictvím MyHeritage však vedl k objevení nejméně 50 žijících příbuzných z těch, kteří okupaci přece jen přežili, či Německo také včas opustili. Dnes žijí v několika zemích. Právě takové nálezy činí s platformem jako MyHeritage víc než jen technický prostředek. Stávají se pomocníkem při hledání nepoznaných či zdánlivě neexistujících rodinných vazeb.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Pracovní definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu přijalo v loňském roce 67 vlád, měst, univerzit a organizací. Definici, ke které se český parlament připojil již v roce 2019, používalo k letošnímu 1. lednu více než 1300 institucí na celém světě. V plzeňské velké synagoze je ještě do konce měsíce možné zhlédnout výstavu Shoah, holokaust plzeňských židů. Připomíná tragické osudy více než 2600 deportovaných z Plzně a okolí. Konce války se dočkalo pouhých 209 z nich. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Většina lidí v Česku podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Strážci v Krkonoších dnes ráno udělili na Sněžce více než 20 pokut. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a dusno, maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Výuka cizího jazyka v českých školách by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median exkluzivně pro Český rozhlas.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Strážci Krkonošského národního parku dnes brzy ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5. hodiny ráno se totiž na nejvyšší české hoře sešlo asi 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
5: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
6: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po značených turistických cestách.
5: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
6: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, protože se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
5: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Český rozhlas.
2: Lidé z Frenštátu pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města totiž jezdí pravidelně transfuzní tým z Novojičínské nemocnice. Dosud byly možné pouze odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září, říká mluvčí nemocnice Andrea Jelůvková.
7: Plazma a léčiva z ní vyráběná se podávají pacientům při akutních a život ohrožujících stavech, jako jsou poruchy sráždivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno a pouze ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle kolem 12. A zítra přes den polojasno až jasno. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno a od severozápadu lokální přehánky nebo bouřky, zřejmě i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni. A meteorologové opět varují před silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem je za Bohutínem neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody osobního vozidla a motorkáře. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. a já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nimi byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel to, ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, které musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. To mu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny.
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16.

0: Rozmará nebo udůstojnění.
1: Různohlas, číplost, duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
0: Krásochuť, předcity a zázvuky.
2: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
1: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
0: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
1: Možná, že z ní Rieger pil.
0: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
1: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
0: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
1: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
0: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
1: Byla to jenom spolupráce?
0: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla, no a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
2: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
0: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těchto našich přání a tendencí.
1: Když

0: jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
1: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Úřady práce v celé republice začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně odpoledne a večer čekáme přes den slunečno, horko i dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Stát začne od začátku příštího týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a také dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději příští týden ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Ve znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu téměř za 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají 1,5 roku a neměly by nějak ohrozit běžný provoz zařízení, říká ředitel nemocnice Petr Liškář.
6: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem, prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
2: Za dalších 45 milionů pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou, říká autorka projektu Diana Gul.
7: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatýho Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka a z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy. Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač se po dlouhých 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa, když dnes odpoledne ovládl britskou velkou cenu. Po startu se sice propadl až na 10. pozici, postupně se ale probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno, od severozápadu přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Maxima zítra 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále hustý provoz těsně před Prahou, a to od exitu 41 Divišov do omezení na kilometru 24. Zdržíte se zhruba 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochocký a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud jsi mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz, a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo? Je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo? A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělní?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
1: Kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano, necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš Nedruda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opečíme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
1: Druhou stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono. Mm-hmm. Hezký šťavnatý. Tvarohový těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a na dálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuji Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Čunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho.
5: Do díže se vyklopí majonéza,
4: do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá ochucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: Jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Aloise Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Aloise Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovýrok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadí Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Naďa připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, kdysi ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No, já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. Hmm. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci. Jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí. Jo. Ty nádobí neuvěřitelné, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, kterými jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to most, dobrý most, drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most, drahý most, dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most, drahý most, dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš a je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu

0: kdy manželka loudí, ale pak jí musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku. Příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to. Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic. Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor.

0: Pozor, uzávěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin, a to v areálu zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas, zprávy.
3: Hasiči zlikvidovali požár domu v centru Liberce. Do konce září mohou lidé v Česku žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. A zítřejší počasí před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a také dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Dnešní večerní požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet také přes noc, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
4: Do 6. hodiny raní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
3: Při zásahu byli zraněni 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se nic nestalo. Do svých bytů se ale dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Zatím není jasná příčina požáru. Do konce září mohou zájemci požádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na jednotlivých pobočkách. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bývá častým důvodem změny například stěhování.
5: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
3: Písečné na Jesenicku pokračuje rekonstrukce základní školy, kterou poničila předloňská povodeň. V současné době dělníci pracují například na střešní konstrukci této budovy. Celkově si opravy vyžádají přibližně 630 milionů korun. Hotové by měly být do října, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
6: V současné době se provádí práce na fasádě. V části je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
3: Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek meziročně více turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících. Je to přibližně o 60 tisíc více než za stejné období loni. Za celý rok 2025 pardubické letiště odbavilo celkem 204 tisíc pasažérů.
0: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně nejvyšší domácí soutěže. Slávisté dnes porazili Pardubice ve 3. kole 2-1 a Severočeši vyhráli nad Slováckem 1-0. V dalších duelech Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a brněnský Artis podlehl doma olomoucké Sigmě 1-2.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno, jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle 12. Zítra přes den polojasno až jasno. Ráno, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Od severozápadu na frontě lokální přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni a meteorologové varují před silnou zátěží teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy je i teď místy hustý provoz, a to před omezením a také v omezení u Šmejkalky. Je to na kilometrech 26 až 23. A na dálnici D4 z Příbrami do Prahy je to naopak za sjezdem u Řitku už bez delšího zdržení. U Jíloviště na 9. kilometru zůstává průjezdný jeden jízdní pruh. Omezení tam má skončit o půlnoci. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
8: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
7: Byl to Franta Univerzál.
8: Co kdo?
7: No, náš komik.
8: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
7: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
9: Já jsem doktor Vobtáhlo.
7: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
9: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
7: Ale jen si vzpomeňte, František Budín. Budín.
9: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
7: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
10: Ale že koukám jako blázen.
7: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No všem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky
2: no,
3: u toho?
2: Říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Aha. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malej blonďák. To je,
2: ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Jo, jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano? To já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: No, ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar, tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar, přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě. A je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holzmannem, měli bychom začít právě u pana Holzmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlievě tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holzmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlievu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holzmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holzmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holzmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je mladě.
1: Z banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. má právě, on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo, nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si je ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: To neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to jenom, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání. Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak jestli chcete, já vám oseženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste chce nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte?
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: No všem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš samostně?
3: No, abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: No přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlaušek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Tak ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Franti František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmanna. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojice připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzmann pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmannova nechápavost pak vytáčí vaší brány.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Ne, já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo, no. A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
0: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no.
1: Ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady.
0: Vlastně obrácení tady, že
1: jste se narodil. Vy jste mě chtěl, já už tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
1: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F-číslo,
1: zkratka, to je zkratka a přijde sem, zkratka, ano.
0: No to číslo.
1: Ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Není to
1: já.
0: Vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, jo? No, to...
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy
1: v rozvodu.
0: Se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No, no už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
0: budiš,
1: pravě,
0: ale...
1: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felixe už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felixe dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básni?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básni.
2: No to mě mimo to, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou básni jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No,
2: to,
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, že jo, já to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se teď přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, devete. Blbý písmo tohle, ale... Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu to smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla svěže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vránu. Jak jí nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý, ach zlý, jsem měla v noci trudý. Seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáhl se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roky?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás. Takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete.
1: Cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to aby se to neurazilo právě. No, různý, no. Nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří voko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
2: A tu když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slas?
2: No, slas, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo. Já tam asi letos pojedu.

0: Ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnému taky není nějak dobře.
1: Zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
0: No to taky to už dlouho.
1: A léčíte si to nějak?
0: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
1: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
0: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
1: Jinak vypadáte dobře.
0: Jo?
1: Jo, dobře vypadáte.
0: Tak já se jí zrovna nevidím.
1: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
0: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej. Jo?
1: To víte, to dělají ty nemoce.
0: No jo, taky jo.
1: No ale jo.
0: Co je vám vlastně?
1: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
0: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
1: Jak pověsit? Myslíte za krk?
0: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
1: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
0: Asi jste špatně vysel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
1: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
0: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
1: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
0: No to buďte rád, prosím vás.
1: No jo, to je pravda.
0: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
1: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
0: No moreť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
1: No jo, už dlouho.
0: Jo. A ty, jak je to, to kašlete ušima, nebo...
1: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
0: Jo,
1: no,
0: píchá, jo.
1: No, buďte rád, že to nemáte.
0: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
1: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
0: A no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
1: Nemocný dítě? A jak je starý?
0: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
1: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
0: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
1: A na co stůně?
0: Ale mám takový horečky a tak, víte.
1: Jo, tak fantazíruje.
0: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
1: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
0: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
1: Jo? No. A jakou máte plotu?
0: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
1: No tak to nic není. Ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
0: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
1: to
0: že?
1: To bych teda řekl.
0: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
1: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
0: Ale studiu dálkově medicínu.
1: Medicínu? No. Já taky, tak jsme kolegové.
0: Taky jo.
1: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
0: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
1: No jo, no, to je pravda. Naschledanou.
2: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné.

žádné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holcman se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na delší turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holcman si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holcman pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tvář.

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr krásného letního nedělního dne právě otevírá pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu Noční linka. Tentokrát to bude nedělně pondělní Noční linka. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit opět až do 1 hodiny příštího nového dne, kterým bude pondělí. Na to se také určitě všichni těšíte. No a především Noční lince nás čeká společné potkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude? Budeme aktuální a na vaše posluchačská a e-mailová přání jsme zařadili letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv vlastně sezónní výprodeje a rádi se jich účastníte a máte pocit a i zkušenost, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? No a co rádi třeba právě v těch letních výprodejích nakupujete? Je to převážně oblečení a obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo nějaké sportovní věci či další různé potřebné věci do domácnosti? Říká se, že my Češi máme slevy a výprodeje velmi rádi, ale kdo někdy viděl záběry televizních kamer, třeba když ve Spojených státech začíná takový slavný černý pátek, tak si myslím, že určitě ví, že jsme nákupům a slevám zdaleka tak moc ještě nepropadli. No a co vy a vaše zkušenosti? Dá se podle vás výhodně ve výprodejích nakoupit, nebo máte jiné způsoby, jak ušetřit? Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak je tady náš web a někteří už píšete rozhlas.cz/Linka a připomínám v neposlední řadě, jako vždycky do třetice, i náš klasický e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Kartonalbum rek, a taký porcelán. Som moderný.

0: mensaje. Sí.
1: Tak to byl Richard Miller na úvod a jeho písnička Štěstí je krásná věc, což je taky jasná věc, že štěstí je krásná věc. No a jako první se dovolal František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer podzimní a všem posluchačům do Čilinky.
1: Děkuju moc krát, samozřejmě za všechny. Tak Františku, takové speciální letní výprodeje, které se začínají na mnoha místech rozbíhat, někde už tak jako začaly, někde se teprve chystají. Vnímáte to třeba doma, nebo vy osobně chystáte se na něco, nebo do nějakého obchodu, kde si říkáte, to bude přesně třeba pro náš dům, pro naší zahradu, nevím, co vás napadne.
2: No, paní Tuško, u nás je to tak, že každou nedělu je plná schránka letáku, jo?
1: Aha, jo, dávají vám vědět zkrátka.
2: Dávají mě vědět a manželka vždycky říká, máš tam vys pro ty letáky a tak, taky to musí vždycky dovést a oni to študujou celou, jo? Tak, oni to študujou, no a tak mě třeba řeknou, když koupit krmení pro kočky, je levný. Mm-hmm. No tak zrovna dneska jsem byl, nakoupil jsem tam za 600 korun pro kočky.
1: No panečku.
2: Pory máme 4 a bylo to mesný, víte?
1: Jo.
2: Mesný, no, tak jim to dávám později, ráno třeba později, a aby byli vyhládli, jo?
1: Ano, ano.
2: No, a když to nezežerou, tak to dávám slepicám a ty to zezovou pěkně, všechno teda po kočkách, no. No. Že takhle třeba kolikrát cukr je levný, jo, tak zeď má včely, tak když nám dává med, tak já mu koupím třeba metanák cukru, ale musím opatrně, aby mě to prodali, víte, tak musím třeba navíckrát, takže když to stojí 10 korun ten cukr, tak to si dá koupit metanák, jo, jako pro ty včelky.
1: Jo, že ho potřebujete opravdu hodně, ano, ano.
2: No, 35 včelky tam má,
1: no,
2: tak takhle,
1: je.
2: No. Mm-hmm. Ale co, víte co, tady jak to mají se mnou firmy zařízeny,
1: no.
2: Oni vždycky zavolají, to jsou firmy, které prodávají vrtačky a všechno, mají takovou tu techniku, jo, pro mě, pro nás, pro řemeslníky, tak ti vždycky ohlásí, jestli můžou přijet ke mně, ne, jestli si něco vyberu.
1: Mm-hmm.
2: No, tak to je tak, že třeba nabídnou mě flexku nebo vrtačku, která stojí třeba 4 000, a oni říkají, že je skoro zadarmo, když koupím 50 řezných kotoučů.
1: Jo,
2: to jsou na železo kotouče, nebo pak jsou takový ty ocelový kotouče, kterými si řeže cihla a beton, jo.
1: Uh-huh.
2: No, tak vám musím říct, že už tady toho mám plný štelářů a furt něco od nich vemu, jo. No, a to jsou aj některé drahé věci, za 60 tisíc lejzry a vrtačky, jo.
1: Je. No tak vy to potřebujete pro firmu možná za tyhle věci,
2: já
1: že?
2: Já to potřebuji pro firmu, tak to beru.
1: Uh-huh.
2: A stalo se mě jednou, že mě prodal dvě takový nastřelovačky, každá teda jinak, jedna byla do betonu, jedna jenom na doci, hej, a to.
1: Uh-huh.
2: A tak jsem to koupil a nikdy jsem to zatím nepoužil a on mě to volal, ten dealer, jestli by mu to prodal, ale že to chce prodat někde jinde. Tak jsem mu to prodal, no, ale říkám, oni, tam je výhoda, že já nemusím nic nikam jezdit, něco takového kupovat, jako jsem měl nějaký ty vrtačky a ty kotouči a všechno. Oni se mě ohlásí a přijdou sami.
1: Oni o vás vědí, že jste vděčný nákupčí, takže vás samozřejmě kontaktují stále, že jo?
2: Že jsi taková dobrá duša.
1: Jo. Vždycky něco koupíte, uděláte jim radost, ano.
2: No. Tak některé věci takové, šroubu a remíku a toho tady mám teda, že to už nespotřebuju do konce mého podnikání, jo. No, takže
1: vysloveně takhle, věci technického charakteru, které souvisí s vaší prací, s vaší firmou a tak, což je, má asi logiku, že jo, v tomto případě.
2: No, takhle tyto věci beru rád, jako jo, protože já nemusím někam jezdit, teď nevím, kde v Brně mají sídlo, ani jo, nebo okolo Brna, kde mají sídlo, to nevím, a oni se ohlásí sami, jo.
1: Takže máte radost, jasně.
2: A chud nabízí o nějaké lukavice a takové věci, no, tak to beru, no, a tak, já myslím, že oni jsou se mnou spokojení, já s nima teda spokojený.
1: Vy s nima taky, tak to je důležitý, to je skoro nejdůležitější věc, že vy jste spokojený, protože vydáváte své peníze. A držím palce, aby to tomu tak bylo samozřejmě vždycky. A moc děkuju za úvodní povídání, Františku, hezký zbytek neděle, děkuju.
2: No tak děkuju, dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. No a písnička Poslední rally určitě jste poznali. A 15 minut po 23. hodině máme na telefonu paní Věru z Jižních Čech. Krásný večer, Věro.
2: Krásný večer, paní, já nevím, já vás neznám, teda vás slyším poprvně.
1: Jo, to vakrát nevadí.
2: To vzali pánové, tak...
1: Tak jste se dovolala teď úplně zase k další někomu dalšímu.
2: Do třetí se všeho dobrého,
1: takže Jitka vám přeje hezký večer, jo?
2: Jitka, paní Jitka.
1: Ano. A už se vás ptám, vy jste mi říkala, že pro nás máte příběh k tématu, tak už se vás ptám, z kterého konce to vezmeme.
2: A jaký téma je, jestli jsem to řekla dobře, jaký téma je?
1: No, letní výprodeje.
2: A tam to bylo nějakým, že tyhle ty, že jako od Penny a že si chtěl něco koupit, ne?
1: No, nemusíme jmenovat zrovna konkrétní téma. Obchody. Téma jsou letní výprodeje, já vám to povídám znovu.
2: No, tak já vám to řeknu, protože protože si, můžu mluvit už?
1: Určitě můžete.
2: Tak můj syn roznáší letáky ve starých Tachatických a v Ostrově, takže vím, co se děje, jo? Takže roznáší Penny, Kaufland, Lidl, no všechno možný.
1: Ano.
2: Takže jsem u prvního zdroje, takže vím všechno. A tady vlastně ve Vodňanek, to jsou taky letáky všude možně, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Takže já třeba koukám, dneska jsem byla teda tady v Albertu a viděla jsem, že tam mají jako banány, jako za mý peněz a mrkev.
1: Jo.
2: A já jsem vymyslela hned recept tomu, že jsem to nakoupila.
1: Takže nakoupíte a hned víte, co uvařit.
2: Takže jsem udělala mrkvo, ananasovej, jo, a také jsem to smíchala jako kompot.
1: No, krása.
2: Jo? Tady mám ananas. Mrkev jsem koupila, takže jsem to tady, no, takže jsem udělala přítelovi, než přišel jako občerstvení.
1: Dobrotu, no výborně, no vidíte to, takže když
2: ono to je, ono to je, když je z mrkev, se nastrouhá vlastně z ananase a s těma zbytkama, co jsem nakoupila, tak je to, když je to nastudeno, dáte to chvíli do ledničky, tak vlastně máte kompot na celý den, nemusíte ani jíst.
1: No je, takže a ještě navíc v létě zdravá dobrota. Takže vy si poradíte, vy nakoupíte ráda jakoby ve slevě,
2: v akci. Protože jsem vyučená kuchařkou,
1: no je.
2: Přemýšlím, jo, dokola.
1: Tak pro vás
2: a on vlastně já musel být tady ve Vodňanech, já mám teda 8. svátek října.
1: Ano.
2: A 9. tady ve Vodňanech budu mít vlastně narozeniny a svátek v jednom. A budu to mít i s harmonikou.
1: No krása.
2: Večeří a ze všem všudy.
1: No krása.
2: Jo, takže přítel, co jsem s ním chodila z Prachatic, vlastně hraje na harmoniku, takže mám se na něho i harmonikáře.
1: Takže už se
2: vlastně
1: těšíte.
2: Přítel, no a umřel mi kamarád, který byl ten Michal, takže Michal z Prachatic vozí teďko mě 14 dní po velete, co jsem měla dovolenou.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže jsem se podívala i do Německa vlastně.
1: No tak to je krása.
2: On tam má přítel, vlastně dělal v Německu na farmě, tam si podejte krávu a ty, co tam vypěstují, udělají jídla zadarmo tím věřícím a takhle.
1: Ano.
2: Tam je taková jako muzika, prostě a mě hned dali do ruky nějaký nástroj, takže jsem zase tam, jo, takže oni tam vaří červený řepy, vám přítel vám to řekne, já to nevím, jak... Hara Krishna se to jmenuje.
1: No tak to je krása.
2: A je to tady, když jedete Prachatice Volady Hajtmíle a 17 kilometrů za Hajtmílí.
1: Jo, za hranicemi.
2: No,
1: vidíte to, tak jsme
2: takže
1: se...
2: tam jako, a moc to bylo tak krásný, že jsem vlastně kamarádku tam pozvala a ta říkala, že vůbec se jí nechtěl odsaď půl noci.
1: Jo.
2: No.
1: Líbilo se tam.
2: No a on dojel do Prachatic a zase se pro nás vrátil.
1: No tak to je krása.
2: Tenhle Michal, co mě vozí těch 14 dní, takže napíšu knížku, co jsem zažil během těch 14 dní.
1: Dobře.
2: No, jenže mě dal příbuznej s tímhletím dohromady a já hned druhý den jsem jela na rande.
1: Jo.
2: A já povídám, a co budete mít na sobě teda, když vás neznám, abych vás poznala, ne? Jenže přijelo hromadu lidí a on říká, že bude mít slaměný klobouk.
1: Jo.
2: A já říkám, no ale tady žádný chlap se slaměným kloboukem vůbec není. Jenže on byl schovaný za rohem a pozoroval mě, no.
1: Tak jste se našli potom.
2: Prostě.
1: Jasně.
2: No a hlavně, že jsme se našli.
1: Tak to je
2: dobře. Tak a od té doby jsem vlastně tady.
1: Tak to je dobře. Tak, paní Věro, moc vám děkuju, no? Ať se vám daří i s přítelem samozřejmě.
2: Vám taky vám, paní,
1: přeji vám hezké letní dny.
2: Mít svátek, tak
1: jo, jo, tak se určitě dovoláte, já se budu těšit, jo, jste moc hodná.
2: No, docetice jsem se dovolala.
1: Tak určitě
2: včera bylo
1: se,
2: nějaká železnice,
1: určitě se
2: vlaky,
1: dovoláte i znovu.
2: To jsem taky měla, no a předtím
1: ano,
2: taky, no.
1: Budu se moc těšit. Mějte tak se jo, hezký večer nedělní. Naslyšenou, děkuju za návštěvu. No a my popojedeme, protože nachystán je Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak jste to slyšeli, srdce nehasnou, tolik písnička a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
2: Krásný večer, my vás zdravíme obětušku a všechny posluchače.
1: Děkuju moc krát.
2: A tomu tématu, jako, co je jako sleva, tak tady je obchodák. A dole je potraviny a nahoře jsou větnamci a přijde leták, co je sleva, třeba tepláky, trička, všechno možný. Aha. I já a všechno možný, no. Takže to jako si kupujeme.
1: Využíváte zkrátka té nabídky, no, když přijdou nějaké akce. A vysloveně na letní výprodeje čekáte, nebo jedete pak někam v Libuško do nějakého obchodního centra velkého třeba?
2: No tak to se tam nedostaneme, jako bohužel.
1: Nejdete, že byste sedli na autobus a popojili, třeba co se týče oblečení, boty, obuv nebo cokoliv.
2: No. To jako ne, ale když je takhle ten výprodej, no tak je to dobrý, že hlavně třeba máte do domácnosti redacos, nebo na nádobí, no všechno možný, jo. Prášek na praní taky.
1: Jo, tak to je samozřejmě potřebná věc vždycky.
2: Ano.
1: Tak, jo, já vás poslouchám, nebojte.
2: No, já myslím, no tak takovýhle věci, no. Tak, když je to možnost, tak to využívám.
1: Mm-hmm. Tak a zkušenosti s těmi zlevněnými věcmi jsou dobré, nebo máte pocit, že někdy to zlevní, protože to je prostě takový trošku aušus, jak se říká?
2: Ne, tady ne, tady aušus žádný není.
1: Žádný není, tak to je dobře.
2: Ne, to jako bych nekoupila, že jo. To jako ne, no, tak to je celku dobrý, no.
1: Tak to jsem ráda, že jste takhle spokojeni, že to tam máte v blízkosti a že vás takhle zásobují obchodníci. A určitě jim uděláte radost také tím, že za nimi chodíte a nakoupíte produkty, které vymyslí a dají do akce. Dobře, no tak jo, Libuško, tak jsem ráda, že to tam takhle klape u vás. I mimo velké město.
2: Libuško, buďte hodně zdravá, vám přejeme obě.
1: Děkuju.
2: Šťastnou cestu domů. No?
1: Děkuju moc krát, krásný večer a děkuju taky za návštěvu. Naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
1: Naschranou, naslyšenou. No a my popojedeme, jinak telefon samozřejmě k nám stále stejný. 731 800 900. A teď je nachystaná s písničkou pro vás, pro všechny, Anna K.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Večírek za koncem a zpěvačka Anna K. Právě to byla písnička pro vás, pro všechny, kteří bdíte a nespíte a jste hosty noční linky, jako třeba Robert z Olomouce. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě vám chci poděkovat, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: A i to je malá hrůza.
0: Uh-huh.
1: No a teď půjdu rovno k tématu.
0: Uh-huh.
1: Mám dvě dobré zkušenosti a jednu špatnou.
0: Jo.
1: Paní Jituško, tak či mám začít? Téma dobrýma nebo...
0: Nechám to na vás.
1: Tak já začnu třeba tím horším, toho špatno.
0: Uh-huh.
1: Takže žena mi kdysi říkala, že to pár let ještě když žila.
0: Uh-huh.
1: Já jsem zažil něco podobného, že byli obchoděláka v slevy.
0: No.
1: A už nevím, jestli to bylo v Lidlu nebo v Kauflandu.
0: Uh-huh.
1: A ona říkala prostě, že tam byly dvě paní a hádali se o koši kvůli slevám.
0: Já jsem
1: v obchoděláku zažil něco podobného, že dva chlapi se hádali kvůli kremáčkům.
0: Jo.
1: Takže jsem byl docela znechucený, odešel jsem pryč a nekoupil jsem si v podstatě nic,
0: radši
1: protože
0: nebyl
1: jsem zvědavý na to, abych je poslouchal.
0: No tak tomu rozumím, že to člověk... A to máte pocit, že se hádali kvůli zlevněnému zboží?
1: No kvůli kremáčkům, protože jako... Že každý chtěl kremáčky, tak se přetahovali jak dva malí kluci o vozek a hádali se.
0: Aha, jo.
1: Takže to je ta špatná, jo?
0: Mm-hmm.
1: No a teď řeknu ty dvě dobrý.
0: Dobře.
1: Takže první dobrá ta byla na Fortelu, to je obchod nářadím, na Lascích, nevím, už jsem tam leta nebyl, tak nevím, jestli tam ještě jsou.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsem udělal velmi dobré kšeft, protože tam byla golasada, já mám dílnu sukutil, tak kdo ví, co spravuju doma.
0: No tak to jo, to je jasná věc, že potřebujete nářadí a speciální věci do dílny.
1: A to bylo, já nevím, jestli se v tím trošku vyznáte v těch technických věcech, ale to bylo od 18 do 50 ořechů.
0: Mm-hmm.
1: Krásná velká sada. Původně cena, když jsem se díval do kalatekologu, byla 4 000, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže, jako, když budu potřebovat jednou za dlouho, tak bych v principu bych si ji nekoupil, ale protože ji slevnili na 800, tak jsem po ní sňapnul a mám ji doteď doma.
0: No
1: si potřebuji jedno za dlouho, ale nic mě nepřekvapí. Kdybych potřeboval rozmontovat nákladní auto, tak ho rozdělám na šroubky.
0: Jo.
1: Takže to byla jedna dobrá zkušenost. No a pak byla druhá dobrá zkušenost. Prostě žila taky má žena a já jsem jel s jedným pánem, který ho nebudu jmenovat, protože nevím, jestli by si to přál nebo ne, a on dělal zkrátka podnikatele.
0: Uh-huh.
1: A my jsme jeli do Velké Bystřice do Makra.
0: Uh-huh.
1: A já jsem tenkrát kupoval do dílny okružně pivu od Narexa. Původně cena byla 4 900, takže skoro 5 000.
0: Uh-huh.
1: Ale on, protože mě vzal sebou, normálně bych se tam nedostal, protože to je obchod, jak se říká, pro VIP, tam může jenom podnikatel a nikdo jiný.
0: Jo,
1: a ten podnikatel sebou může vzít jednoho člověka,
0: mm-hmm.
1: Tak jsem ušetřil 500, protože normálně tam byla ta stejná pila za 4 400 a za tu 500 jsem si ještě koupil do dílny něco dalšího, co jsem potřeboval.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je druhá dobrá zkušenost.
0: No tak to je dobře, že jste takhle si pořídil věci, které jste chtěl a navíc nějakým příjemným finančním bonusem. No a obecně, když je někde nějaký výprodej v různých druzích obchodu s různým sortimentem, tak zajímá vás to? Sledujete tyhle ty akce?
1: No přijde na to, co potřebuju, že to je...
0: Takže řešíte podle toho, podle potřeby vysloveně.
1: Jo, třeba když potřebuji, ale nevím, oblečení,
0: uh-huh.
1: Někdo, tak určitě nemusím mít všechno značkovi, tak jdu třeba do frcu, tam je to taky levnější,
0: uh-huh.
1: Takže to z frcu, no když to vypadá dobře, tak proč bych měl kupovat bundu za 500, když ji můžu mít za 100, jako, a tu jste.
0: Seženete a vyřešíte zkrátka.
1: No, a ještě závěrem bych chtěl říct,
0: uh-huh.
1: Jednak teda... pozdravovat Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, potom Oldu včelaře, no zkrátka všechny noční linkaře.
0: Ano.
1: A jak říkám, moc vám teda děkuji, že jste mě vzal.
0: Není vůbec
1: zač. Snad se teda zas brzo dovolám a držte mě palce v žebikách. Já jsem teď dostal tak těžkou otázku, schválně si to budete vědět, ale to už je trošku mimo téma. Trindel, kolik je to? 12, 15, anebo 10? Co byste typlo?
0: Tak to opravdu nevím.
1: Já jsem řekl 12 a bylo to špatně, bylo to 15.
0: Bylo to 15.
1: Pohořel jsem už mnohokrát.
0: Jo.
1: Ale je to jak když hraju šachy, zkrátím to. No zkrátka, když na něčím pohořím, tak si to napíšu.
0: Mm-hmm.
1: To mě to moc krát vyplatilo, protože pak se mě stalo za dlouho, že jsem dostal tu stejnou otázku.
0: Jo.
1: Protože jsem si to přečtu a měl jsem to napsaný, no tak mě to pomohlo. Tak to je všecko.
0: Dobře.
1: Tak moc vám děkuju a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, Roberte. Krásnou noc, hezký nový den. A budu se těšit zase příště na slyšenou.

0: Kdo máte rád a Lucie Vondráčková, tolik písnička a paní Staňka z Bohumína se k nám dovolala. Paní Staňko, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a srdečně zdravím vás i posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A co se týče těch slev?
0: Letní výprodeje, když tak speciálně, jestli máte nápad nebo něco, jestli vás to zajímá, no.
1: No víte, já mám malý byt a přiznám se, že to mám všechno nové. Takže co se týče jako takových akcí, na to si moc nepotrpím.
0: Nepotrpíte?
1: Ne, nepotrpím, já spíš koukám na kvalitu.
0: Jo.
1: Jo, ale co se týče třeba těch akcí v těch řetězcích,
0: no,
1: tak tím, že už jako v mém věku ta spotřeba těch potravin není, takže se tím akorát bavím a mám z toho velkou radost, když vidím, když jdu pro ty brambory, jak ty ženský plný košíky. A to tak si říkám, tak a kolik toho zase bude v těch kontejnerech?
0: Jo, že to pak lidi nakoupí, vyhážou, protože se to nedá spotřebovat. No to máte pravdu, to možná u některých věcí.
1: Ale to je plný a jdete kolem těch kontejnerů a to tak páchne. A takže opravdu, a když ty letáky prohlížím, tak vám řeknu, paní Tuško, vypadá to krásně, ty obrázky.
0: Jo.
1: Ale než bych šla do toho obchodu, tak já, nebo než bych tam došla, tak z těch letáků jsem najedená. Jo. Tak já, když něco chci, tak existují tady dvě takové firmy, které vám to jídlo vozí, že to nemusím tahat. Jo, sice je to nějak německý mlíko, který je kvalitní a je dobré, opravdu je dobré, tak než bych to tahala, tak to všechno se dá objednat, oni vám to přivezou a přinesou až domů. Dneska mě přivezli taky čtyři tašky, jo, tak to naskládám do lednice. A mám nakoupeno a co mě chybí, tak víte, my jsme tady na hranici. Jo, takže potraviny nebo v oblečení, když něco potřebujete, tak se jezdí do Polska. Nakonec jezdí tam z Jižní Moravy a odevšud, tak proč bychom si tam nedojeli my? No a já spíš mám ráda sportovní věci.
0: Jo, to vás zajímá, když přijdou nějaké výprody.
1: Jo, já mám ráda termoprádlo, víte, takže já spíš do toho sportu.
0: Ano, ano.
1: A kalhoty si nechávám výhradně jako šít. Jo, takže a co se týče botů, no tak to jsou pro mě tedy galeje.
0: Jak to?
1: Jo. No já mám nohu trojitou frakturu kotníku.
0: Jo, tak nemůžete normálně nakupovat
1: tak
0: zkrátka.
1: Tak šrouby, víte? Tak ať jsou to sajblovky, ať jsou to rikry, ať jsou to boty ze zdravotnických potřeb, je, v obchodě se zdá, je to dobrý, je to kůže, je to dobrý. Jo, přinesu to domů a teďkom se s tím nerozumím. Tak ještě, že mám dceru starší, která tohleto všechno obnosí.
0: Jasně.
1: Já ráda chodím v černým, každou chvilku mě někdo řekne, proč chodím jak černá mura. Tak já už, když se naštvo, tak říkám, moudrý člověk bude sticha. A hlupák mě nemůže urazit. Takže tak asi s mými nákupy.
0: Takže asi tak, dobře.
1: A já mám malou skříň a vždycky říkám tolik, že se do ní vejdu i s norkovým kožichem. Už nemám sice kožich, poněvadž se nechala to, norkový, to paleto přešít na norkovou vestu. No ale do toho dám Mustanga černý svetr. No vidíte, a zas mě to vydrží nějakou dobu.
0: Jasně, a je vyřešeno.
1: Jo, takže já spíš jako se s tím nedělám takovou velkou starost. A říkám, člověk má jenom jeden žaludek a na vyhazování už z toho důchodu není. Takže musíte skutečně zvažovat, co koupit, ať to nevyhodíte.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Jo. A ať to je jídlo, nebo ať to jsou, ať je to to oblečení.
0: Takže
1: ať
0: přemýšlíte to o tom, co koupit a jestli vůbec koupit.
1: Určitě.
0: A tak dále. A tak
1: člověk
0: dále.
1: Musí používat mozek.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: No.
0: Dobrá, tak paní Stanko, moc vám děkuju, přeju vám krásný večer nedělní, ještě
1: já
0: závěr neděle.
1: Taky.
0: A zase
1: děkuji
0: příště u nás.
1: A pěkný pracovní týden a ještě se ohřejeme.
0: Určitě,
1: tak
0: léto ještě bude pokračovat.
1: Využijeme sluníčka. Ano.
0: Mějte se moc hezky.
1: Se
0: naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla hudební vzpomínka na Pavla Nováka v podobě písničky Nádherná láska. No a vlastně už krátce, skoro před půlnocí, pozdravíme do Plzeňského kraje Tomáše. Tomáši, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer všem linkařům i vám, Tuško.
0: Děkuju moc krát a nápodobně samozřejmě. Tak Tomáši, co vy a letní výprodeje? Zajímá to muže vlastně vůbec nebo jenom tak okrajové, spíše je to ženská záležitost, jak to vidíte vy?
1: Tak oproti prvnímu volajícímu bych chtěl říct, že jsem třeba úplně naprosto imunní. A teda my už jsme asi, jsem imunní natolik, že nám asi žádný letáky ani do schránky nechodí.
0: Jo.
1: Ale když už někam teda jako zajdu, samozřejmě, že musíme nakupovat potraviny a tak, ale já se vrátím k těm letním výprodejům. Tak samozřejmě, když je něco ve slevě, tak to, a je to v okruhu mýho zájmu, tak to koupím. Ale jako extra, navíc mimo seznamy, co bych jako, co máme na wishlistu, na přání, co bychom měli koupit, tak to nekupujem. Ale vrátím se teda k tomu konkrétně letním výprodejům, bývají to obvykle oblečení. Ty začínají trošku jako divně, že jo? Oni, vy chcete koupit třeba teď v létě plavky a oni už jako nejsou, protože už se pomaličku už chystají
0: jo,
1: pomalu na podzim.
0: Jo, už tam jsou bundy na lyže.
1: Začínají, jo, asi tak nějak. Ale jeden, já bych se vrátil spíš k zahrádkám
0: no.
1: A takovému nářadí a tyhle ty věci. Mně přijde, že jeden řetězec, a nebudu jmenovat jako kolegové přede mnou, ale ano, ano. Jeden řetězec to má šikovně, jako tak jako marketingově vymyšlený, že přes celý rok jsou strašně až brutálně drahý. A v tom letním výprodeji, kdy jsou to markantní slevy, stojí vlastně jako všude, jinde to stojí normálně. Takže jako je to takový marketingový tah, kdy jako...
0: Aha, no vidíte to.
1: Když někdo něco sleduje dlouhodobě,
0: ano, ano, ano,
1: zahraniční
0: ano.
1: Traktor, tak ten traktor je v létě stejně jako drahý jako u konkurence, ale vlastně až po té slevě.
0: Až po té slevě, mhm.
1: Takže já se trošku snažím nekupovat zbytečnosti, což jako říkala paní před náma, nejen ohledně těch potravin,
0: přemýšlíte
1: ale
0: u těch nákupů, ano, ano.
1: Asi nám jde o tu s manželkou, o tu ekologii, protože nechceme, aby se zbytečně vyráběly věci jenom pro jejich výrobu a aby se prostě točily kola. Takže snažíme se opravdu, kupujeme i věci z druhé ruky, což je pro nás i příjemnější a ve finále
0: no
1: je
0: možná i levnější. Proč ne? Ano, ano, přesně tak.
1: Takže i to oblečení, máme tři malé chlapce,
0: jo,
1: jsou
0: tak
1: všichni srpňoví kluci, takže oni dědí oblečení, ale samozřejmě i kupujeme i věci.
0: Spotřeba je veliká, říkáte, u tří kluků, jo?
1: No, tak ty kolena se prodřou.
0: Je mi to jasný.
1: No, ale takže jako, ale snažíme se asi nakupovat opravdu, za prvý, abychom doma nehromadili zbytečnosti, které nepotřebujeme.

0: Mají letní výprodeje?
1: To víte, že jo. No,
0: jakože na vlastně zimu přijde jiný druh piana, fakt, jo.
1: Asi, jo, jo, taky. Je to v každé oblasti, vážně.
0: To koukám. No ale tak je pravda,
1: ale
0: že...
1: Ale když to sledujete dlouhodobě, tak to jako, tak víte, jestli ta sleva je skutečná.
0: Ano, no to je další věc, že bychom si měli dávat pozor na to, jestli jde o slevu, nebo jenom, jenom o třeba novou cedulku s novým údajem, ale vlastně se o, jako o takovou slevu v podstatě nejedná. Ale máte pravdu v tom, že vlastně i hudební nástroje potřebují prodejci zkrátka vyprodat z obchodu, aby tam mohli naskladnit nové zboží a v nových třeba barvách a v jiné kvality a od jiných výrobců.
1: Manželka tady na mě tady signalizuje, že i deskový hry, protože my vždycky zapneme pohodu, večer, noční linku a buď paříme žolíky, anebo nějaký deskový hry.
0: No je, je.
1: Máme jich doma jako strašně a to je ale jako opravdu složitý a zácný.
0: Baví vás
1: hry. A i ty, mě ne konkrétně, ale moje žena určitě je do toho zapálená a já... Je to z mých, jedna z mých manželských povinností.
0: Ano, ano.
1: A takže i ty deskové hry, taky prostě nejmenovaná česká dobrá firma, která dělá i Přáníčka a takové deskovky, tak taky dělají prostě 25-45% slevy. A myslím si, že moje manželka rozhodně v tomhle případě vůbec není imunní. Jako. Tím jí to vytýkám a zdravím jí k rádiu. Já jsem totiž ve vedlejší místnosti, kde ona právě míchá karty, aby nám nehoukala zpětná vazba.
0: Tak čekají vás krátka nějaké deskové hry teďka ještě.
1: Pořád ještě, no. Tak jsme v polovině noční linky. Ne?
0: Ano, to je pravda, to je pravda. To je přesně pravda. Dobře, tak Tomáši, moc vám děkuju, pozdravujte vaší paní, jinak až půjdete nakupovat, tak samozřejmě znáte to, vy jste to říkal s rozumem, s rozmyslem. No a děkuju moc krát za návštěvu, hezký večer.
1: Jo, taky já ti děkuju, hezký večer, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janu a s ní také Jiří Bareš a písnička Jsme stálí. No a těsně před půlnocí pozdravíme Láďu do Zlonína. Krásný pozdní večer, Láďo, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já jsem to přepnul, zapnul teda před chvíli, je to asi 10 minut a poslouchám ty slevy nebo akce. Mm-hmm. A já mám takovou zkušenost, já teda už jsem pátý rok sám, jo, mm-hmm. Ale je to asi 10-12 let, starosta zakázal distribuci letáků do schránek.
0: Jasně.
1: Takže my nemáme jako plný schránky těch nesmyslných letáků a každý, kdo co potřebuje, tak si koupí. Já teda jsem sám, takže si koupím, co potřebuju.
0: A neřešíte vůbec.
1: Za 19, tak si koupím dvě, jo, a mm-hmm. jinak jako pečivo a takovýhle věci si koupím, co potřebuju a nehledám, nedívám se na akce, protože ty letáky nemám, jako, takže, mm-hmm. no.
0: No a co takové ty speciální letní výprodeje, zajímají vás?
1: No, hlejte, já mám tady takový zásoby prádla ze všeho, ještě když nebyli sečenou tady. Takže nic, já akorát občas si koupím nějaký to spodní prádlo, trička a takový a tohleto džíny a jinak...
0: Neřešíte?
1: Ne, ne. Hmm. No, nějak to přežívám takhle, no.
0: Jo.
1: Tak... No, musím, no. No.
0: Tak jestli vám to takhle vyhovuje, tak to není žádné musím, to je prostě váš styl života a je to.
1: Nemám s tím problém, no. No. A když je potřebuju speciálního, tak mi dcery poradě, jako.
0: Jasně,
1: jo.
0: Přijdou, když pomůžou.
1: Když nějaký potřebič nebo tak, tak to mi poradě, jako no.
0: Ano.
1: To jako je v pohodě.
0: Ano, ano. A řešíte slevy třeba i na internetových obchodech?
1: Ne, já na internet moc nekoukám.
0: Nechodíte, ne.
1: Já se s ním peru, jo, a to.
0: Takže radši osobně zkrátka do obchodu. No, osahat zboží, vidět to.
1: Takže já akorát, ne, to ne. No a tak jde to, abych vám řekl, Tuško.
0: Dobře. Tak já moc děkuju samozřejmě taky za váš příspěvek k těm našim letním výprodejům a k těm letním sezónním akcím.
1: No
0: a jinak, ať se vám daří a i trefíte vždycky to, co budete potřebovat správně, jo?
1: No, jasně, děkuju. Já hodně komunikuju s kolegou Honzou Macounem. Já. Tam z toho kraje, z těch Pleší u Karašově Řičice, já tam hodně často jezdím.
0: Aha.
1: Jo.
0: Tak máte spolu téma.
1: No a jenom po telefonu komunikujeme, nějak ne?
0: Ano, rozumím.
1: A je v pohodě, no.
0: Dobře.
1: A jinak jako, jde to, jsem v pohodě, spokojený.
0: Tak to je dobře. Jinak moc děkuju, mějte se krásně, hezké dny, hezký večer a zase příště.
1: A hezkou noc a dobrou.
0: Nápodobně, dobrou noc.

0: to byla skupina Beach Boys a písnička California Dreamin'.
1: Noční linka.
0: No a právě se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne, takže můžeme směle otočit list kalendáře a právě můžeme také konstatovat, že začal pondělní den s datem už 10. srpna, no a na prahu tohoto nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom se z něj těšili, pokud máte pracovní povinnosti, tak ať jdou dobře od ruky, pokud vás čeká den dovolenkový prázdninový, tak samozřejmě ať si to užíváte, jak se říká, především tam, kde to máte rádi a také s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv sezónní výprodeje a rádi se jich také účastníte? No a máte pocit a i zkušenosti, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? A co rádi třeba právě v letních výprodejích nakupujete? Je to třeba převážně oblečení, obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo pro dílnu, nebo to jsou věci sportovního typu? Říká se, že Češi mají slevy a výprodeje velmi rádi, no ale v některých zemích, já myslím, jsou na tom podobně a ne-li ještě mnohem více, co se týče právě tou láskou ku výprodejům, mohli bychom jmenovat třeba Spojené státy americké a tak dále. Takže řeč bude o tom, jaké jsou vaše zkušenosti a názory, zda se podle vás dá výhodně ve výprodejích nakoupit, anebo jestli máte třeba jiné způsoby, jak ušetřit. A telefon k nám i na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový pondělní den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Jestli je na nebi Bůh. No a krátce po půlnoci máme na telefonu paní Věru z Ústí ze severu Čech. Tak krásnou noc, Věro, zdravím vás.
1: Já vás také velice zdravím, samozřejmě zdravím všechny posluchače při poslouchání noční linky.
0: Moc děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala. A tak něco přidám k tomu tématu.
0: Dobře.
1: A mě napadlo, když jsem poslouchala tu písničku, jestli je nad námi Bůh na nebi, tak já mám takový pocit, že musí trošku jako kroutit hlavou nad tím naším spotřebitelským způsobem, kterým tak nějak jaksi, já nevím, no, kterým přistupeme ke všemu ve své podstatě, teda ne asi všichni, ale tak globálně v podstatě jo, že jo, tak nějak jaksi. No, tak já povím jenom takovou příhodu, vlastně se mi stala de facto dneska, takže vlastně včera. A jen jsem tak vlastně jsem byla nakupovat, v podstatě to můžu říct nad v Kauflandu, no. A prostě jasně potraviny takový to, co potřebuje člověk. Pak jsem, jak jsou tam takový ty věci vlastně ve slevě, nebo takový ty, no, různý, všechno možný, nemožný, všechno možný. A tak jsem si tam tak nějak vybrala, ale vlastně ono to bylo lehátko, který mělo podpěru vlastně pod tyksi, pod hlavu, takový zvýžení. A já jsem si říkala, no nic, tak třeba za tu cenu by to šlo. A pak vlastně to tam bylo mimo obal a obal tam byl vedle toho a byl prořízlej úplně jakoby takovou šlic. Někdo to vlastně jak otírávají ty krabice, tak se taky nedávají moc pozor. No, a já jsem si nevšimla toho, že vlastně je to i teda, já jsem si to říkala, no dobře, tak si to, tak jestli, a prohlížela jsem to. No, tak jsem to dala do koštíku a říkám si, no zeptám se třeba u kasy, jestli by, nevím, dali větší slevu nebo něco. A teď jsem tak normálně s tím nákupem přijela ke kase a na konci jsem si dala tohleto a jen se tak ptám, jestli jako, no vím, jestli prostě budou na mě tak schovývaví a třeba nějakou slavu dají, no což oni slaví chovývají, ne, no slavu taky nedají a schovývaví taky moc nebyli, ale to nevadí. No a tak povídali, že, nebo tam vlastně ta za tou kasou ještě tam byl nějaký, jo, nějaký pán, jako taky vlastně z personálu. A že teda, jo, a ona se na to vlastně koukala, jak hledala tu cedulku a zjistila, že je to prořízlý vlastně i samotný to lehátko. To nebylo jako nafukovací, to bylo jaký to prostě nějaký vyměkčený. No, takže to už mi bylo jasný, že to teda, a ona říkala, já jsem pak říkala, že bych si to třeba, nevím, no, takže kdyby to slavili, tak na 10 korun, to oni prej nemůžou vůbec nic, ale odepsat to můžou a pak se to prostě, jak si musí to jít vlastně de facto na skládku. No a pak by pak tam jedna tam, že si to můžu jít hledat na tu skládku, jsem říkala, no tak to nepůjdu. Ale že by mi to třeba jako by nechali, že jo, když už to odepíšou, tak oni to jako, nevím, no nemůžou to. Někde se mi to podařilo, že mi něco jako co bylo poškozenýho, protože automaticky to fakt jde prostě buď spalovna nebo skládka, že jo, buď skládka tady se...
0: Jasně, dobře, ale já vás trošičku, Věro, přesměruju, protože to tady my nevyřešíme. Zkrátka, když je to zboží odepsané, tak není jakoby v prodeji, takže asi mají pravdu, no, že nemůžou, no. Ale no, mě jde o ty slevy, jestli nakupujete ve slevách, jestli je využíváte.
1: No to vlastně bylo ve slevě, ale teď, no tak jako jasně, já tak si s tím taky třeba říct, víme, že to nevyřešíme, to já si tak vysoký požadavek ne to, ale jenom, že prostě kolik toho zboží musí jít na tu někde tamhle prostě...
0: Jo, to vás trápí, jako že to jde zkrátka,
1: no, tak
0: do odpisu.
1: To, tak, no tak když byste třeba taky bydlela u skládky, možná by vás...
0: Ještě se vás zeptám, že ten čas je neúprostný a běží strašně rychle. Který ten sortiment zboží ve slevách vás zajímá nejvíce?
1: To je různý. Podle toho, co člověk potřebuje, tak jako...
0: Jo, nemáte, že by převládalo třeba oblečení nebo...
1: Přeci vlastně by měl člověk jakoby vlastně to, co nepotřebuje, tak skutečně nepotřebuje, že jo, vlastně v podstatě. Takže no. Jako nekoupit, jak si tak nějak, co mu připadá, že opravdu teď nějak životu, ale jako, že by, no proč chodit, jako myslíte se chodit dívat jen na ty slevy, jenom tak, jestli mě něco zaujíme a ještě si to koupím, už když to mám dvoma, třikrát, tak to ještě koupím po čtvrtý, nebo jak.
0: Já to nemyslím nějak, téma je prostě letní výprodej, tak se ptám, to je celý, jestli vás něco zajímá jo. Konkrétně, nebo nezajímá a tak dále.
1: Jo, tak já nevím, já jsem vám snad odpověděla tak, jak jsem
0: určitě.
1: Odpověděla. No.
0: Určitě.
1: Tak nějak, prostě.
0: Dobře, tak každopádně.
1: A myslím, že to zamyšlení, jasně, no, tak já si myslím, že je to i zamyšlení a tím konzumním způsobem života.
0: No, tak to samozřejmě, to s tím myslím, souvisí. To s jestli tím souvisí někdo, právě. Někdo má rád slevy, nebo nemá rád slevy, nebo recyktuje a tak dále. Každopádně, musím poděkovat, přeju vám krásný večer a zase příště v noční lince. Naslyšenou. Dobrou noc.
1: Všem, hlavně zdraví, naslyšenou.
0: Přesně tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tuční, starýho psa novým kouskům nenaučíš. 20 minut po půlnoci, to je přesný čas. Posloucháte Noční linku na vlnách Českého rozhlasu a na telefonu teď pozdravíme paní Evu do Hradce. Určitě zdravím vás, paní Evo, hezký večer, hezkou noc.
1: Já vás taky volám poprvé, tak třeba budu koktat.
0: To nevadí.
1: Ale mě to zaujalo, tyhle nákupy, no, naplněné věci, protože já už jsem 83 letá babka, taková už, víte, malinko, taková, my jsme už takový malinko jako psáknutý, přiblblý. A já, když něco je zlevněného, tak tam letím a koupím to, když to je hodně levný, tak to koupím a pak přijdu doma a zjistím, že to je k ničemu. Tak to asi zahodím.
0: Já myslím, že to jdete vrátit nebo vyměnit za něco jiný.
1: Ne, to nejdu vrátit, to bych se stýděla, protože tady se známe, tak to není tak velký tady a já jsem leta prodávala, takže mě všude znají.
0: Aha, to máte těžší o něco, ano.
1: Tak to mám o to těžší. Mhm. A to samé je to v potravinách. Já jsem sama, mám lednici velikou, narvanou, že tam někdy nemůžu dát ani nanuka. Ale když mají levnější maso, já ho musím koupit.
0: Jo.
1: Já jsem nenormální.
0: Nedávám to prostě, ano.
1: Nedá mě to. Vždycky si říkám, nejdřív spotřebuju, co tady mám. Protože když, říkám si, když půjdeš do krámu, vždycky koupíš cokoliv, kdekoliv.
0: Ano, to je pravda.
1: Je tady všechno, tady Kaufland, Penny, Tesco, Lidl, všechno ve dvoře máme, jo?
0: Ano, ano.
1: Ale já jsem tak nenormální, že když to vidím, já to musím koupit. A když se mě to líbí. Ne, všecko zlevněný, musí se mě to teda líbit, jo?
0: Ano, ano, rozumím. No a záměrně sledujete třeba právě letní výprodeje, nejenom ty potravy?
1: To si prohlížím.
0: Sledujete, jo?
1: To si prohlídnu, co se mě tam líbí, si napíšu.
0: Ano.
1: Ale že bych musela koupovat jako všecko úplně nejlevný, to ne. Hlady neumírám, jo?
0: No je.
1: Můžu koupit i dražší a nemusím kupovat jenom nejdražší zase, jo? Ale jako říkám, nemůžu si naříkat, že bych třeba musela jako nějako počítat. Ale jsem tak nenormální, že zkrátka to koupím, i když už po cestě přemýšlím, kam to dám, když jdu domů.
0: Jo, kam se to vejde.
1: Kam se to vejde. Jo, no tak takhle já to dělám. Ale to jo, to sleduju, to už čekám, kdy ty přinesou ty prospekty a už to studuju.
0: No tak no, dobře, tak z vás mají obchodníci radost, že jste s nimi v kontaktu, vlastně myslíte na ně, těší se na vás to určitě.
1: No ano, ano. A já, že jsem prodávala leta letoucí, já jsem byla v krámě, já jsem byla v jednotě, já jsem byla na pokladně a já
0: tak znáte
1: jsem,
0: to zákulisí, ano.
1: Krámě, akorát mě mrzí v některým krámě, že člověk přijde a připadá si, že obtěžuje. To je jedině mě.
0: No, to se někdy stane, to se bohužel stává, no, nejenom třeba v obchodech, no, já vím.
1: Ale s tím člověk nic se nedělá,
0: To tak někdy je, to je fakt. Je to všechno o lidech, takže na někdo je třeba unavený nebo nemá náladu, znáte to.
1: Ano.
0: Takže tam
1: ono
0: může být spousta důvodů.
1: Zase si člověk říká, třeba má nějaký starosti.
0: Nebo, tak.
1: A tak dále. A někdy člověk sám nemá náladu a tak se mu zdá ten druhej, že taky je proti unej. No.
0: Ano.
1: Zkrátka musíme to brát na všechny strany. Ale já jsem taková, že mám radost, že jsem něco levního sehnala. Pak přijdu domů a přijdu na to, že to je úplná kravina. No. A je to vyřešený, jedna, dvě.
0: Je to vyřešený, raz, dva, tři, ježiš, no jo. Tak vám budu držet palce, aby se to nestávalo často, jo?
1: No dobře, paní, to jste hodná.
0: Paní Evo.
1: To jste hodná, ako někdo bude se mnou soucítit.
0: Určitě, jinak děkuju moc, mějte se hezky, hezké dny a ať se vám daří.
1: Taky, mějte se
0: dobrou
1: hezky.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Když jsem k vám nevolala, tak aspoň jsem si to jednou zkusila.
0: Budu se těšit, že se zase ozvete, jo?
1: Dobře. Dobře,
0: tak
1: ano.
0: Jo. Dobrou noc.
1: Taky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. A během písničky se k nám dovolala paní Anička z Miroslavy. Aničko, krásnou noc vám přeju.
1: Já taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: Musím přiznat, že kdybych koukala a měla tu možnost, tak určitě bych takové nějaké ty slevové obchody navštívila.
0: Zkoumala byste.
1: S tím oblečením.
0: Jo.
1: Určitě bych si něco vybrala, to se musím přiznat. Určitě bych si něco vybrala. Ale já mám tu výhodu, no možná to je, že moje dcera, nebo naše dcera, v jednom takovém obchodě s oblečením, tak nevím, jakým způsobem získává kupóny.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsou na tom kupónu, je, já nevím, třeba má 3, 4, a je tam může jeden uplatnit nebo dva, já to nevím, a je tam třeba 25, 30 a i 40% sleva, a když tam tak mi, když něco potřebují, tak říká, hele, pojedeme tam, je to v Ivančicích, pojedeme tam a oni potom vám tu slevu strhnou z celého nákupu.
0: Mm-hmm.
1: To není na tom oblečení, ale je to z celého nákupu vám to procento, takže to je kolikrát výhodné teda, že opravdu si tam, naposledy jsem si tam koupila celkem za výhodný peníz 3 kalhoty, teď už na podzim.
0: Jasně.
1: A ještě 2 halenky jsem si tam kupovala, takže jsem spokojená zatím tam v tom obchodě. No, ale musím říct, že taky kupovala jsem už několikrát v jednom internetovém obchodě záclony. A oni jak, samozřejmě, jak tam objednáte, tak potom ten, mají to v záznamech a posílejí vám ty vygenerované e-maily.
0: Jo, jo, jo, ano, to známe všichni asi taky, já vím.
1: No, mnozí to znají, ale tam se prodávají záclony a takový ty domácí ručníky, útěrky a do koupelny všelijaký ty předložky a takové věci. No a že mi to chodí často a naposledy mi vymetáme sklady. No, no a že je sleva 30%. No tak jsem si to přečtla, na co všechno je ta sleva. No jo, ale podmínka je, že musíte si nakoupit nejméně za 3 000. Jo, v tom obchodě.
0: Mm-hmm.
1: Tak vám, pak vám dají tu slevu. Jinak, a ještě podotýkají, že teda co je ve slevě, v tom katalogu, který v tom je na tom internetu, je že vytištěný a je něco ve slevě, tak toho se ta sleva netýká.
0: Jasně.
1: Ta jejich celková. No tak já říkám, tak máte to moc dobře marketingově vymyšlený teda. Někdo třeba si to ani nedočte a říká si, no tak tohle a jo, takže tak to někdy musí být člověk u toho i pozorný.
0: Mm-hmm.
1: I pozorný. A jinak, co se týče s potravinami, tak to moc ne. Jak, a vůbec, když je to nějak moc levný, tak to já už pojímám podezření. Já už
0: pojímám podezření.
1: Akorát teda třeba ten cukr, jak říkal František, že si koupíme, když, protože vaříme nějaký na léto ten džem a tak na to si koupíme.
0: Třeba ano, ano, ano.
1: Cukr je za 10 korun, tak se to vyplatí na ten
0: na výrobu džem, zkrátka, ano.
1: Zavařujeme, takže to jo, ale já nemám ráda, a z mouku vůbec nemám ráda zásoby.
0: Já to ani nemá cenu, že jo?
1: Moučních červů, já se bojím, jo.
0: Jasně.
1: Takže to já si a říkám, bída není, a když to kilo, 2 potřebuju, tak můj muž jezdí nakupovat 3x týdně, protože to je takový nákupčí, on velice rád nakupuje.
0: No tak máte, pánečku, pomocníka.
1: Jo, tak já nakupovat moc nechodím. A takže já nemám ráda moc velký zásoby jídla nějakého, nebo těch potravin celkově. Aby tak bylo, a když nebude na příště, nebo když se to spotřebuje, tak se koupí na příště. A ani těch těstovin mám vždycky jeden balíček, já to dávám teda do dózy, typu těstoviny a to, takže neděláme si žádné nějaké velké.
0: Rozumím.
1: Takže jinak, říkám, kdybych měla tu možnost, a protože zrovna dneska mi dcera říkala, že v Brně jsou velké slevy,
0: mm-hmm,
1: a že si koupila 3 šaty letní a říkala mě teda, že jsou jedny krásnější než druhé.
0: No prosím.
1: Ona trochu zhubla, takže teďka
0: má radost teď z toho, jo.
1: A využije to, jezdí denně do Brna do práce, takže to využije. a říkala, že ty, za ty troje dala 2,5 tisíce. No, že to všechno jsou prací.
0: Mm-hmm. Jo, takže nakoupila dobře, má radost,
1: zkrátka. No, že jsou všechno prací, takže na to, že se dívala a hlavně, aby byly takový příjemný, no, tak já jsem je neviděla, ani je neuviděla, akorát můžu pomakat ten materiál.
0: Ano, ano, ale ano.
1: Nevím ani barvu, na to jsem se jí nezeptala vůbec, ani jak jsou uchytý, nic, jenom mi to se pochlubila, že si koupila troje šaty ve prodeji v nějakým butiku.
0: Jo, tak lidi využívají, jak je vidět, samozřejmě.
1: Butiku brněnským, že tam byla i s kamarádkou, že ta si koupila kabelku a šaty po skni, takže tam byli, to tak nakupovali, no.
0: Takže, mm-hmm, tak to je dobře. Dobrá, Aničko. Tak taky moc krát děkuju.
1: Já bych měla možnost, tak, že bych to využívala.
0: Tak by si využívala, no, tak byste využívala,
1: ale
0: určitě.
1: Ale když já potřebuju, tak je, ona má ty slevový kupony, takže ona mi to
0: pomůže.
1: Ona mi
0: tak to je super.
1: Proplatí.
0: Tak to je super.
1: Doplatí, no, to je ten, nebo já doplatím to, co ano. On, kupon.
0: Rozumím. Aničko, musím poděkovat. Každopádně přeju krásnou noc a budu se těšit
1: já
0: zase příště v Noční lince. A moc děkuju.
1: Zdraví,
0: jo, taky, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a písnička Fernando. Doufám, že vás potěšila. No a na telefonu teď máme Janu Zírkova. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Jano, jak vás oslovují výprodeje, letní výprodeje speciálně a takové třeba větší nárazové hromadné slevové akce, v tomto případě tedy související třeba s létem, když máme to léto?
1: No, tak já se budu mluvit jinak, než většina posluchačů doposud. Já jsem docela teda na ty slevy dost ujetá, nemusí být ani léto, může být kterýkoliv roční období.
0: Jo, prostě sledujete. No.
1: A já i moji rodiče teda nakoupíme vyloženě jenom ve slevách a musím říct, že teda i jako křečkujeme dost, no, to hodně se týká hlavně toho letního papíru, když vyprodávají taková ta velká balení, tak to hodně skupujeme vždycky.
0: Tak sledujete tohleto.
1: No a těstoviny třeba taky, to taky děláme velké zásoby, protože zrovna tuhle mamka slyšela, že chtějí se budou rapidně zdražovat, tak říkala, že musíme udělat zásoby, no, do budoucna.
0: Takže vás to prostě zajímá a máte k tomu i důvod, abyste využilo.
1: Určitě, no. Ano, určitě vždycky prohledáváme ty letáky, sedíme u toho s mamkou a koukáme, kde jsou všude možně slevy a pamatujeme, jestli to nebo vystřihováváme a jezdíme do těch obchodů podle toho, no.
0: Jo.
1: A jinak já teda konkrétně, tak my máme tady u nás v Jirkově, není to ještě tak dlouho, co máme otevřený takový charitativní obchůdek, je to pro matky samoživitelky a vlastně to všecko, co tam koupíte, tak tím to koupím hodně pomáháte a dají se tam sehnat opravdu pěkné věci, jako například oblečení, různé dekorativní předměty a podobné věci, no a to musím říct tam, jako kolikrát se dokážu pěkně prošoupnout, protože ty ceny jsou tam opravdu jako hodně dobré, no. Tam vlastně nejdražší věc, kterou tam seženete, tak to stojí kolem stovky, a jinak je to všecko pod stovku, no a jsou to opravdu jako pěkný věci, ne žádný obnošení, ale jako opravdu hezký věci, no. Musím říct, to jsem byla hodně milá překvapená, když se u nás něco takového otevřelo.
0: Mm-hmm. No tak to je krása, že máte vlastně, víte, kde, kam zajít, kde vybírat, z čeho vybírat. A máte skutečně pocit, že opravdu to, co vám nabízejí, ty ceny za to zboží, takže to jsou slevy, že to třeba předtím, před tou akcí bylo podstatně jiné, třeba vyšší u toho zboží.
1: Jo, tak to můžu říct, že jsem si jednu takovou věc, já mám se chytrý telefon, tak jsem si to ofotila a on mi našel vlastně, že ta věc, kterou tam prodávali, tak se prodávala jinak mnohonásobně vyšší, no.
0: Takže jo, takže jste si to ověřovala ještě, abyste si zjistila, co a jak. Tak to je dobře, když to máte takhle vlastně prověřeno.
1: Jako nebyla třeba úplně nová, ale jako určitě nebyla poškozená, no.
0: Jasně, a jasně.
1: Myslím, že byla krásná.
0: No tak to je důležitá věc, když to nebylo poškozeno.
1: Takže vlastně podpoříte dobrou věc tím, ano. Že ještě ano, jednou ano. Tak vás zahřeju srdce, no.
0: No krása, no tak vám držím palce, ať to zase příště klapne někde takhle pěkně, ať máte
1: děkuju.
0: Radost. Jo?
1: Pěkný zbytek léta, vám ještě posluchačům.
0: No a podobně. A zase v Noční lince naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a 10 prstů pro život. Tolik písnička a my teď máme na telefonu paní Magdalénu. Paní Magdaléno, krásnou noc, zdravím vás.
1: Já taky zdravím všechny posluchače i vás.
0: Děkuju paní. Moc krát.
1: A chci se vyjádřit teda taky k těm slevám, protože co se týče oblečení, tak oblečení dostávám od vnučky, protože od jak živá mám ráda oblečení, který není tuctový. A já jsem měla maminku švadlenu, takže jsem vždycky byla moderně oblečena.
0: No to je krása.
1: Vždycky nám se dal koupit. A co se týče potravin, tak sleduju letáky, protože neobnívám vysokým důchodem.
0: Ano, ano.
1: A pak to, co ušetřím na potravinách, si můžu dovolit utratit na jiných aktivitách. A je pravda třeba, že potraviny, co se týče chleba a rohlíku, kupuju v pekárně, protože
0: jsou lepší určitě, že jo?
1: Je to z těch zmražených polotovarů.
0: No.
1: A to je tak něco, já to musím říct, hnusného. Nedopečeného, prostě jak to tam nechat dopít, tak se to nestačí rozmrazit.
0: Ano.
1: A takže já dám jako za chleba hodně peněz.
0: Radši víc, aby byl dobrý, chutný.
1: Takže ty peníze za to nelituju. Ale hlídám potraviny, mám štěstí, že už mám vymáknuto, kde mají ještě větší slevy proti letákům v těch marketech. Tak tam jezdím v určitou dobu. A nakupuju velice levně ovoce a zeleninu, protože třeba až o 75% zlevněná. Takže dneska, když třešně stojí skoro 200, tuhle jsem měla štěstí je nakoupit za necelé 40 korun. Jahody taky už dneska stojí asi kilo, myslím, v marketech 170 a něco. A to jsem měla štěstí, čtvrt kila asi za 16 korun a tak dále a tak dále. Mimo to jogurty, které dneska prostě jsou tak hrozně drahý, že kupuju taky ve slevě. A dokonce i nemám problém překročit tu minimální záruční dobu, protože si myslím, že tomu stejně nic není.
0: Jo.
1: Ale teď, co se týče léta, co se týče třeba másla nebo takových letě, tak na to si dávám pozor, mléčné výrobky a tak dále. Že to člověk, jako, pokud by to nespotřeboval, tak je mě to líto vyhazovat. Jo?
0: Rozumím, jiná, rozumím.
1: Vzhledem ke mému zdravotnímu stavu a že mě neustále lékaři měněj potraviny, které mohu a nemohu, takže někdy mě to trhá srdce, že musím vyhodit spoustu potravin. Nedělám si velký zásoby, protože mám obavy, že by to skončilo na tom, že by skončila záruční lhůta, ale není problém, abych tady neměla v zásobě nějakou tu konzervu a dejme tomu sterilizovaný okurky a
0: poradíte si zkrátka, jasně.
1: A to, protože jakmile začne na podzim chřipkové období, a co jsem zažila i za covidu a potom teda i nebezpečí nákazy covidu, tak prostě já moc nevylízám. Takhle, protože mám o sebe strach.
0: Rozumím. Tak, no. Paní Magdaléno, musím poděkovat, protože čas je neúprosný, takže přeju krásnou noc, ať se vám daří.
1: A já musím krásný týden a budu se těšit do příště.
0: A budu se taky těšit. Mějte se moc hezky. Naschledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Na je fix a šus. Na hru se zákazníkem odmítám, jinak z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, pane Franci, to byl také další názor do pranice, jak se říká. Moc děkuju samozřejmě vám za všechny příspěvky do naší noční linky. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám hezkou noc, hezké sny a pokud jste se rozhodli bdít, tak vám samozřejmě přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a já se budu těšit brzy naslyšenou. Thank you.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit? Kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, no ne, to podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce.
4: Jasně,
3: a
4: řekne,
3: je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravý pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winkláře. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
5: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? To médium a to mě blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlaďo, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
5: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslíš na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s líným kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
4: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, kdy jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prvořadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
5: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
5: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit, představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. A teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
5: A to byly velké dveře do sklepa.
6: Velké dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
5: to, a rád,
6: že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
7: Chtěl jsi ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je, v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovco, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za něm jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravo, já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale ubrousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako komedie dell'arte a on prostě prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijde na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedý obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumíl.
5: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tobě? No. Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70-tinám se píše, že smaroval firmy, že já kremem na boty, pěkně prosím.
5: No dokonce. Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
6: Jednou, já bych...
7: Promiň. Ptala, máš to připravený.
6: No, nemám. Teď mě to napadlo. Jednou mi... vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám, tak jednou mě vyprávěl historku a to, ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kluci, já jsem ztratil zuby, jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to, na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídal, a ty nejsou moje, a zahodil je. A byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásné historky.
7: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, ježiš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
5: Je krásnej. To jsem právě od Horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže no, kde jsme to byli? No, no.
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broňa ptát, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
8: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
5: To rád slyším.
8: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní paměti připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme napak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení na hromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme a za 100 let si nebude ani kam sednout a my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jinýho nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádnej malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholik částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe. Ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná a v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přišefcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozhněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonělo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydl za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych se do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhoral.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu. A jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak. Tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé.
2: 28, tak... 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká a ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mně zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na ty země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepanej nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu. Co se dá za 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážné moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že, a on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let, já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji. Velmi
2: a
3: pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní.
3: Ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře. A teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás vyslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zima mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být. Ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli. No a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není. Prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítaný?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To no, jsem.
2: A která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí.
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: z toho byste
3: že
2: za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenom, že tu já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No a takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kdesi, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Hmm. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Hmm. Prostě z toho žijeme. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Hmm. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 dole, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: kresbě,
3: nic. Nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu, čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového. Hmm.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-pra-husa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem vodního dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: No tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: Vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.